0: kolektivní, které více kladou důraz na to, že ten jednotlivec je tady do jisté míry pro společnost, pro dobro ostatních a jeho život, jeho rozhodnutí, jeho jednání musí vzít v potaz to, jaký dopad jeho život bude mít na ostatní lidi, tak ty společnosti, které vedou trochu k tomu kolektivnějšímu myšlení, tak tam se zdá, že lidi dosahují právě moudrosti rychlejš. Jsou společnosti, které jsou velmi individualistické, některé západní, kde člověk v moudrosti roste v podstatě v průběhu celého života. A ono to zní dobře. Jen problém je v tom, že když se srovnají, nebudu konkrétní, ale když se srovnávaly dvě země, jedna kolektivistická, jedna velmi individualistická, taková hodně konzumní a na jednotlivce a jeho uspokojení zaměřená, tak v té individualistické člověk, kterým bylo 55, tak ve výzkumu měl zhruba takovou míru moudrosti, jako v té víc kolektivistické společnosti člověk, kterému nebylo ani 30. Je to právě o tom, že pokud já jsem uprostřed, pokud já jsem hlavní ohled a moje city a moje vnitro je hlavní ohled a na úkor ostatních a na úkor smyslu života a na úkor celku, tak v tu chvíli chybí významná část moudrosti nebo chybí orientační bod, který mi dává východisko pro to, abych mohl moudře jednat. Naopak neznamená to, že rozpustit se v kolektivu nebo dávat automaticky přednost tomu, co mi říkají druzí, nebo se nechat definovat zvenku, je moudrost sama. Je to o vyváženosti v tomhle. Ale mám dojem, že dneska u nás tak máme tendenci to přehnat spíš na tu stranu toho jedince, toho jednotlivce a jeho vlastního sebeurčení. A jak jsme se bavili minule, ty současné média a to, jak vlastně trávíme spoustu času nakupováním zážitku a požitku, tak nám v tomhle zrovna nepomáhá.
1: My jsme minule mluvili také o tom, jakým způsobem je možné rozvíjet moudrost. Když tě poslouchám, napadá mě vlastně pohled opačný. V čem může být člověk sám sobě překážkou v tom, aby rostl v moudrosti?
0: Já budu z něj hrozně negativně asi dneska, ale v tom, že bere příliš moc ohledu na sebe. Omlouvám se všem lidem, kteří vyrostli v prostředí, kde se na ně brálo velmi málo ohledu, protože takových lidí je hodně. Ale takové přednastavení v našem prostředí tak je v tom, že jsme hodně citliví na sebe. A ono to má svůj smysl. Je potřeba umět se vnímat. Je potřeba být v kontaktu se svým prožitkem, mít jasno, nebo si dělat jasno aspoň v tom, jak já věci vnímám, co já si myslím a podobně. Ale tohle jde tak hodně do popředí na úkor schopnosti naslouchat druhému, na úkor schopnosti podívat se na to, jak se o nějakých věcech mluvilo jinými lidmi, na jiných místech, v jiných přístupech k životu. A tak jo, prostě v tomhle ta jednostrannost nám nedělá moc dobře a tam si člověk velmi snadno může být překážkou. To, že nás definuje naše chtění a naše cítění, jsme se bavili před pár měsíci o emotivismu, který definuje hodně současnou společnost, tak je velkou překážkou v moudrosti, kde jsme si my sami překážkou. Protože jedna z prvních otázek, která nás napadne u spousty věcí, je, jak mi teď je, jaký mám z toho pocit, jak se mám. A potom řešíme hodně času, jak se máme a už neřešíme, zda to, co dělám, má smysl, zda to, co dělám, je dobré, zda to, kam jdu, tak je smysluplné z nějakého dlouhodobějšího hlediska, zda je to k někomu k požehnání. A jsme podezíraví vůči takovýmhle otázkám, protože jsme se nechali přesvědčit o tom, že čím víc budu mít o sebe starost a starost o svoje blaho, tak tím víc to blaho bude růst. Ale blaho je taková spontánní věc, stejně jako smysl a stejně jako štěstí. Taková věc, která roste spontánně, když jdeme směrem, který dává smysl. A proto se příliš soustředit tomhle na pozitivní sebeprožívání, tak se velmi snadno stane překážkou.
1: Už jsme mluvili také o tom, že dnešní společnost je ta, která si váží informací a právě protože je jednoduché dohledat je na pár kliknutí na internetu, tak vědět, říct já vím, je to velmi jednoduché. Ale v té definici moudrosti z tvé strany zaznělo i takové to ano, moudrost je která umí říct já nevím. Proč je tohle to tak podstatné?
0: Moudrost je do velké míry o kontaktu s realitou, jo? S tím, jak věci v životě jsou. Pokud nevycházím z toho, jak reálně věci jsou, tak nemůžu jednat moudře, nemůžu jednat odpovídajíce životu a situaci. A zdá se, že realita je taková, že velmi často nevíme. Jo, to je úplně jednoduchý v tomhle. Takže moudrost zahrnuje schopnost vědět, že mám nějaký limit, schopnost vědět, že o něčem nemám dost informací, že někdy ještě nemám dost přehled a vhled na to, abych mohl se vyjádřit, anebo abych mohl jednat s nějakou mírou sebejistoty. V tom je to spojené i s pokorou. A my tím, že jsme dali velkou míru důrazu na hledání jistoty v našem poznání, tak máme dojem, že poznání je něco, co nás zachrání. Proto žijeme s takovým jako neustálým tlakem, že musím přeci vědět. Musím vědět, co se stane. Musím na všechno mít názor a podobně. Ale to je už třeba ve vědeckém poznání samotným je to vědět. Vědecké myšlení je ochotno nevědět. Vědecké myšlení je ochotno říct, jdu testovat nějakou hypotézu, jak asi věci jsou, a zjistit, kde se mi ta hypotéza nepotvrzuje, abych věděl, nakolik ta hypotéza je neplatná třeba, jo? Nebo nakolik tohle nemůžu tvrdit. A pak budu hledat, testovat nějakou jinou hypotézu, abych zjistil, nakolik tu věc nemůžu tvrdit, anebo zda ta jiná hypotéza projde těmi testy, těmi pokusy i zpochybnit realitou. A pokud projde, tak budu moct s jistou mírou jistoty říct, že takhle to možná je. Ale to vědecké poznání v tomhle je pokorný. Nedělá si univerzální nároky. Prostě strašně moc času strávíme o tom, že mluvíme o věcech, o kterých velmi málo víme. A orientujeme se podle myšlenek, které jsme nekriticky přijali, buď jenom na základě toho, že nám někdo byl sympatický, anebo že webová stránka měla dobrou grafiku, anebo že to posílilo to, co jsme si už mysleli, a proto nám to dává větší míru sebejistoty. A to není moudré.
1: Tak jak mluvíš o moudrosti, tak se čím dál víc začínám bát toho, jestli moudrý člověk v dnešní společnosti vlastně není tak trošku outsider, protože on je ten, který je ochotný ustoupit, který je ochotný dát prostor druhým, který je ochotný uznat, že něco neví, který je schopný myslet nejenom na sebe, ale taky na druhé a dávat jim přednost. Z toho vyplývá, že moudrý člověk bude někde úplně v pozadí, nebude moc vidět, nebude slyšet, vlastně se o něm nebude vědět.
0: Myslím si, že ne. Ono teďko se docela do prostoru, i když v českém okruhu jazykovém trochu míň, ale já hodně čtu a sleduju věci v angličtině, tak se dostává do popředí řada autorů, kteří, myslím, že moudrost zosobňují. Je řada lidí, která bije na poplach, ať už v oblasti právě toho vzdělávání, anebo obecně jako přístupu k médiím a k poznání, anebo v teologii, v křesťanském životě. Je řada autorů, kteří začíná dávat velký důraz na to, pozor, s pokorou a pomalu a s vědomím, že často nevíme, a ze schopností zhodnotit různé perspektivy dřív, než se k některé přihlásíme. Jo, tohle myslím si, že zase i internet třeba, nebo i ty různá jiná média, která dneska máme, tak dává prostor i k šíření myšlenek, které jsou moudré, a přístupu, které jsou daleko moudřejší, jenom dlouho chyběly vzory. A chtělo to hodně karambolů, než někteří lidi začali v tomhle právě být na poplach, ale neznamená to, že člověk zůstane v pozadí. Ono se dá docela asertivně taky říkat, že nejsme tam, kde si myslíme, že jsme. Docela asertivně a hlasitě se dají vyprávět příběhy o tom, jak člověk bloudil, než se probloudil k nějakému poznání. Docela asertivně a hlasitě se dá ukazovat, kudy třeba ne a kudy jo. Není to o tom, že by modrý člověk nutně byl ten, kdo se nechá zadupat. Myslím, že je to spíš ale často člověk, který nebude hned mluvit. Často je to člověk, který, když něco řekne, tak jedna z první věcí, kterou řekne, bude, tak počkejme. Jo, nebo počkejte a promysleme si to. A nebo pojďme se zeptat na tyhle otázky nejdřív. Nebo pojďme si zjistit tohle. Velmi často moudrý člověk prostě brzdí v zájmu reality a v zájmu procesu nebo času, který moudré jednání vyžaduje. Proto ve většině diskuzí, to je velmi sebekritické, co teď řeknu, protože o mě to asi neplatí, ale moudrý člověk ve většině diskuzí je slyšet málo. Řekne málo slov a těch pár slov stojí za to. Zatímco většinou člověk, který dlouho mluví a hodně vysvětluje, tak je vždy z hlediska moudrosti podezřivý.
1: Ale tvůj úkol tady je mluvit, takže je to v pořádku. Jestli moudrost roste nasloucháním, tak jsme rádi, že jsme v předchozích 15 minutách pomáhali vašemu růstu v moudrosti, tak kéž bychom všichni rostli v moudrosti i dále. Děkuju, Marku, za dnešní setkání a těším se zase na příště.
0: Taky děkuju, nashledanou.
1: Loučí se Marek Macák a Lucie Endlicherová. Naslyšenou.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.
3: Ježíš se úplně vzdal svých práv. Jak to ovlivňuje pojetí svobody u křesťana? I tahle otázka může vyvstat čtenáři 8. kapitoly 1. listu Korinským. Procházet ji znovu budeme s Jiřím Hurtou v programu Studna slova, tentokrát s podtitulem Svoboda kamenem úrazu. Nalaďte si ho dnes, 14. června od 7:45.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

za polem sedí večer a soumrak střídá mrak. Do tmy míří další malej den. Tenhle kraj mi něco tají.

přijde dvou kroky, pak se odvrat vznese křik. Chalupy se k sobě stisknou ještě blíž. Tenhle kraj mi něco tají, někdy je tu dávná skrýž. Vím to, ale nedostal jsem klíč. Vím to, ale nedostal.

nad Ostravou. Letíme do noci, do nebytí.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Začíná hudební týdeník Slyšte lidé. Dnes zhruba po roce a půl s přehledem novinek z oblasti vokální hudby. I tentokrát jsem jej nazval K čemu nástroje, novinky z vokální hudby. Jedná se o třetí díl tohoto volného cyklu a od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař. Vybral jsem 13 písní, a to jak od skupin a interpretů, kteří se na zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů, tedy a cappella, přímo zaměřují, tak od těch, kteří si k tomuto schématu jen odskočili. Začneme ukázkou z alba Bílo písničkářky Beaty Bocek. V jejím případě hlas není jediným nástrojem. Beata se doprovází na akordeon, na albu zní kytara nebo ukulele, ale hlas je zde mimořádně důležitý. Není jen nositelem textu, ale hlavním nástrojem, který formuje atmosféru i strukturu písní. Instrumentace je ostatně minimalistická a vytváří komorní rámec, který nechává vyniknout detailům vokální interpretace a také práci s tichem. Album je osobní výpovědí, která vznikala 10 let a odráží životní proměny autorky mezi mateřstvím, cestováním i tvůrčím dozráváním. My si poslechneme čistě vokální skladbu s názvem Sevika.

Přehlídku novinek z vokální hudby zahájila Beata Bocek s písní Sevika z alba Bílo. Finské vokální kvarteto Tuuletar vstupuje svým novým albem Mamo do nové etapy své tvorby. Nahrávka spojuje jejich virtuózní práci s hlasem, s moderní produkcí a návratem ke spolupráci s americkým vokálním studiem Liquid Fifth. Základem písní je výhradně hlas. Zpěvačky využívají širokou škálu technik od rytmického beatboxu přes imitace nástrojů až po archaicky znějící zpěvní styly inspirované ugrofinskou tradicí. Hlas zde funguje současně jako melodický, harmonický i perkusivní nástroj. Album tematicky stojí na vztahu k přírodě a k matce zemi. Vokální aranže často evokují přírodní procesy a cykly, a to jak repetitivními strukturami, tak proměnlivou dynamikou, která připomíná proudění, vítr nebo puls krajiny. Budeme poslouchat skladbu Kielu Weinen.

Slíbil jsem, že si dnes budeme představovat jak čistě vokální kapely, to byla teď finská formace Tuuletar, tak ty, které si k vokální tvorbě odskakují v rámci bohatěji instrumentovaných alb. Skupina Saodai z ostrova Reunion představuje hudbu zakořeněnou v tradičním stylu maloja, ale otevřenou moderním vlivům. Jejich zvuk spojuje syrovou energii alternativního roku s komplexními perkusivními strukturami typickými právě pro ostrov Reunion. Texty jsou v kreolštině a francouzštině. Přitom hlas opět není jen nositelem textu, ale i rytmickým a zvukovým prvkem, který se organicky propojuje s perkusivními nástroji. Vokály se zapojují do rytmického proudu, podobně jako tyto nástroje. Na albu L'Odeur La Vie najdeme i čistě vokálně rytmickou skladbu Domin.

To byla tedy skupina Saodaj z alba Loder La Vie, které vyšlo v listopadu 2025. Estonský soubor Estonian Voices se pohybuje mezi jazzem, klasikou a folkem. Aranže umělecké vedoucí Kadri Vorant citlivě spojují estonskou hudební tradici se současným a cappella projevem. Vokální práce je mimořádně jemná a precizní. Šestice zpěváků vytváří dokonale vyvážené harmonie, v nichž vyniká čistota intonace, detailní práce s dynamikou i schopnost nenápadně modelovat barvu zvuku. Charakteristickým znakem je propojení technické virtuozity s lehkostí a hravostí. Hlasy se plynule proměňují mezi rolí melodickou, doprovodnou i rytmickou, aniž by ztratili přirozenost a lidské teplo. Tady jsou Estonian Voices a skladba Kallimäe, Kallimäe.

pořadu Slyšte lidé dnes posloucháme novinky z oblasti vokální hudby. Prvky písničkářství, jazzu i komorní hudby najdeme na nejnovějším albu violončelistky a zpěvačky Doroty Barové, píseň Pro my. Hlas je zde mimo jiné prostředkem vzpomínky a dialogu. Tichého, soustředěného a hluboce osobního. Zpěvačka, která na svých minulých albech zpívala polsky, tentokrát přešla na češtinu, což změnilo rytmus i melodiku zpěvu. Jazyk působí přímočařeji a ukotveněji, zatímco jediná polská skladba na albu vytváří kontrastní, osobně laděný akcent. Hudební doprovod je střídmý a citlivý a spíše jen podtrhuje vokální linku. Ostatně na albu najdeme i tuto skladbu bez nástrojů s názvem Snové pokoje.

True Picture, pravdivý obraz, je název alba, které v roce 2025 natočila maďarská zpěvačka a kontrabasistka Veronika Varga. Repertoár tvoří tradiční písně, které jsou interpretovány s respektem k původu, ale zároveň s osobitým rukopisem. Jedinečné je propojení hlasu s kontrabasem. Nástroj je rovnocenným partnerem zpěvu, často rozšiřuje jeho výraz do hlubších rezonujících poloh a vytváří pevný, ale citlivý základ. Celková atmosféra alba je křehká a meditativní. Hlas zprostředkovává univerzální témata s lehkostí a hloubkou, přičemž minimalismus aranží nechává plně vyniknout jeho barvu, dech i ticho mezi tóny. Nám Veronika Varga ze svého alba zaspívá řeckou námořnickou píseň z Dodekanésu s názvem Ty Thalassa, ty Galany.

po maďarské zpěvačce, která nám zpívala řeckou píseň, to bude estonsko-švédská spolupráce. Třetí album souboru Strand Rand se jmenuje Pyhjast Tösvat Ilit, což znamená porivy větrů ze severu. Kolekci lze chápat jako sbírku dokumentárních písní. Jednotlivé skladby nesou otisk konkrétních lidských osudů a historických situací napříč více než stoletím. Vokální složka stojí v centru sdělení. Dvojice zpěvaček vytváří jemně propletené vícehlasy, ve kterých se střídá unisono s citlivou harmonií. Hlas zde funguje jako médium paměti, vyprávění i emocí. Zásadní je práce s jazykem. Švédština, estonština i estonsko-švédské dialekty se prolínají v jeden zvukový celek. Obohacením je i rozdílná fonetika jednotlivých jazyků. Vybral jsem estonskou lidovou píseň ve dvojjazyčné verzi Makein Yles, Makein Alla.

To byla tedy estonsko-švédská skupina Strand Rand. Výrazově bohatou a stylově otevřenou práci s hlasem najdeme i na albu Radio Sevdah bosenské skupiny Divanhana. Vedle tradičního zpěvu se objevují i modernější prvky, například rytmizovaná deklamace nebo vlivy rapu, které rozšiřují vokální jazyk bez ztráty autenticity. Celek nabízí široké spektrum nálad, od teskných balad po hravé a experimentální momenty, a potvrzuje, že bosenský tradiční styl sevdah může být živým, proměnlivým žánrem, ve kterém hlas funguje jako most mezi minulostí a současností. Album je také poctou rozhlasu jako místu paměti a inspirace. Tady je Divanhana a Molitva.

Věnujeme se ukázkám vokální tvorby z různých zemí. Vokální technika je klíčovou složkou alba Dune Voices Urny Čahar Tukči, mongolské zpěvačky z Číny. Ta pracuje s širokým spektrem barev, rezonancí i dynamiky, od jemných téměř meditativních poloh až po plně rozezněné stepní výkřiky. Autorské skladby vycházejí z mongolské tradice, ale směřují k univerzálnímu výrazu. Hlas zde funguje jako nositel krajiny, emocí i kulturní paměti, aniž by byl omezen jazykem nebo konkrétním stylem. Album je nahrané čistě a kapela, lidský hlas nahrazuje veškerou instrumentaci. Budeme poslouchat skladbu Adangaa.

Když už jsme se dostali až do mongolských stepí, dovolím si teď pořad trochu odlehčit českým textem o ponožkách pod stromečkem. Ano, půjde o píseň Michala Horáka, která vznikla před Vánoci 2025. Autor v ní spojuje rytmizovaný zpěv s lehce ironickým textem. Aranžmá nechává vyniknout hlasovým vrstvám. Vokální složka písně je postavena na kontrastu mezi solovým zpěvem a více hlasy. Hostující mužský oktet Gentleman Singers dodává refrénu plnost, sborovou energii a vánoční zvukovou okázalost.

Ponožky, nejlepší dárek jsou ponožky. Ponožky si můžeš dát na ruce, když tě svírá chlad, či potřebuješ z trouby vyndat, štrůdl už nemusíš pindat. Nezatíží peněženku na ran.

Další, koho si představíme, bude kanadsko-ukrajinská skupina Murmurosy. V jejím případě je vokální složka vystavěna opět na proplétání hlasů. Více hlasy vznikaly organicky v neformálních situacích, což se odráží v přirozené souhře a dynamice souboru. Charakteristická je kombinace tradičního a současného. Hlasy čerpají z lidového zpěvu, ale zároveň experimentují s harmonií, strukturou i zvukovou barevností, čímž vzniká moderní vokální jazyk. Celek působí jako zvuková metafora úsvitu, ostatně album se jmenuje Svitánok. Od tichých intimních momentů přechází k postupně se rozvíjející síle, kde se vrstvené vokály stávají nositelem světla, naděje a vnitřní energie. Budeme poslouchat ukrajinskou lidovou píseň Cihanka Voroška. Cihan...

Další ukázka bude pocházet z alba Mère Min belgické vokální skupiny Hela. V jejím případě je vokální složka koncipována jako dialog síly a zranitelnosti. Zpěvačky pracují s jemnými dynamickými přechody, kontrastem mezi sólem a kompaktním vícehlasem i s proměnlivou barvou hlasu. Inspirace ženskými hlasy napříč historií se promítá do výrazové naléhavosti. Hlas zde funguje nejen jako hudební nástroj, ale i jako prostředek sdílení zkušenosti a identity. Celek působí jako současná, ale ukotvená vokální estetika. Ocenění Flanders Folk Award pro nejnadějnější kapelu potvrzuje schopnost této skupiny vytvořit osobitý kompaktní zvuk, založený výhradně na práci s hlasem. Poslechneme si píseň Strider, která pojednává o ženě, co by bojovnici.

Na závěr pořadu jsem si nechal skupinu, kterou bych primárně nespojoval s vokální hudbou. Hraje country s přesně takovým nástrojovým doprovodem, jaký od tohoto žánru čekáme. Nicméně na albu Furt do kova jsem našel i jednu výraznou vokální skladbu. Jedná se o jablunkovskou skupinu Bluff, která na scéně působí už 40 let a vyznačuje se mimo jiné texty ve slezském nářečí Po našimu. V něm ostatně zpívá i Beata Bocek, která tento pořad zahajovala. V případě Bluffu je projev kapelníka Tomáše Tomanka civilní, přímočarý a sdělný, často s nadsázkou. Zpěv se opírá o vyprávěcí charakter písní a blízký kontakt s publikem. Hlas funguje jako prostředník každodenních příběhů, humoru i sounáležitosti. Na závěr tedy skupina Bluff a píseň Kostkovský potůček o potoce, který pramení v horách a ústí do řeky Olše. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám dnešní pořad líbil. Hudbu pro vás vybíral a pořadem vás provázel Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně, že krátko

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobréku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme. Těžko

Čábes ať počká do pátku, ponocný propil s pověžným svůj šofar i svou lucernu. Orloj se motá pospátku a trouba lampář lampy zháší, zítra bude věčnost kratší.

Já, měl bych si dát pár facek. Jak těžké je poslední dobou se mnou žít. Chovám se, jak chovám.

dívám se, neodvážím se, mluvíš na mě, neposlouchám, vymlouvám se, neomlouvám se, mluvíš na mě, neposlouchám, vymlouvám se, neodvážím se, mluvíš na mě, neposlouchám, vymlouvám se, neomlouvám se.

celkem jasně. Snad to bylo přání, snad úryvek básně, chtěl bych to žít znova na spaměť, že mě jednou

místech si byl kován. Tvůj první pivo má plno práce, druhý je zdrženlivější a srdce je ukrytý tak jako gol.

který mu chybí manuál, a i kdybys ho měl, tak by ses v tom nevyznal. A opravář není.

Odbyla 5. hodina raní a na Proglasu začíná koncert varhanní hudby. Nejprve vyslechneme 3 skladby Charlesa Lloydna. Na varhany hraje Michal Novenko. 4. skladbou je pocta nejstarším varhaním skladatelům. Autorem je Jaroslav Tůma a taktéž hraje na varhany. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert Varhanní hudby. Nejprve jsme vyslechli tři skladby Charlesa Lloydna. Na varhany hrál Michal Novenko. Poslední skladbou byla Pocta nejstarším varhaním skladatelům. Autorem Jaroslav Tůma a taktéž hrál i na varhany.

V dnešní knihovničce vám Tamara Suchánková představí autora nově vycházející knihy s názvem Legenda o snu Petra Hudce.

0: Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu knihovničky, tentokrát s Tamarou Suchánkovou. Proč říkám tentokrát? Protože knihovničky nedělávám často, ale mám velmi osobní důvod. V tuto chvíli, kdybyste kolem mě nebo tady kolem mého hlasu slyšeli nějaký zpěv ptactva, tak se opravdu nemýlíte, protože sedím na nádherné farní zahradě u nás v Kroměříži. A proti mně sedí můj host, kamarád. Nevím, jak bych, Peťo, všechno měla ještě uvést, jakože spisovatel, hudebník, textář, tři v jednom, čtyři v jednom, mnoho v jednom. Je to Petr Hudec. Ahoj, Peťo.
1: Ahoj.
0: Proč tu dnes jsme? O tom, že tě baví psát a že děláš krásné věci, píšeš krásné knihy, jsem se přesvědčila sama, když jsem si koupila knihu pro děti Libosad, kterou jsem dokonce i v angličtině vezla do Ameriky jako dárek jedné dívence, aby se o krásách květné zahrady kroměřížské něco dozvěděla. Ale krom toho vím, že tebe baví Velehrad. Povídej.
1: Já jsem se narodil ve vesničce Zlechov, která je hned přes kopec od Velehradu. A i když je to Slovácko s těmi kroji, folklorem, tak je vlastně pozoruhodné, že tam zanechali hlubokou stopu také niši cisterciáckého kláštera s tou latinskou kulturou, s tím gregoriánským chorálem. Takže je to taky zvláštní.

0: atraktivním způsobem památku představit všemi smysly, tak, aby návštěvníci byli aktivní. A podobně jsem přemýšlel, jak atraktivně představit dědictví velehradských cisterciáků. A kdybych napsal odbornou publikaci, jakože už jsem nějaké psal na toto téma, tak to zasáhne jenom určitý okruh zájemců o historii, ale když jsem se pustil do psaní dobrodružného příběhu, tak je to cesta zase k jinému okruhu čtenářů a takové dobrodružství i pro mě.
1: Takže když jsme se spolu povídali, říkal jsi, že zatímco ten Libosad byl spíše určen dětem menším, tak toto už je spíš pro starší, pro mládež?
0: Je to tak, ale myslím, že Petr Piťha to kdysi glosoval, že kdyby o půlnoci probudili Daisy Mrázkovou a zakřičeli na ní, pro koho píšeš ty knížky, takže by neodpověděla pro děti, ale že by možná jako přiznala, že to vlastně dělá pro sebe. Takže možná, že ty knihy píšu třeba i pro, řekněme, dítě ve mně. A ne, že bych na čtenáře vůbec nemyslel, ale snažil jsem se to napsat tak, aby to bavilo i mě, abych si třeba takovou knížku sám rád přečetl. Ale protože se jedná o závažnější téma, tak se dá říct, že ta kniha je spíš určena mládeži nebo dospělým.
1: Nevím, jestli můžeme třeba se podívat i na obsah zhruba třeba, nebo nebudeš prozrazovat, nebo co můžeš prozradit z knihy?
0: Můžu prozradit, že jsem se snažil vložit do ní nějaké vzdělávací poselství, že to všechno není jenom o nějaké autorské licenci, ale mým cílem bylo přiblížit mnišskou každodennost, jak mohl fungovat středověký klášter, a to konkrétně, jak fungoval během 24 hodin. Takže ta první myšlenka byla, že teda to bude příběh, který se bude odehrávat jenom během 24 hodin. Pro zajímavost, ten den mnichů podle v době zimního slunovratu začínal už asi o půl druhé ráno, kdy je zvon budil k vigílii, noční modlitbě. Pak následoval další sled modliteb. Oni se v kostele setkali celkem 7x k té modlitbě. A vlastně k prvnímu společnému a jedinému jídlu toho dne zasedali až v pozdním odpolední a byla to současně večeře. Mezitím měli povinnost fyzicky pracovat. Také tam byl čas věnovaný na sebevzdělávání, takovou duchovní četbu, lecto divína se to nazývá. A byl tam také čas pro společné setkání v kapitulní síni, kdy si ti mniši předčítali z řehole jednu kapitolu, tak od toho se ta kapitulní síň takto jmenuje. No ale kdybych popisoval jenom, že vstali, modlili se, pak se zase modlili, pak třeba meditovali a pak teda konečně něco i pojedli, tak by to asi nebyl úplně dobrodružný příběh. Ale já jsem si vybral možná nejdramatičtější okamžik v dějinách velehradského kláštera, a to 12. leden 1421, kdy tento poklidný, pravidelný rytmus mnišského života byl přerušen vpádem moravských husitů, kteří nečekaně ten klášter nad ránem přepadli. Takže na jednu stranu je to 24 hodin toho klasického způsobu života, ale také je to vlastně ten okamžik vybočení z reality. No a kroniky vyprávějí o tom, že většině mnichů se podařilo zachránit a pouze 5 mnichů, včetně opata, bylo těmi husity polapeno a byli upáleni na hranici uprostřed kostela. Tak tam už bych nerad prozrazoval, ale vlastně ta kniha vypráví, jak se to stalo, že většině těch mnichů se podařilo uprchnout. A ještě bych zmínil takovou literární inspiraci. Středověkou Evropou kolovalo poučné vyprávění, které mělo svůj zrod zřejmě ve Španělsku, v jednom cisterciáckém klášteře. A tam žil údajně mnich, který pořád přemýšlel nad tím, jak je to možné, že u Boha 1000 let je jako jeden den a jeden den jako 1000 let. No a jeho vylákalo z kláštera zpěv ptactva nebo nějaký pták, který je možný.

0: i slyšet tady kolem nás. A vyšel do nedalekého háje za klášterem, zaposlouchal se tam do zpěvu ptactva, usnul. No a když se probudil, tak se vracel do kláštera, ale najednou v bráně byl úplně jiný vrátný a nakonec ho přivedli k úplně jinému opatovi, protože on zakusil to, nad čím přemýšlel, že mu Bůh dal zakusit věčnost a to, co si myslel, že byla jenom chvilka, když se zasnil, tak ve skutečnosti bylo 300 let. Takže vlastně ještě tento literární moment, který třeba v české literatuře zobrazil například Bedřich Bridl v jedné ze svých básní, tak i ten jsem do toho vyprávění použil, ale tady už se opravdu blížím k velké nápovědě, jak to všechno bylo, že vlastně tím nižší byli varováni.
1: Ale v každém případě mě už si teda navnadil, takže já se budu moc těšit, až si to přečtu. My se tady vyprávíme s Petrem Hudcem o nové knize, ale ještě jsme se nedostali k tomu hlavnímu. Co máme hledat? Jak se bude toto dílo jmenovat?
0: Kniha se jmenuje Legenda o snu a má podtitul Dobrodružství ve středověkém velehradském klášteře.
1: Ke každé knize, Petře, patří ilustrace. Zvolil jsi nějakou ilustraci pro tuto tvou knihu?
0: Myslím, že se tady podařilo něco mimořádného. Velehrad bývá představován jako most mezi východem a západem, že se tam setkává kultura východu a západu. A většinou je to myšleno v hranicích křesťanství, ale my jsme se tady rozkročili ještě víc. Já jsem si totiž ke spolupráci přizval japonskou výtvarnici Nanako Ishida, která ale studovala v Bratislavě a potom také v Čechách ilustraci, takže vlastně byla nadšená tou českou ilustrátorskou školou a trvale žije v České republice. Takže to je důvod, proč jsme se jednak poznali a byli schopni domluvit. A přizval se mi tedy ke spolupráci a vzniklo něco unikátního, protože já jsem ji dal k dispozici obrovskou rešerši středověkých iluminací, historických poznatků, fotografií, dobových maleb, které reprezentovaly mnišskou kulturu, prostředí, ve kterém mniši žili, předměty, které používali, a ona vlastně v těch svých ilustracích jakoby spojila tu tradici středověké malby s japonskou kaligrafií. Tak teďka jsem zvědavý, co si pod tím posluchač představí.
1: Přemýšlím já hluboce teda.
0: Ale podařilo se to skloubit. A je to krásné.
1: Bude to krásné, o tom vůbec nepochybuju. Ta kniha bude ve velmi krátké době od vysílání tohoto pořadu bude představena veřejnosti. Kdy a kde?
0: 26. června v 17 hodin na Velehradě, konkrétně v kapli Cyrilce, která je na okraji celého toho poutního areálu jako samostatná stavba. Ono totiž, to mnozí posluchači znají, na Velehradě se dělí veškerý čas na předpoutí a popoutí. A co se nestihne do cyrilometodějských oslav 5. července, tak jako by nebylo. Potom by to bylo v takovém stínu minimálně až do konce prázdnin. Takže my jsme si pospíšili, aby to bylo do pouti. V takovém předtermínu tu knihu vydáváme, prezentujeme formou vernisáže, která bude právě toho 26. června otevírat jednak tu výstavu ilustrací a zároveň to bude spojeno s prezentací samotné knihy. A samozřejmě pak bude k dispozici během poutních slavností a vlastně i ta výstava bude otevřena až do konce září.
1: Takže pokud tomu dobře rozumím, ta vernisáž je přístupná pro hosty, pokud by někdo byl zrovna na Velehradě, šel se podívat?
0: Je to tak, nejenom, že bude probíhat v kapli, ale také vlastně v přilehlém poutním areálu s ambity, takže tam je místa dost.
1: Takže jste všichni srdečně zváni. Já věřím tomu, že řada z vás, kteří bydlíte blízko, nebo kteří třeba zrovna budete mít cestu na Jižní Moravu a podíváte se na krásný Velehrad ještě právě před tou poutí, tak že toto místo navštívíte a třeba budete mít právě to štěstí, že i tuto vernisáž, na kterou vás srdečně zveme. Chtěl bys něco ještě vzkázat posluchačům?
0: Asi jsem ještě chtěl zmínit, že knihu nevydává nějaké renomované knižní vydavatelství, ale malý spolek, který se jmenuje Matice Velehradská. Ten spolek sdružuje fandy Velehradu a jedním z plodem práce naší je právě vydání tady této knihy. To je na jednu stranu hezké, ale trošku to omezuje možnosti distribuce té knihy. My se pokusíme domluvit třeba s karmelitánským nakladatelstvím nebo s nějakými dalšími vydavateli, jestli by tu knihu si vzali do prodeje, aby byla k dispozici i na jiných místech než na Velehradě, ale samozřejmě ji budeme také nabízet prostřednictvím webových stránek Matice Velehradské, tak aby si našla své čtenáře.
1: Já myslím, že to bylo úplně vyčerpávající. Moc se těším, až knihu budu mít v ruce a budu si ji moc přečíst. Stejně tak věřím, že i řada dalších posluchačů, kteří nás právě teď poslouchají. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Tamara Suchánková a její milý host Petr Hudec. Ahoj, Peťo, děkuju.
0: Ahoj, děkuju za pozvání.

0: Blíží se 6. hodina ranní a nám nyní zazní myšlenka na den patera Michaela Altrichtera o 12 apoštolech.
1: Máme tady Matoušovo evangelium, je to liturgický text, který zdánlivě vypadá jako katalog apoštolů, ale my můžeme říci, že nejde jenom o seznam nějakých jmén, ale je to člověk s živým srdcem, je Bohem povolaný a má svůj individuální příběh a každého z nás zasahuje něčím jiným, co je pro nás důležité, abychom zaslechli. První detail je individuální povaha každého apoštola, druhý ždíbeček, druhá část je všichni vytváří jednotu. A třetí bychom mohli říci je realismus Ježíše, který povolává, který nás někam zve. Tak nejdříve k tomu prvnímu bodu. Každý ten apoštol má zvláštní zabarvení. Jiný je Ondřej, jiný je Jakub, Petr, Filip a podobně. To je velice důležité, abychom neupadali v našem prožívaném křesťanství do takového paušálního blafání, kdy všecko vidíme jaksi globálně. My se odkazujeme na papeže Františka, že mluví o těch, kteří jsou na ulici, marginální tam někde na pokraji, řekněme, těch našich běžných dnů, ale nejsme schopni se třeba zastat konkrétního člověka. Retoricky, teoreticky to máme zmáknuté, ale ve skutečnosti, když se máme někoho opravdu nějakým způsobem zastát, stojí nás to námahu, anebo couvneme. A tak papež František navštíví někoho, kdo není v kurzu, kdo je, řekněme, osobou, o které se přívětivě i v mediálně nemluví, ale on jde a statečně řekne, tento můj bratr potřebuje moje pozbuzení, mou návštěvu. A toto je právě to, že musíme vidět ty osobnosti apoštolské v tom každém odlišení a v tom každém specifiku. Potom nám to vytváří obrovskou mozaiku barev a celého křesťanství. Ten druhý bod je ten pohled na to, že všichni, ač jsou odlišně nastavení, vytvoření Bohem, formování, vytváří podivuhodnou jednotu. Nebo se jedná o boží dílo a to je pro nás pozbuzení, třeba že i ve farních společenství jsme každý jaksi jinak přednastaveni, přesto Duch Svatý je ten týž a spojuje nás. A toho, co nás spojuje, těch společných množin je více, než toho, v čem se odlišujeme, nebo v čem si třeba nevíme rady a máme odlišné postoje. Ten Duch Svatý vytváří podivuhodnou jednotu. A ten realismus Ježíšova, řekněme, přikázání, co máme dělat, kam se ubírat s tím, pokud máme obtisk božích tajemství v sobě a máme trochu i misijní zodpovědnost za krásu křesťanství, ten realismus Ježíše spočívá v tom, že říká, zatím do žádného samařského města nevcházejte. A tak to je velice důležité, já si musím říci, jako Ondřej, nemohu jít kamkoliv, mám jenom tyto možnosti, tuto dispozici, jako Jakub, nebo ten, kdo je více podobný cholerickému Petru, mám tyto možnosti. Ale pak, když jsem vyformován zejména ve společenství, třeba v našich farních společenstvích, pak vyrůstá uvnitř hlubším půdorysu mého života Boží duch. A když jsem sjednocený také ze zkušenostmi těch ostatních bratří a sester, tak se mohu už pak vydat do celého světa. Čili Ježíš nejdříve realisticky říká, tam choď, tam nechoď, na toto máš, na toto zatím nemáš. A přijde jednou doba, kdy budeme muset opravdu jít kamkoliv nás Ježíš povolá. A tak i ti apoštolové, každý měl jiné dispozice, ale jednoho dne, sice zatím do samarského, řekněme dynamického kraje, kde je minové pole, kde se skutečně našlapuje po špičkách, zatím nemohli, ale jednoho dne byli připraveni jít až na konec světa, poněvadž věděli, že slouží Bohu, jedinému duchu a nejsou sami, žijí ve společenství.

Šestá hodina raní do krásného nedělního dne vás zdraví Daniel Blaške na vlnách Radia Proglas. Je 14. červen 2026, den dárců krve. Katolický kalendář ukazuje na svatého Anastáze, španělského benediktinského kněze, mučedníka z 9. století, oběti náboženské nesnášenlivosti. Při povstání pohanů před 960 lety v tento den roku 1066 padl kníže lužických Srbů svatý Gottschalk. Před 85 lety v Estonsku, Litvě a Lotyšsku stalinský režim zahájil masové deportace odpůrců sovětské okupace Pobaltí. Devadesátiny slaví režisér, herec, dramatik a výtvarník profesor Jan Schmidt, spoluzakladatel, ředitel a umělecký šéf pražského studia Ypsilon. Před 5 lety odešel mluvčí Jihomoravského kraje, sociolog a novinář Jiří Klement, redaktor Lidové demokracie, Rovnosti, katolického týdeníku i Proglasu. 55. slaví vedoucí sekretariátu pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, bývalý český velvyslanec u svatého stolce ve Vatikánu Václav Kolaja. 82 let se dožívá emeritní solista opery Národního divadla v Praze, basista Miloslav Podskalský. A k svátku přejeme všem Rolandům. Jméno z němčiny znamená sláva země anebo slavný hrdina. Začněme písní v tomto ránu a ještě si řekneme během následující půlhodinky něco o počasí a také o očekávaných událostech tohoto dne. Od 6:30 pak zahájíme tento den duchovně, četbou evangelia, modlitbou ranních chval a také duchovním slovem. Přeji vám krásné ráno.

Como Mamas, Count Your Blessings. A nyní se podívejme na počasí. Očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách i přeháňky, ojediněle i bouřky, jinde budou přeháňky jen ojediněle. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 22, v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů a v Krkonoších kolem 8. Čerstvý západní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině bude večer slábnout. Tlak bude slabě klesat, postupně bude setrvalý stav tlaku a rozptylové podmínky budou velmi dobré.

Je 6 hodin 15 minut, máme neděli 14. červen. Co se tento den bude dít? Věřící plzeňské diecéze, kteří byli pokřtěni jako dospělí a od jejich křtu neuplynulo více než 5 let, se dnes setkají s biskupem Tomášem Holubem v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni. Na programu je mše svatá, společný oběd, sdílení ve skupinkách i diskuse. Emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle bude slavit děkovnou mši svatou při příležitosti 30. výročí posvěcení filiálního kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Oslnovicích. Žehnání opravené věže kostela na nebevzetí Panny Marie chystají v Sebranicích. Akce je součástí místních víkendových oslav 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. U příležitosti výročí blahořečení ostravské rodačky sestry Marie Antoníny Kratochvílové proběhne cyklopouť. Začne mší svatou v 9 hodin v kostele svatého Pavla ve Vítkovicích. Na den otevřených dveří jste zváni do kláštera v Tuchoměřicích. Na poutní mši svatou naváže bohatý hudební, tadeční i divadelní program. Fatim Vranov nad Rýjí pořádá cyklopouť k Panně Marii, Matce důvěry z Přímětic do Jeníkova u Duchcova. Poutníci vyrazí dnes odpoledne, do cíle dorazí ve středu. Večer chval v kostele svatého Pavla v Hradci Králové na Pouchově doprovodí hudba a zpěvy chválové skupiny zdejší farnosti a jejich přátel. Zahradní slavnost se koná v areálu Královéhradeckého domu školských sester de Notre Dame. Toto ekumenické setkání nabídne hudební vystoupení i aktivity pro děti. Výtěžek benefičního koncertu v kostele v Lutové přispěje na opravu chlumeckého kostela poničeného požárem. Účinkuje rapšašský komorní orchestr a sbor. V Ludgéřovickém kostele zazní koncert duchovní hudby varhaního oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

31 minut po 6. hodině, máme neděli 14. června. Katolický kalendář ukazuje na svatého Anastáze, španělského benediktinského kněze mučedníka z 9. století, oběti náboženské neslášenlivosti. K svátku přejeme všem Rolandům. Vám krásné ráno přeje na Proglasu Daniel Blaške a nyní bude následovat četba evangelia, modlitba ranních chval. Chcete-li se blíže seznámit s dnešními liturgickými

Tu řekl svým učedníkům, ženě sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Potom si zavolal 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch 12 apoštolů jsou tato. První Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, syn Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, syn Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto 12 Ježíš poslal a přikázal jim. Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte. Přiblížilo se nebeské království. Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.

0: Máme 11. neděli v mezidobí, vycházet tedy budeme z 3. týdne žaltáře ve starším vydání od strany 1029. 1029 v novějším vydání breviáře od strany 1148. 1148. Antifonu ke Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu najdeme na straně 699 ve starším anebo 789 v novějším vydání. 789. Máme tedy dvě záložky ve starším vydání na straně 1029 a 699, v novějším 1148 a 789. A modlí se s vámi dnes Daniel
1: a Tomáš.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Bože, k pomoci naší račiš pospíšiti, srdce naše i smysly duchem svým říditi, abychom ve jménu tvém zpívání začali, svým srdcem i rozumem čest chválu vzdávali.
1: Sláva buď Bohu Otci, též i jeho Synu, na rozdílné trojici.

0: Duchu Svatému, jako se vzdáváš vždycky od světa počátku. Vzdávejme jimi všichni až na věky věků.
1: Buď také chválen od nás, Bože Všemohoucí, že si celý noční čas ráčil nás svou mocí laskavě ochrániti ode všeho zlého, k němuž mohlo dojít lstí ďábla zlostného.
0: Rač nám svou pomoc dáti, ať tvé milování můžeme vytrvati do svého skonání. Po smrti pak nás všechny do své slávy vzíti, se svatými navěky budem tě chváliti. Hospodin je veliký a mocný, aleluja.
1: Hospodin kraluje, oděl se velebností, oděl se Hospodin, opásal se mocí.
0: Dal světu základ, že nezakolísá.
1: Pevný je tvůj trůn od pradávna, jsi od věčnosti.
0: Zdvíhají řeky, Hospodine, zdvíhají řeky svůj hlas, zdvíhají řeky svůj hukot.
1: Mocnější než hukot mnohých vod, mohutnější než mořský příboj, mocný je Hospodin na výsosti.
0: Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodin je veliký a mocný. Aleluja.
0: Velebený jsi, Pane, a plný slávy na věky. Aleluja.
1: Všechna díla, Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Nebesa, velebte Pána, andělé Páně, velebte Pána.
1: Všechny vody nad nebem, velebte Pána. Všechny mocnosti, Páně, velebte Pána.
0: Slunce a měsíci, velebte Pána. Nebeské hvězdy, velebte Pána.
1: Všechny deště a roso, velebte Pána. Všechny větry, velebte Pána.
0: Ohni a žáry, velebte Pána. Studeno a teplo, velebte Pána.
1: Roso a jíní, velebte Pána. Zimo a chlade, velebte Pána.
0: Ledy a sněhy, velebte Pána. Noci a dní, velebte Pána.
1: Světlo a temno, velebte Pána. Blesky a mraky, velebte Pána.
0: Země, veleb Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Hory a vrchy, velebte Pána. Vše, co na zemi roste, veleb Pána.
0: Prameny, velebte Pána. Moře a řeky, velebte Pána.
1: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána. Všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
0: Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána. Lidé, velebte Pána.
1: Izraeli, veleb Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
0: Kněží Páně, velebte Pána. Služebníci Páně, velebte Pána.
1: Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
0: Ananiáši, Azariáši, Mizaeli, velebte Pána. Chválte a oslavujte ho na věky.
1: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého. Chvalme a oslavujme ho na věky.
2: Velebený jsi, Pane, a plný slávy na věky. Aleluja.
0: Chvalte Hospodina z nebes, aleluja.
1: Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho na výsostech.
0: Chvalte ho všichni jeho andělé, chvalte ho všechny jeho zástupy.
1: Chvalte ho slunce a měsíci, chvalte ho všechny zářící hvězdy.
0: Chvalte ho nebesa nebes a vody, které jsou nad nebesy.
1: Ať chválí Hospodinovo jméno, neboť on rozkázal a byly stvořeny.
0: Umístil je na věčné časy, vydal zákon, který nepomíne.
1: Hospodinu vzdejte ze země chválu, obludy moře a všechny jeho hlubiny.
0: Oheň, krupobytí, sníh a dým, bouřný vítr, který plní jeho slovo.
1: hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry.
0: Všechna zvířata divoká i krutká, plazí a okřílené ptactvo.
1: Králové země a všechny národy, knížata a všichni soudcové země.
0: Jinoši a s nimi pany, starci spolu s dětmi.
1: Ať chválí jméno Hospodinovo, neboť jen jeho jméno je vznešené.
0: Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe a velikou moc dal svému lidu.
1: Chválou je všem svým svatým, synům Izraele, lidu, který je mu blízký.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Chvalte Hospodina z nebes. Aleluja. Krátké čtení je z Ezechiela 37. kapitoly. Tak praví Pán Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide. Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím ve vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal, praví Pán Hospodin.

0: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
0: Ty, který sedíš po pravici Otce,
1: smiluj se nad námi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kriste,
0: synu živého Boha, smiluj se nad námi.
1: Ženě sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou ženě.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zasářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Ženě sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žen. Bůh poslal svého svatého ducha, aby se stal oblažujícím světlem pro všechna srdce. Prosme ho naléhavě. Bože, osvěcuj svůj lid.
1: Požehnaný jsi, Bože, naše světlo. Ty jsi nám dal dočkat se nového dne.
0: Dej nám ho celý prožít k své slávě.
1: Vzkříšením svého syna si dal světu pravé světlo.
0: Skrze svou církev vylej toto světlo na všechny lidi.
1: Ty jsi osvítil učedníky Kristovi svým svatým duchem.
0: Sešli ho i nyní své církvi, aby ti byla věrná.
1: Světlo národů, pamatuj na ty, kdo dosud žijí v temnotách.
0: Otevři jejich duchovní zrak, aby v tobě poznali jediného pravého Boha.
1: Bože, osvěcuj svůj lid.
0: A nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, sílo všech, kdo v Tebe doufají, bez Tebe lidská slabost nic nezmůže. Vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili Tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle Tvé vůle. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Dnes o 11. neděli v mezidobí čteme v hodince četby z prvního čtení z knihy soudců, přehled doby soudců. V těch dnech Jozue propustil lid a Izraelovi synové odešli každý do svého údělu, aby se ho ujal. Sloužili pánu po všechny Jozuovi dny i po všechny dny starších, kteří žili ještě dlouho po něm a znali všechna pánova díla, která učinil Izraeli. Jozue však, syn Nunův, služebník pána, zemřel ve věku 110 let. Pochovali ho v jeho údělu v Tamat Sare, na horách Efraim, severně od hory Gás. Také celé ono pokolení bylo přiřazeno ke svým otcům. Povstali pak jiní, kteří neznali ani pána, ani skutky, které učinil Izraeli. Synové Izraelovi konali to, co se nelíbilo pánu. Sloužili Bálům. Opustili pána, boha svých otců, který je vyvedl ze země egyptské, a chodili za jinými bohy, za bohy sousedních národů, klaněli se jim a tak popouzeli pána ke hněvu. Opustili pána a sloužili Bálu a Astartám. Proto se vznítil pánův hněv proti Izraeli, vydal je v moc lupičů, kteří je plenili, vydal je na pospas okolním nepřátelům, takže už jim nemohli odolat. Do všeho, co podnikali, zasahovala pánova ruka k jejich neštěstí, jak to pán řekl a přísahal. Uvedl je do svrchované tísně. Pán jim povolával soudce, kteří je vysvobodili z moci jejich plenitelů. Ale ani své soudce neposlechli, ale sešli rychle z cesty, kterou chodívali jejich otcové, když poslouchali pánovi příkazy. Oni tak nejednali. Jestliže jim pán povolal soudce, za jejich života byl jim milosrdný, vyslyšel vždy nářek utiskovaných a vysvobozoval je z ruky nepřátel. Když však soudce zemřel, vraceli se a byli horší než jejich otcové, běhali za cizími bohy, sloužili jim a klaněli se jim. Nezanechali svého způsobu jednání a své navyklé zarputilosti. I vzplanul boží hněv proti Izraeli. Pán řekl, protože tento národ ruší smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci a nechce poslouchat mého hlasu, ani já nevyhladím národy, které zanechal Jozue, když umíral. Budu jimi zkoušet Izraele, zda budou chodit po boží cestě, jako činili jejich otcové, nebo ne. Proto ponechal pán všechny ty národy a hned je nevyhubil a nevydal je do rukou Jozuových. Toto jsou kmeny, které ponechal pán, aby jimi vychovával Izraele, všechny totiž, kteří nezažili boje s kananejskými, aby se aspoň jejich synové naučili potýkat se s nepřáteli a bojovat. 5 knížat filištinských, všichni kananejští, sidonští, hevejští, kteří sídlili na horách Libanonu od hory Bál Hermon, až tam, kudy se jde do Ematu. Ty tedy ponechal, aby jimi zkoušel Izraele, zda bude poslouchat přikázání pána, která dal jejich otcům skrze Mojžíše, či ne.

Máme 7 hodin v neděli 14. června 2026. Je den dárců krve. Katolický kalendář ukazuje na svatého Anastáze, španělského benediktinského kněze, mučedníka z 9. století, oběti náboženské nesnášenlivosti. Právě 90 let nás dělí od úmrtí anglického myslitele, spisovatele a novináře, který svým psaním formoval postoje mnoha křesťanů, Gilberta Keitha Chestertona. 75 let by se dožil Petar Introvič, zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel, loni zesnulý frontman pražské kapely Bluesberry. 16 let je na věčnosti Jaroslav Škarvada, legenda československého demokratického exilu, krajanský duchovní a po pádu komunismu pomocný biskup pražský. 32 let trvání si připomíná studio Telepáče v Ostravě, základ pozdější televize Noe. Otevřeli je se spolupracovníky Salesián Pater Leoš Ryška. 55. slaví vedoucí sekretariátu pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, bývalý český velvyslanec u svatého stolce ve Vatikánu Václav Kolaja. 82 let se dožívá emeritní solista opery Národního divadla v Praze, basista Miloslav Podskalský. Svátek má Ronald, jméno z němčiny znamená sláva země nebo slavný hrdina. Krásné ráno, s Proglasem vám přeje Daniel Blaškem.

Je 6 minut po 7 hodině neděle 14. června. Jaké přinese počasí? Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách přeháňky, ojediněle i bouřky a jinde budou přeháňky jen ojediněle. Nejvyšší teploty dosáhnou rozmezí 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 12 a v Krkonoších kolem 8 stupňů Celsia. Čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, bude večer slábnout. Slabý pokles čeká tlak, postupně bude setrvalý stav tlaku a rozptylové podmínky budou velmi dobré. When you feel like there's nowhere else to go, get up and take the high road. When you feel like you're all alone, get up and take the high road.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: Tím dnem je

Jiří Klement. A výročí dnešního dne 55. slaví vedoucí sekretariátu pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, bývalý český velvyslanec u svatého stolce ve Vatikánu Václav Kolaja. A 82 let se dožívá emeritní sólista opery Národního divadla v Praze, basista Miloslav Podskalský. K čemu vás pozveme na vlnách Proglasu? Jednak to bude už za půl hodiny duchovní hudba. Od 8 hodiny zazní dvě moteta opus 29 pro pětihlasý smíšený sbor od Johannesa Brahmse, dále mše číslo 2 G-dur France Schuberta a na závěr Tédeum Antona Brucknera. Poté navážeme mší svatou, kterou budeme od 9 hodin přenášet z kostela svatého Augustína v Brně a kterou bude sloužit Petr Vrbacký. Hudební siesta od 12 hodin a 5 minut nabídne koncert B-dur opus 9 číslo 11 Adagio G-moll od Tomasa Albinoniho a poté zazní rondo z kasace pro pět viol a andante z koncertu 14 A-dur pro housle a orchestr Antonína Vranického. V závěru hudební siesty uslyšíte fantastickou symfonii Hectora Berlioze. Doufám, že je z čeho vybrat. Vám přeje krásný čas s Proglasem Daniel Blaške.

0: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
1: Vlastně se to může udát lehce, že se svoboda jednoho stane kamenem úrazu druhého člověka. I to bude připomínat v dalších chvílích Jiří Hurta. Spolu s ním v následujících minutách znovu zalistujeme prvním listem apoštola Pavla do Korintu. Zastavíme se u 9. až 13. verše 8. kapitoly. Začíná relace Studna slova. Dobrý poslech přeje za Rádio 7 Jitka Vilažíková.

V uplynulých zastaveních nad slovem 8. kapitoly 1. listu do Korintu jsme sledovali pohled apoštola Pavla na pojídání masa obětovaného modlám i na to, že křesťanská svoboda v Kristu umožňuje křesťanovi pojídat takové maso bez obav, protože křesťan ví, že modly neznamenají nic a že Kristus je jediným svrchovaným pánem nade všemi i nade vším. Vykládali jsme si i Pavlova slova, že však ne všichni mají toto poznání, že někteří teprve nedávno obrácení členové křesťanské církve byli tak zvyklí na modly, že jedí takové maso stále ještě svědomím, že to je oběť modlám, že jejich svědomí je nejisté a proto zůstává poskvrněno. Že je sice pravda, že pokrm nás Bohu nepřiblíží, nejíme-li obětované maso, nic nestrácíme, jíme-li je, nic nezískáme. Ale jádro problému vidí Pavel někde docela jinde. A proto v závěru kapitoly píše, dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám. Jenže tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby. Bratr, pro kterého Kristus zemřel. Když takto hřešíte proti bratřím a ubíjíte jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. A proto, je-li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu. Mnozí korinští křesťané říkali, jak už jsme to četli v 6. kapitole, všecko je mi dovoleno. Mám tedy právo jednat tak, jak mi to dovoluje svoboda, která je mi ve víře dána. Jenomže nežiju sám. Žiju ve společenství sboru církve. A je pak má víra za těchto okolností ještě vírou v ukřižovaného spasitele? Což pak smím svá nesporná práva uplatňovat bez ohledu na svého bratra? Což pak má člověk právo jít za svým právem, třeba přes mrtvoli? Pán Ježíš přece všecka ta svá práva obětoval pro mne. Smím tedy já svá práva prosazovat, jestliže to, na co třeba i nezadatelné právo mám, se stane kamenem úrazu někomu, kdo má slabé svědomí? Mám právo před ním podle své svobody jednat a svést ho tak svým příkladem k tomu, aby jednal proti svému svědomí? Možná, že si řekneš, už je věru na čase, aby ten člověk překonal tu svou úzkostlivost. Aby už konečně upevnil své svědomí na nějakém lepším postoji. Ve sborech bývají totiž i takoví křesťané, kteří jsou přesvědčeni, že těm slabým je prostě třeba vnutit něco z vlastní svobody, aby už konečně s tím svým slaboučkým svědomím něco udělali. Aby už konečně trošku poporostli a uzráli. Ale nebude takovým postupem svědomí toho slabého spíše znásilněno než posíleno? Takže ten slabý upadne zpět do bývalého pohanství, asi jako bývalý alkoholik upadne znovu do opilství? Kdo bude potom před tváří Boží odpovědný za jeho záhubu? Tady přece nejde o nějakou maličkost, která by nám mohla zůstat lhostejná. Tady jde o bratra,
za kterého Kristus zemřel, stejně jako za tebe, za mne. Bude to jenom tvá vina, že tvůj bratr skončí tak zle, protože ho do záhuby uvedlo tvé poznání, totiž tvé bezohledné prosazování tvého práva na svobodu. A co je tu platné, že tvé poznání bylo správné? Vždyť ty si své poznání ve skutečnosti zneužil, jestliže ubilo slabé svědomí tvého bratra, to slabé svědomí, kterému až dosud sloužilo jako jediná zbraň k sebeobraně v pokušení. A tak se ve skutečnosti tím dobrým ještě bylo dáno, dopouštíš hříchu. A není to hřích jenom proti slabým a jenom proti ve víře mdlým bratřím. Nýbrž bude to hřích proti samému Kristu, protože Kristus stojí vždycky na straně slabých. Zasahuješ-li slabé, pohrdáš-li slabými, pohrdáš Kristem. Zasahuješ jeho, protože tvůj pán stojí na jejich místě. Cožkoliv jsme učinili nebo neučinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mě jste učinili. To je slovo soudu. Nejdeme přece cestou svých práv, nýbrž úzkou cestou následování. A tak jediná správná cesta, na které křesťan bere ohled na slabšího bratra, znamená jít radikálně do všech důsledků a vzdát se v jeho prospěch i toho, na co jinak mám plné právo. Jinak řečeno, vrcholem křesťanské svobody je svobodné rozhodnutí, jímž se této svobody ve prospěch bližního vzdávám. A je to zároveň důkaz, že to je svoboda pravá a skutečná. Apoštol Pavel je ochoten být v tomto směru sám živým příkladem, když prohlašuje, že v takovém případě, kde by mohl být svému slabému bratru pohoršením nebo nebezpečným příkladem, raději nebude vůbec žádné maso jíst. A bude-li to nutné, pak třeba trvale a navždy. Budeme-li ve světle svědectví tohoto apoštolského slova měřit svůj vztah k ostatním bratřím a sestrám, dovíme se velice snadno pravdu o sobě i o tom, jak to ve skutečnosti s tou naší láskou k ostatním je. Je ovšem otázka, jsme-li upřímně ochotni plnou skutečnou pravdu o sobě samých slyšet a na základě tohoto poznání se vůli Kristově poslušně podřídit. Novozákonní profesor Souček k Pavlovu stanovisku o pojídání masa obětovaného modlám na tomto místě poznamenává: na těchto Pavlových výkladech je pozoruhodné především to, jak Pavel zcela odstraňuje přírodní, magický a rituální pojem čistoty i nečistoty. V samém masu obětovaném modlám není žádné znečišťující látky, která by jeho požívání činila nebezpečným a zapovězeným. Čistota a nečistota tkví jen a jen v lidském svědomí, tedy v oblasti duchovní. Nerozhoduje tu vnější věc, nýbrž vnitřní vztah. A proto, co je jednomu dovoleno, je druhému nemožné. My už jsme si mnohokrát při jiných příležitostech připomněli tuto pravdu slovy, že když dva dělají totéž, není to totéž. Záleží pouze na tom, aby všecko plynulo z vnitřního přesvědčení a pochopení. Aby to bylo z víry.
Z toho ovšem plyne, že s opravdu hlubokým a přitom jemným proniknutím až do samého jádra evangelia o vykoupení se velice těžko snáší onen lidský mravní typ, který si libuje ve strohých hotových předpisech a který tyto předpisy bezohledně jako podle pravítka uplatňuje i vyžaduje ode všech a ve všech případech. Skutečná křesťanská etika se totiž vždycky vyznačuje určitou pružností, protože bere v úvahu nejen různé situace i okolnosti, ale taky různé stupně duchovního poznání a zralosti. Mohli bychom se tedy obávat nebezpečí subjektivismu? Řekl bych, že toto nebezpečí hrozí, ale apoštol o něm ví a chrání nás před ním, protože všechny otázky klade rázně a důsledně pod platnost základního příkazu lásky k pánu, k bratru i k bližnímu. Proto o žádný subjektivismus nejde. A praktické důsledky i takto prokazované lásky mohou být v každé jednotlivé situaci a u každého jednotlivého člověka rozdílné.

Pane Ježíši Kriste, ty víš, že jsme schopni i tvých nejlepších darů zneužít. Pyšnit se poznáním i svobodou v tobě a jednat bez ohledu na slabost bratra. Prosíme, rač nám dát ke každému poznání i živé vědomí povinnosti milovat, abychom nebyli nikomu kamenem úrazu, ale abychom ve tvé ruce byli požehnáním všem lidem, uprostřed kterých nám dáváš žít. Amen.

Lidské srdce a poznání může být slabé. Připomněli jsme si v modlitbě, kterou Jiří Hurta uzavřel dnešní nahlížení do 8. kapitoly 1. listu Korinským. Bůh je ten, který může a chce člověka v jeho slabosti podepřít a posouvat jej směrem k důvěře. Takové, která svůj hlavní zdroj hledá právě u Boha, v jeho moci a lásce. Uzavírá se dnešní vydání relace Studna slova. Z redakce Rádia 7 se těšíme naslyšenou zase za týden.

Krásný čas na vlnách Proglasu po 8. hodině vám přeje Daniel Blaške. Je neděle 14. červen 2026. V katolickém kalendáři vidíme jméno svatého Anastáze, španělského benediktinského kněze, mučedníka z 9. století. Také má dnes svátek Roland. Nyní je před námi hodina duchovní hudby. V první části uslyšíme dvě moteta opus 29 pro pětihlasý smíšený sbor Johannesa Brahmse. Následovat bude mše číslo 2 G-dur France Schuberta a pak také Tedeum Antona Brucknera. Pojďme k oněm prvním dvěma motetům. Mají opusové číslo 29 a jsou pro pětihlasý smíšený sbor a zpívat nám bude Rias Kammerchor pod vedením dirigenta Markuse Creeda. Přeji krásný, ničím nerušený poslech.

Vyslechli jsme dvě moteta opus 29 pro pětihlasý smíšený sbor Johannesa Brahmse. Zpíval nám Rias Kammerchor pod vedením Markuse Creeda. Nyní je na pořadu mše číslo 2 G-dur France Schuberta. Zpívat bude Český filharmonický sbor Brno se solisty Romanou Pávkovou, Petrem Julíčkem a Tomášem Krejčím. Doprovázet budou čeští komorní solisté s Martinem Jakubíčkem na varhany, vše pod vedením Petra Fialy.

Na vlnách Proglasu dozněla mše číslo 2 G-dur France Schuberta v podání Českého filharmonického sboru se solisty Romanou Pávkovou, Petrem Julíčkem a Tomášem Krejčím za doprovodu českých komorních solistů s varhaníkem Martinem Jakubíčkem pod vedením Petra Fialy. Nyní vyslechneme Tédeum Antona Brucknera. Zpívat bude Chicago Symphony Chorus za doprovodu Chicago Symphony Orchestra. Jako solisty uslyšíme soprán Jesse Norman, mezzosoprán Yvonne Minton, tenor David Randall a bas Samuel Ramey. Diriguje Daniel Barenboim.

Proglasu právě doznělo Te Deum Antona Brucknera v podání Chicago Symphony Chorus a Chicago Symphony Orchestra pod vedením Daniela Barenboima. Před námi je nyní mše svatá, kterou budeme přenášet z kostela svatého Augustína v Brně, kterou bude sloužit pater Petr Vrbatský. K mši svaté si můžeme připravit písně 513 z kancionálu, 513 Hleď mocný hospodine, 513, 712 Klaním se ti vroucně, 712 a 812 Tisíckráte pozdravujem tebe, 812.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, sestry a bratří, ke slavení Eucharistie, vítám také posluchače Rádia Proglas. Jestliže dnes v Evangeliu slyšíme, že Ježíš vnímá nouzi lidí, že si všímá jejich bolestí a trápení, pak to platí také o nás. A i nám nabízí uzdravení a smíření. Využijme této nabídky už teď na začátku slavení Eucharistie a smiřme se s Bohem i s lidmi. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má velká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě pohavřili. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: modleme se. Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže. Vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z druhé knihy Mojžíšovy. Když přišli synové Izraele na Sinajskou poušť, utábořili se na poušti. Izrael se tam utábořil před horou. Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal z hory. Tak řekneš Jakubovu domu a oznámíš synům Izraele. Sami jste viděli, co jsem udělal Egypťanům, jak jsem vás nesl na orlých křídlech a dovedl vás k sobě. Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mě patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým lidem. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Amen.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři, Kristus v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva, kdo položí život za spravedlivého. Možná, že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od Božího hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví. Neboť jestliže jsme byli s Bohem usmířeni smrtí jeho syna v době, kdy jsme s ním byli ještě znepřáteleni, tím spíše po usmíření budeme zachráněni jeho životem. Ba ještě více. Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům, že žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pána žni, aby poslal dělníky na svou žeň. Potom si zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch 12 apoštolů jsou tato. První Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej. Jakub, syn Zebedeův, a jeho bratr Jan. Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, syn Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto 12 Ježíš poslal a přikázal jim, mezi pohany nechoďte a do žádného samarského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte, přiblížilo se nebeské království. Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak, děvčata a kluci, můžete vyrazit.

Není až tak těžké, sestry a bratři, představit si situaci, o které svědčí dnes evangelista. Ježíš prochází městy a vesnicemi, všude ho obklopují zástupy, ale pro Ježíše to nejsou nějaké anonymní davy, ale jak je vidět, jsou to konkrétní tváře, často plné únavy, úzkosti a opuštěnosti. A evangelista Matouš svědčí, že Ježíšovi bylo těch lidí líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. A tak není divu, že nechce, aby ti, kteří ho doprovázejí, jeho učedníci, byli jen jacísi pasivní diváci a účastníci takové situace. Ale že i je volá, posílá je s jasným úkolem a dává jim moc. Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, vyhánějte zlé duchy a tak dál. Když to posloucháme my dnes, možná máme trošku smíšený pocit. Na jednu stranu jsme si asi vědomi, že ty vnější parametry až tak rozdílné od naší situace nejsou. Že tehdejší Galilea není až tak úplně jiný svět než ten náš, protože i dnes nás obklopují lidé skleslí a unavení. I dnes jsou kolem nás lidé duchovně mrtví, spoutaní strachem, závislostí, hněvem. Že v jistém slova smyslu ta situace je velmi podobná. Ten rozprůplný pocit ale vyplývá z toho, že se musíme zeptat, kdo ale má k těm lidem jít. Jestli máme pocit, že to tehdejší vybavení apoštolů a poslání a úkol je až tak nedostupný, pak se nemůžeme bezradně rozhlížet kolem sebe a čekat, kdy se objeví nějaký nový charismatický kazatel nebo kdy církev přijde s nějakým novým pastoračním programem. Musíme si uvědomit, že apoštolové tenkrát i dnes je pořád jedna a tatáž linie a že to volání, které tehdy zaslechli učedníci na břehu Genezareckého jezera, platí pro každého z nás. A že si Bůh nevolá nějaké dokonalé lidi z knížek, fiktivní a neskutečné, ale že volá nás s našimi chybami, slabostmi a limity. Ovšem ta otázka zní, co to znamená teď v naší situaci, že máme uzdravovat nemocné nebo očišťovat malomocné. Odpověď není až tak těžká. Znamená to přinášet Ježíšovu uzdravující přítomnost. Uzdravujeme tehdy, když zprostředkujeme odpuštění na místo hněvu. Probouzíme k životu mrtvé, když vracíme naději a radost tam, kde už převládla skepse, cynismus nebo rezignace. Vyháníme zlé duchy, když odmítáme pomluvy, lži, závisti, které tolik otravují atmosféru dnešní doby. K tomu nás dnes volá Bůh zcela konkrétně a k tomu nepotřebujeme žádné mimořádné a nadpřirozené schopnosti superhrdinů. K tomu stačí být Bohu k dispozici. Dnešní doba potřebuje zažít Boží dotek skrze konkrétní milosrdenství a nezištnou lásku. Tak nás dnes Boží slovo vybízí, abychom tam, kde žijeme, svítili světlem naděje. Abychom s radostí rozdávali to, co jsme sami tak štědře a zdarma obdrželi.

0: Bratři a sestry, náš Pán nás vyzývá, abychom prosili za ty, skrze které nám rozdává dary pro věčný život. Usilovně jej prosme.
1: Posílej stále nové dělníky na svou žeň, která je tak hojná.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Probuď ve všech pokřtěných vědomí, že jsou povoláni k všeobecnému kněžství.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pomoz kněžím a všem věřícím k neustálému duchovnímu růstu a stále horlivější službě.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Žehnej všem věřícím, kteří jsou oporami a pomocníky kněží v jejich náročné službě.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme na úmysl této mše svaté, která je ubytována za zemřelou Marii Štorovou a živou a zemřelou rodinu Augustinovu. Pane, ty jsi řekl, o cokoliv budete prosit Otce v mém jménu dávám, kéž vyslyší i tyto naše prosby skrze tebe, Krista, našeho Pána.
2: Amen.

Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Přinášíme, Bože, chléb a víno, živí nás jako pokrm a ve svátosti jsou znamením naší vnitřní obnovy. Dej, ať nám tento zdroj života nikdy nechybí. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Z hůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť v tom poznáváme tvou velikou slávu, že se tvá božská moc ukázala skrze lidskou bezmocnost. Vždyť tvůj syn náš, Pán Ježíš Kristus, se vydal na pospas smrti a nás, smrti vydané, ze smrti zachránil. Skrze něho andělé chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chvalospěvu, vyznáváme tě a voláme.

Opravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl. Vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl. Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchu. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstuji. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shledni na oběť své církve, vždy těto oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplně ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými. S nejsvětější pannou a bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Augustínem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spás. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Tak děvčata, kluci, jako boží děti jsme zváni k oltáři k modlitbě, abychom si podali ruce. Podle spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslaveni, kdo jsou pozváni v hostině beránkově. Pane, zasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Modleme se. Pozval jsi nás, Bože, k hostině, která je obrazem jednoty všech, kdo byli ve křtu spojeni s Kristem. Dej, ať působením této svátosti roste a upevňuje se jednota tvé církve skrze Krista našeho Pána. Posaďte se. Dnes je 11. neděle v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, navíc v pátek ve 14 hodin mše svatá v domově pro seniory na Táboře. Od 17 hodin tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření. Na středu připadá nová liturgická památka blahoslaveného Jana Buly a Václava Drboli, kněží mučedníků. Otec biskup zve do katedrály v 17.30, všechny věřící k této nové liturgické oslavě podle nového liturgického formuláře. Příští neděli při všech bohoslužbách se uskuteční diecézní sbírka na charitu. Za vaše dary předem děkujeme. Rovněž příští neděli po 9. mši svaté se na hřišti Cyrilometodějské základní školy odehraje jarní fotbalové utkání ministranti proti otcům, jste srdečně zváni. V zákristii je možno si vyzvednout odkaz na fotografie z prvního svatého přijímání. A farnost svatého Jakuba v Brně nás srdečně zve do kostela svatého Jakuba na divadelní představení Santiago, čili svatý Kuba, které se bude hrát tento pátek 19.6. od 17 hodin. Pro farnosti se nabízí vstupné za zvýhodněnou cenu 150 korun, stačí při nákupu vstupenek zadat slevový kód Farnost 26. Vstupenky zakoupíte na webu divadla Polárka a jsou také informace na nástěnce vzadu v kostele. Vyprosme si požehnání. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

0: Na Proglasu právě skončila mše svatá, kterou jsme přenášeli z kostela svatého Augustína v Brně a kterou sloužil pater Petr Vrbatský. V týdnu ještě můžeme očekávat další bohoslužby. Zrovna zítra ve pondělí to bude v 18 hodin bohoslužba slova s jáhnem Janem Špilarem. V úterý to bude mše svatá z kaple svatého ducha v Proglasu v Brně. Ve středu bude výjimečně v 17.30 mše svatá z katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. Ve čtvrtek 18. června v 18 hodin mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Páteční mše svatá bude z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích a v sobotu ráno v 7 hodin opět mše svatá v 7 hodin z kostela svatého Augustína v Brně. V neděli pak příští v 9 hodin z kostela všech svatých v Litoměřicích. Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz. Nyní je před námi varhanní hudba. Uslyšíme Capriccio kuku Johana Kaspara Kerla ve varhanním podání Pavla Kohouta. Ten nám pak zahraje také árii kvartu Johana Pachelbla. Dále tokátu a preludium in D Matiase Weckmana, canzon in C Matiase Weckmana, a preludium Antona Zimmermana a na závěr fugu Consoghetto doppio Josefa Ferdinanda Norberta Zegra.

Na Proglasu dozněla varhanní hudba od autorů Johana Kaspara Kerla, Johana Pachelbla, Matiase Weckmana, Antona Zimmermana a Josefa Ferdinanda Norberta Segra. Na varhany hrál Pavel Kohout.

že jo. Dneska už tu není

jak se dá. A vděčná být, prý se to má. Těšit se z mála, jo. Ale co to dá? On je můj přítel, wow. Každý ho zná. On je můj právník, wow, yeah. Každý ho zná. On je můj

Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Příjemné chvíle u přijímačů přeje Jana Beránková. Milí posluchači, dnes nabídnu třetí ze série pořadů o tématech spirituální teologie, která s námi probírá docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Minule jsme hovořili o křesťanské duchovní zkušenosti. Dnes máme na programu mystiku. Mystika v církvi existuje, je to privilegovaná forma duchovního života. Co je tajemné, mystické, to lidi vždy přitahovalo.
1: Je to samozřejmě stále velmi populární sledovat mystické školy, mystiky, číst o nich u různých náboženství. Já si myslím, že také důležité, abychom se toho nebáli, podívat se i na naše křesťanské mystiky. V té naší spirituální teologii jsme měli takový první blok, který se zabýval vlastně božím zjevením. Mluvili jsme o boží trojici. V tom druhém bloku jsme se stále více přibližovali člověku a mluvili jsme o tom, jak rozlišuje myšlenky, jaké má vášně. A v té naší, řekněme, představě, jak učíme i spirituální teologii, zde máme právě člověka, který má určité prostředky na cestě k Bohu a zažívá tuto zkušenost. Tak jestliže v té první fázi jsme se dívali, jak se ten Bůh sklání člověku, tak nyní se díváme na to, jak ten člověk vlastně vystupuje na cestě k Bohu. A někde tam dochází k tomu setkání, v tom sestupování a vystupování, tam dochází k tomu setkání a k té proměně. A to je potom ta třetí část výuky ve spirituální teologii, kdy se mluví o duchovním růstu osobnosti a o rozvoji života modlitby. A nyní máme mystiku. Mystika je určitá intimní zkušenost. Je to určitá bezprostřední zkušenost. Člověk to vnímá, zakouší jako nevyjádřitelné setkání s Bohem. A když bychom ale chtěli mluvit o tomto tajemství v křesťanském slova smyslu, tak je důležité začít se zabývat mystikou v kontextu božího zjevení. Když se podíváme na mystické školy jiných náboženství, například Indie, hinduismu a buddhismu, tak i oni mají v sobě nějaké semínko pravdy, nějaké to hledání přesahu, vztah k absolutnu, nějakým způsobem se vymanit z toho ega. Řekněme, nějakým způsobem se vymanit v tom našem slova smyslu z těch následků prvotního hříchu. Přesáhnout se k těm hodnotám, které jsou důležité pro člověka, k tomu smyslu života. A tam nějakým způsobem hledají a nachází určité cesty, jak k tomu dospět. Vladimír Solovjov říká, že například v tom buddhismu ti mystikové zakusili právě tento odstup, protože člověk po tom prvotním pádu jakoby podlehl těm přírodním instinktům a oni živli se začínal zbošťovat a jakoby zůstával pořád jakoby uzavřen v té přírodní, v tom smyslu negativním, v tom smyslu instinktivním. A ten buddhismus řekl, to je iluze. Od toho musíme dál, musíme se ponořit do nitra a hledat dál. A třeba v řeckém myšlení potom tento odstup je taky třeba u Platona a on říká, za tímhle světem, který je nějakým způsobem stínem jenom toho reálného světa, jsou určité ideje. Je tam něco, co vlastně vytváří ten náš svět. No a křesťané potom, řekněme, kteří navazují židovskou tradici, jež má zkušenost s těmito idejemi jako s osobním Bohem, jako s Bohem, který říká, já jsem, který jsem, potom věří, že k tomu naplnění té zkušenosti s Bohem dochází v události v těle.

0: Té alegorie, které nám pomáhají pochopit to, co se odehrává mezi člověkem a Bohem. Jakým způsobem Bůh ho proměňuje. Nacházeli zde určité symboly. Pomáhali člověku tyto symboly sdělit tuto zkušenost. Ona ta zkušenost je tajemstvím, ale když člověk čte písmo a najednou řekl, ano, tohle to jsem zažil v tom, řekněme, alegorickém slova smyslu, to je třeba to setkání snoubence se snoubenkou, jak to čteme v písni písní, to je přesně to, co prožila má duše. Takhle jsem byl proměněn. A tak používá těchto symbolů k tomu, aby to popsal. Nebo člověk zažije určité poznání, které přesahuje veškeré jeho dosavadní poznání, třeba rozumové. Vstupuje do nějaké temnoty nevědění. A najednou oni četli o tom, jak Mojžíš vystoupuje nahoru do toho oblaku a to je přesně ten obraz. To je obraz toho, že to světlo rozumu nám dává samozřejmě určité vodítko k tomu, abychom usilovali nalézt ten vztah řekněme k těm prvním příčinám nebo k tomu, co nás přesahuje, ale pak najednou toto světlo ustupuje do poznání lásky, do toho, co ještě úplně přesahuje to, co člověk dosud znal. A to je takový ten oblak nevědění. Východní mystika potom ještě mluví o jiném světle, tom světle proměňujícím, které vyzařuje vlastně Bůh skrze Ducha Svatého, jež potom působí v člověku jako takzvané nestvořené energie. A zde zase nalézali obraz ve výstupu učedníků s Kristem nahoře Tábor, kdy vlastně padají k zemi oslněni světlem. A ani nevěděli, co se s nimi děje. A to je to světlo proměny. Takže zde vidíme určité fenomény, které doprovází mystickou zkušenost. A právě tato interpretace písma nám pomáhá k tomu, abychom tuto vnitřní zkušenost dokázali nějakým způsobem uchopit v rámci Božího zjevení.
1: V křesťanské mystice je důležité naslouchání Božímu slovu. Člověk k popsání mystického zážitku pak užívá symbolů. Je mnoho různých definic křesťanské mystiky. Vždy ale mají společné prvky. Za prvé je to sdělující se Bůh. Za druhé lidská osoba otevřená Božímu sdílení. Za třetí zkušenost a vědomí poznání Boha a lásky k němu. Za čtvrté osoba přetvořená mystickým prožitkem, žijící už novou zkušeností.
0: To, s čím my vstupujeme do dialogu s vlastně zástupci jiných náboženství, je událost vtělení. My samozřejmě respektujeme i zkušenosti jiných náboženství. Vnímáme také určitou pravdivost, že semínka pravdy, která tam mohou být. Ale pro nás jako je ten důležitý život s Kristem. A to je ten další rozměr mystický, kromě toho jako setkání s Božím slovem, to je rozměr liturgický. Naše mystika je mystika zakotvená v tom svátostném životě. Jo? To intimní setkání s Boží trojicí je zakoušeno během slavení mše svaté liturgie. Mnohdy u mnohých mystiků, kteří slavili Eucharistii, prožívali v tomto kontextu zpřítomnění tajemství Boží spásy a dotýkalo se velmi intimně ty události, které nás uvádí na cestu ke vzkříšení. A tohle to je další rozměr, který je tu třeba mít na paměti. Jak jsem říkal, pamatovat na to, že naše mystická zkušenost je nějak vřazena do Božího zjevení a tady v písmu nacházíme to pojmosloví, které nám pomáhá vyjádřit tuto zkušenost a prožíváme ji v rámci určitého svátostného života během liturgie, kde se nám vlastně odhaluje ona tajemná Kristova přítomnost.
1: V cyklu Dotýkání světla poznáváme s docentem Karlem Sládkem další z kapitol spirituální teologie, mystiku.
0: To, co je důležité také pro nás spirituální teologii, abychom dokázali dobře rozlišit mystickou zkušenost a pokud je autentická, taky nějakým způsobem zhodnotit a vřadit ji také do našeho třeba teologického promýšlení. Proto se snažíme naslouchat zkušenosti mystikům a zároveň tuto zkušenost

0: činnost integrovat do určitého širšího kontextu života církve. To je posláním spirituálních teologů. Ta spirituální teologie má takový širší záběr a jedním z těch témat je právě mystika. A kdo je to tedy křesťanský mystik?
1: No.
0: My už jsme o tom hovořili. Já se teď opřu o slovník spirituality, který vydalo karmelitánské nakladatelství. Tam je velmi hezky řečeno, že to je věřící křesťan, který má smysl pro Boží smlouvu. Tedy je to křesťan, jež žije svoji mystickou zkušenost v rámci toho vztahu k Bohu a je to smlouva, Boží smlouva, věčná smlouva, pro nás je to smlouva Eucharistie, je to smlouva, která nás jako vede ke věčnému životu, ke vzkříšení a tímto způsobem i vnímáme naší duchovní cestu. Co to znamená smlouva? Znamená to, že jsme osloveni, odpovídáme, k něčemu se zavazujeme a něco také získáváme. A tak je to vlastně v tom vztahu k Bohu. A i ta mystická zkušenost je vlastně zkušenost toho, že ta Boží smlouva je něco, co platí a co je platné. Je to zkušenost, řekněme, lépe příchuť vzkříšení. To je ta zkušenost mystická. To je ten, řekněme, určitý andělský stav, který zažíváme. A je to proměna člověka vlastně v té celistvosti. My jsme si v tom předchozím pořadu říkali, že člověk je osobou na té rovině duchovně, duševně, tělesné. A tak to máme vnímat člověka i v kontextu vzkříšení. To se bude týkat jak té rovině duchovně, duševní, tak i tělesné. Budeme vzkříšení v těle. A to je velmi důležité vnímat právě tento rozměr naší vnitřní proměny.
1: Takže ani mystika si nebudeme představovat odtrženého od reality. Zase je to prožívání té smlouvy určité na rovně duchovní, duševní i tělesné.
0: Přesně tak. Je to určitá konkrétnost. Samozřejmě ta mystická zkušenost je darem. A ona je darem jednak pro toho konkrétního člověka, jelikož se tím třeba utvrdí, že je na té správné cestě, ale zároveň je to i zkušenost, která toho člověka přetváří. A zase tím kritériem hlavním, když bychom chtěli říct, jestli ten mystik je, řekněme, autentický, tak je opravdu láska. Protože mystická zkušenost je zkušenost s Boží láskou. A jestliže u toho člověka se jakoby projevuje Boží láska i ve vztahu k lidem, tak můžeme říct, ano, ten člověk je člověkem, který má právě tento rozměr života ve svém povolání a poslání.
1: Mystik je věřící křesťan, který má smysl pro Boží smlouvu. Podle svaté Terezie od Boha nejprve milost přijímáme, pak ale musíme poznat a uvědomit si, že jsme ji přijali. A pak za třetí je důležité umět tuto milost vyjádřit a to je to nejrozdílnější a nejtěžší. Jak bychom mohli rozdělit tyto rozmanitosti mystických zkušeností?
0: V takové té klasické typologii křesťanské mystiky se snažíme nějakým způsobem popsat tu zkušenost. Máme zde v té historii takové dělení například na mystiku bytnosti, na mystiku snubní. To jsou vlastně určité způsoby, jak mystikové popisovali svoji zkušenost. Ta mystika bytnosti, velmi známým představitelem je mistr Eckhart, tak tato mystika je popisována více filozofickými termíny, kdy se popisuje, jakým způsobem člověk se setkává s Bohem a jak to zasahuje jeho bytost, jeho bytí. A ten mistr Eckhart hovoří o tom, že ta nejvznešenější cesta je jakýmsi bytím doma. Je to bezprostřední nahlížení Boha v jeho vlastním bytí. On se odvolává na výrok Ježíše Krista, který říká, já jsem cesta, pravda a život. Já jsem Kristus jako osoba, jeden Kristus jako otec, jeden Kristus jako duch, tři v jednom, tři jako cesta, pravda, život. A jeden jako milovaný Kristus, již ohně celý. On zde popisuje setkání s Kristem, kterého bytostně promění. Samozřejmě to vyvolalo určité diskuze, určité debaty, jestli v tomto popisu není až nebezpečí ztotožnění Boha s člověkem. Jestli nedochází k nějakému, řekněme, splynutí Boha s bytím člověka. A jestli tato zkušenost je vřazena do určitého života církevního společenství. Já se domnívám, že u mistra Eckharta se jednalo o autentickou mystickou zkušenost, která byla vřazena samozřejmě do liturgického života církve, opřeného o Boží slovo, a on se snažil tuto svoji autentickou mystickou zkušenost vyjádřit, jakkoliv je nepopsatelná, těmito filozofickými termíny, což je taky velmi těžké a složité. A snažil se také obhájit i tuto svoji školu, kterou vlastně založil a měl své následovníky. Možná proto lepším popisem té mystické zkušenosti je ona mystika snubní. Co máme třeba u karmelitánských mystiků. Tam přímo využíváme obrazu z písma, kdy vlastně například v poezii Jana od Kříže čteme ono mystické setkání duše s Kristem jako setkání ženicha se svojí snoubenkou. Je to vlastně dialog, vnitřní dialog, určité, řekněme, extáze, kterou duše v samotě prožívá, kdy je láskou vedena do Boží náruče a zde nachází tu krásu Božího zjevení, nachází ten zdroj svého duchovního života a vnímá také intenzivně láskyplný prožitek blízkosti Boha. A v této snubní mystice je potom ten zřetel odlišnosti Boha a zároveň jeho intimní přítomnosti vyjádřen právě tím ženichem a tou snoubenkou, kdy vlastně nejsou totožní, ale zároveň jsou ve velmi silném vztahu lásky. Jinou typologii bychom mohli třeba nalézt u Tomáše Špidlíka, to jste si jistě četli v Pramenech světla. Tomáš Špidlík, znalec křesťanského východu i západu, mluví o mystice světla a o mystice, řekněme, noci, temnoty. On říká, že ta mystika světla v tom západním pojetí, opírá se často o evagria, je takovou tou mystikou, kdy ono poznání rozumu nám také dá určité světlo, které nás navádí k tajemství Boží Trojice. Ale poté člověk jakoby poznává i ty vlastní limity toho vlastního poznání a nezbývá mu, než vstoupit do té, jak říkáme, noci temnoty, do toho oblaku nevědění, kdy tím, co poznává, není nějaká racionální úvaha, ale je láskyplný vztah. A to už potom znamená, že vlastně veškeré ty úvahy, veškerá obrazotvornost, veškeré představy, veškeré lidské pocity se najednou utiší a najednou, řekněme, se vnoří do toho tajemství Boží lásky, která člověka přetváří. A v tu chvíli ten člověk je jakoby bezprostředně před Bohem. Bez obrazu, který by mu něco zprostředkovával, bez nějaké myšlenky, která by ho nějakým způsobem uváděla na cestu, bez nějakých emocí, které by ho nějakým způsobem ovlivňovaly, ale najednou je tady ta vnitřní tichost, ty hlubiny srdce, které najednou stojí před Bohem a najednou zažívá onu plnost. Plnost, která je krásou života v Boží Trojice. A to je vlastně ten další rozměr mystiky, kterou prožívá křesťan, jemuž je dán tento dar. Ne každý ale musí být mystikem na své cestě. Není to podmínka ke spáse. Ale když Bůh někomu dá tento dar, tak je to vždycky dar proto, aby ten člověk se stal, řekněme, novým člověkem s novým posláním pro danou přítomnost.
1: Kromě chronologického dělení na školy mystiků je tady také třídění po stránce obsahové a formální. A tak se třeba hovoří o, za prvé, mystice Boha, o jeho přítomnosti. Zase si to rozstřídíme. Patří sem mystika vizionářská, mystika bytnosti, snubní, mystika světla a temnoty. A dále mystika Boží nepřítomnosti. Za druhé hovoříme o kosmické mystice, prožívání jednoty s veškerenstvem. Za třetí o mystice mne samotného. Tady jsou výraznými autory už Plotinos nebo německý jezuita Josef Sudbrak, Giovanni Mojoli nebo náš Tomáš Špidlík. Hovořil jste také o tom, že apoštolové prožili s Ježíšem to proměnění nahoře Tábor. To je také mystická zkušenost.
0: Ano, to byly velké debaty ohledně mystické zkušenosti, kterou prožívali mniši nahoře Tábor. Oni praktikovali takzvanou Ježíšovu modlitbu nebo modlitbu srdce, kdy se snažili nepřetržitě modlit: Pane Ježíši Kriste, synu živého Boha, smiluj se nade mnou. Potom Rusové přidali hříšním. Když se nepřetržitě modlili tuto modlitbu, tak v určité fázi a soustředili se přitom například na dýchání a na tělesné mohutnosti, které jim pomáhaly se soustředit, tak v určité chvíli zažívali zkušenost vnitřního světla. Oni tuto zkušenost odlišovali od toho přirozeného světla, které může vznikat i tím, že člověk pravidelně dýchá, nějakým způsobem se soustředí na tep, prokrvuje se mu mozek. Oni si byli vědomi, že i ta přirozená tělesnost může člověku dávat pocit nějakého světla přirozeného, ale mluvili o tom, že v určité chvíli zažívají zkušenost světla, které člověka přesahuje. A mluví o tom, že právě v této zkušenosti, řekněme, vnitřního osvícení se jedná o zkušenost s božstvím, s určitou energií, s milostí, skrze kterou se Bůh dává poznat. A vlastně jde o záblesk, který oslňuje život. Je to záblesk, který dává člověku poznat, že ta cesta proměny je reálná. Pro každou proměnu potřebujete určitou energii. A tato proměna je vlastně touto nestvořenou energií, která má ten fenomén světla v tom vnitřním prožitku, a je to ten fenomén energie, která člověka proměňuje k podobenství Krista. Takže i tohle byla zkušenost mnichů. Ale jak jsem už jednou podotkl, vždycky je důležité, když člověk zažívá jakoukoliv zkušenost, mít dobré duchovní vedení, aby člověk nepodlehl klamu. Tohle ti mniši říkali neustále. Největším nebezpečím je, když upadneme do nějakého sebeklamu. Myslím si, že když člověk začne říkat o sobě, že je mystik, tak dá bacha. Jo, tady pozor, protože ona zkušenost je tak intimní, tak vnitřní, že nezdělitelná, že pokud ji člověk rozliší i jako autentickou, tak ona není proto, aby se člověk povyšoval. Ona je ke službě. A myslím si, že i v současném světě mezi námi běžnými křesťany je mnoho mystiků, prostých lidí, kteří nějakým způsobem slouží v církvi, zažívají nějakou mystickou zkušenost, nějakým způsobem ji sdílí, ale jsou to lidé tiší, pokorní a nemají potřebu se zviditelňovat. Já bych chtěl ještě zmínit jednu věc velmi zajímavou. Tomáš Pidlík říkával, že ve svém životě potkal jednu mističku. A když se ho zeptali na to, kdo to byl, tak řekl, to byla moje matka. Protože ona, když se modlila růženec, tak se modlila růženec. Když krmila slepice, tak krmila slepice. A to vystihuje to, o čem jsme hovořili v závěru. Mystik je velmi prostým člověkem, který si je vědom přítomnosti Boha v každém okamžiku, co dělá, co prožívá, co žije. Já si myslím, že tenhle ten příběh, který vypráví Tomáš Pidlík o své mamince, je velmi hezkým zakončením našeho cyklu o mystice.
1: Pokud byste měli, milí posluchači, hlubší zájem o poznání teorie křesťanské mystiky, pak doporučujeme Slovník spirituality a v něm heslo Mystika křesťanská. Zpracoval je Giovanni Mojoli. Nebo doporučujeme Encyklopedii mystiky, první až třetí díl, od Marie Madeleine Davyové, vydalo Argo 2000. Nebo Spiritualitu křesťanského východu, knihu Tomáše Špidlíka. Za dnešní rozhlasovou lekci děkuji opět docentu Karlu Sládkovi z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

V pořadu Dotýkání světla, který uslyšíte v pátek 19. června ve 20 hodin a 15 minut, budeme s docentem Karlem Sládkem zkoumat rozvoj života modlitby na příkladu Terezie z Avily a knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci, kterou jsme si nedávno připomněli v cyklu Čtení na pokračování.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, je tu neděle, 11. hodina a je tu vaše oblíbené Proglaso. Dnes
1: s Danielem
0: a Joškou.
1: Tak vás zdravíme a myslím si, že vlastně je to kombinace, která už tady nějakou dobu nebyla, protože hodně těch denních služeb v neděli mívá Tamara. Takže jak Joška, tak já jsme vždycky zvyklí mít Tamaru.
0: Ano. A dneska jsme tu spolu.
1: Aha. Dobře, ale jsme rádi, že jste s námi snad i vy, tak začneme tím, co máme vždycky na začátku, a to je písemná soutěž. Ptali jsme se vás na čtyři věci, ta první, ve kterém městě se odehrávala poslední večeře. No, správně jste odpovídali, že v Jeruzalémě. Budu citovat některé z vás, tedy nebo jmenovat některé z vás, tak Bernadeta Lovečková, Hedvika Přikrylová, Eliáš Loveček, Vojta Přikryl a Aneška Jelínková.
0: Druhá otázka zněla, jaký svátek tehdy apoštolové s pánem Ježíšem slavili? Správně jste odpověděli, že slavili židovský velikonoční svátek Pesach. No a opět jmenuji například Benedikta Lovečka, Vojtěcha Přikryla nebo Elišku Baryčiakovou.
1: Pak jsme se ptali, který den v roce si připomínáme poslední večeři a je to tedy proměnné datum, takže není to vždycky stejné datum, ale je to zelený čtvrtek, to každopádně.
0: Ve čtvrté otázce jste se měli podívat do Evangelia svatého Jana, najít alespoň tři rozdíly, čím se liší jeho líčení poslední večeře od ostatních evangelistů. Tak přečtu například odpověď od Václava Baryčiaka. V Janově evangeliu je popsán proces mytí nohou, ostatní evangelisté o tom nepíší. Jan má jako jediný ve svém evangeliu pasáž o tom, že jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, Jan, sedí po jeho boku a svatý Petr ho nabádá, aby se zeptal Ježíše, kdo ho zradí. Jan jako jediný píše o tom, že Ježíš použil přirovnání: jsem pravý vinný kámen a můj otec je kmen a můj otec je vinař.
1: Tak já myslím, že to krásně shrnuje ty postřehy, které si všímají rozdílů mezi Janovým evangeliem a ostatními. Takže ještě jenom přidám několik vzkazů, které nám tady píšete. Magdalenka Lovečková s Aneškou nám přejou krásnou neděli a také krásný nový týden. Zuzanka Machová nám přeje krásnou neděli a také Filomena Račanská říká, že nás ráda poslouchá každou neděli.
0: No a teď někoho vylosujeme. Dane, ujmi se toho.
1: Tak já bodnu dvakrát, protože máme více těch lidí, kteří nám dneska napsali. A je tu Klárka Přikrylová. A zalosujem po druhé. Nebo chceš ty losovat?
0: Tak já se toho ujmu.
1: Taky si dej.
0: Nekoukám. A je to Aneška Jelínková.
1: Výborně. Takže já si to píšu a něco malého pošleme. A můžeme si asi říct SMS otázku.
0: Ano.
1: Kde se bydlí lépe než se svádlivou ženou? A to podle 21. kapitoly knihy Přísloví. Kde se bydlí lépe než se svádlivou ženou?
0: A své odpovědi můžete posílat na číslo 775-132-132 nebo na e-mailovou adresu živie@proglas.cz. Samozřejmě jste si také napsali o písničky, ale ještě než si pustíme to první, tak si řekneme, jaké máme dnes okruhy otázek.
1: Tak je to jako vždycky nedělní liturgie, pak poslední večeře,
0: chléb v Bibli a čísla v Bibli. A ještě připomeneme telefonní číslo 739-850-345. A teď už první písnička. Až kočka zapřede od radůzy.

0: Dozněla první písnička od Radúzy, o kterou jste si napsali, a já už beru prvního volajícího. Ahoj, tady Jožka a Dan.
1: Tady je Eliáš Loveček.
0: Ahoj Eliášku, kolik je ti let?
1: 7 let.
0: 7 let. Tak povídej, jaký okruh si vybereš?
1: Chceš to... Liturgie.
0: Dobře, a za kolik bodů?
1: Za 3.
0: Tak dobře, poslouchej. Do jakých měst nemají podle Ježíše vcházet jeho učedníci? Za A u moře, nebo za B samařských, nebo za C v horách?
1: Samařských.
0: Správně, samařských měst.
2: Jo, jo. Tak máme tu ještě poslední večeři, máme tu chléb v Bibli a máme tu čísla tamtéž. Čísla v Bibli teda. No. Takže chléb? Slyšel jsem dobře?
1: Ano.
2: Jo. Tak za kolik bodů?
1: Za 2.
2: Za 2. Dobře. Tak jak se jmenoval chléb, který Hospodin dal Izraelitům na poušti? Buď to byla mana, nebo to byla hana, nebo to byla ana.
1: To první.
2: Ano, byla to mana. Jak se říká, mana, mana. Tuturu, tutu. No, to je něco jiného. Dobře, máš 2 body, a teda, ne 2, 5 bodů celkově. A také nárok na výhru. Tak co uděláme s výhrou?
0: Uložíme nebo pošleme?
1: Uložíme.
2: Dobře, tak budeš mít uloženo. Chceš někoho pozdravit? Někomu dělat radost?
1: Ano.
2: Mhm.
1: Někdo poslouchají vás, maminku a tátu. Úplně všechny na země koule a můžu předávat?
2: Ano, ano, předávej.
1: A Pavla Herajna.
2: Tak koho tam teďka budeme mít?
3: Dobrý den, tady je Magdalena Lovečková, je mi 11 let a prosím je. Nedělní liturgii za 5 bodů.
0: Tak pojďme na to. Jaká byla hlavní myšlenka dnešního druhého čtení? Za A. Konejte pokání a obraťte se. Nebo za B. Pokládejme životy jeden za druhé. Za C. Kristus zemřel za hříšníky. Nebo za D. Kristus sedí mezi anděli po boží pravici. Jaká byla hlavní myšlenka dnešního druhého čtení? Můžu tě ještě jednou
3: opakovat?
0: Ano. Jaká byla hlavní myšlenka dnešního druhého čtení? Za A. Konejte pokání a obraťte se. Nebo za B. Pokládejme životy jeden za druhé. Za C. Kristus zemřel za hříšníky. Nebo za D. Kristus sedí mezi anděli po boží pravici.
3: Kristus zemřel za hříšníky.
0: Správně.
2: Výborně. Tak jaké další otázky chceš dostat? Čísla v Biblii, chléb v Biblii, poslední večeře?
3: Tak čísla v Biblii za 5.
2: Tak věděla bys, kolik panen v Ježíšově podobenství čekalo na ženicha? Buď jich bylo 5, nebo 8, nebo 10, nebo to teda záleželo na tom, jak byl hezký ženich? Pán Ježíš povídal takové podobenství o svatbě. Tom krásném ženichovi. Ale čekali tam na něj... No.
3: Opakovat.
2: Kolik bylo těch panen v tom Ježíšově podobenství o svatbě, o tom, jak čekali na ženicha, ty tam měli ty oleje v těch svých nádobkách a některý neměli. Kolik jich celkově bylo?
3: Prosím, nápovědy, je to opakovat.
2: Buď 5, nebo 8, nebo 10, nebo záleželo na tom, jak byl hezký ženich?
3: Tak 10.
2: Ano, 10. Tak jak naložím je s výhrou?
3: Prosím, uložit.
2: Tak, napsal jsem takové malé U a všichni už budou vědět.
0: Chtěla bys někoho pozdravit?
3: Všechny, kdo poslouchají, Madlenku, vás, Dobroglasa, Pavla, Aničku a úplně všechny.
2: Dobře.
0: Tak my vyřizujeme, moc ti děkujeme a těšíme se příště naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak já připomenu telefonní číslo 739-850-345 a také si můžeme připomenout dnešní SMS otázku, která zní, kde se bydlí lépe než se svádlivou ženou podle 21. kapitoly knihy Přísloví. A své odpovědi můžete posílat na číslo 775-132-132 nebo na e-mailovou adresu živě@proglas.cz. A už nám tu zvoní telefon. Ahoj, tady Joška a Dan.
4: Dobrý den, tady Václav Bariček z Valašského Meziříčí, 14 let.
0: Ahoj, tak jaký první okruh si vybereš?
4: Mohl bych prosím nedělní liturgii za 5 bodů?
0: Určitě. Doplň větu z dnešního prvního čtení. Budete mi za A královstvím kněží a svatým lidem, za B vzdávat úctu do čtvrtého pokolení, za C svědky až na konec země, nebo za D sloužit a já budu vaším Bohem.
4: Za A?
0: Správně.
2: Výborně, je to tak. Máme tu ještě okruhy poslední večeře, chléb v Bibli a čísla v Bibli.
4: Tak poslední večeře za 5 bodů.
2: Tak zatím nám to máme pěkně rovnoměrně, to jsem rád. Tak za 5 bodů se ptám. Slova, která řekl Pán Ježíš při poslední večeři, se připomínají kdy? Za A při modlitbě růžence, za B při svátosti smíření, za C při mši svaté, které slouží papež nebo biskup nikde jinde, nebo při každé mši svaté?
4: Při každé mši svaté?
2: No, je to tak. To snad ani nebyla otázka za 5 bodů, to ví každý přece. Ale výborně, tobě uložíme výhru, je to tak?
4: Ano, ano, uložíme.
2: Tak skvěle. Tak jaké máš dneska plány, když trošku změníme téma, než někoho budeš pozdravovat?
4: Já dneska asi, teď budeme obědvat.
2: To je dobrý plán.
4: A potom asi budu odpočívat.
2: A to je taky dobrý plán. Já si myslím, že se taky něčím takovým budu řídit, tak ať ti to jde. A chceš ještě někoho pozdravit, někomu udělat radost?
4: Já bych chtěl pozdravit otce Pavla, otce Sláva, otce Káňu, všechny, kdo poslouchají a vás do Proglasu.
0: Moc děkujeme.
2: Díky.
0: Měj se krásně, ahoj.
4: Děkuji, nashledanou.
0: Připomenu telefonní číslo 739-850-345. Můžete volat sem do Proglasa. A už nám zvoní opět. Ahoj, tady Joška a Dan.
3: Dobrý den, tady je Aneška Lovečková, je mi 12 let.
0: Ahoj Aneško, rádi tě slyšíme, jak se máš?
3: Mám se docela dobře, protože už jsem udělala zkoušky do školy.
0: No páni.
2: Výborně. A kde teda budeme si vybírat první otázku?
3: Prosím, nedělní liturgii za 3 body.
0: Doplň text z dnešního evangelia. Zadarmo jste dostali a za A. Zadarmo dávejte. nebo za B, teď už ale musíte platit, nebo za C, proto jste blahoslavení?
5: Za A.
0: Správně, zadarmo dávejte.
2: Tak, jaký z těch dalších okruhů máš přehled?
5: Tak čísla, prosím. Uh-huh. Za čtyři.
2: Za čtyři. Tak, kolik je izraelských kmenů, tedy podle Jákobových synů? Skoro bych se styděl dávat nápovědy. Ale můžu dát samozřejmě. 6, 9, 12 nebo 21?
5: No, 12.
2: Ano, 12 samozřejmě.
0: Jak naložíme s výhrou? Uložíme nebo pošleme?
5: A prosím, uložit.
0: Ukládáme. No a samozřejmě i ty můžeš někoho pozdravit.
5: Pavla, Marlenku Houšličkovou, všechny, kdo poslouchají, vás do Proglasa. Mašlíky, Věrku a Václava, tetu Luz, dědu druhýho dědu Marušku a Elišku a všechny, kdo poslouchají.
2: Dobře, tak jo, tak se zase budeme někdy těšit naslyšenou. Měj se krásně, hezkou neděli.
0: Ahoj.
5: Ahoj.
0: Připomeneme si dnešní SMS otázku, to nikdy neuškodí. Zní takto. Kde se bydlí lépe, než se svádlivou ženou podle 21. kapitoly knihy Přísloví? Kde se bydlí lépe, než se svádlivou ženou podle 21. kapitoly knihy Přísloví? A své odpovědi můžete psát na číslo 775 132 132 nebo na e-mailovou adresu živie@proglas.cz. Bereme dalšího volajícího. Ahoj, tady Joška a Dan.
6: Ahoj, tady je Jelena.
2: Ještě jednou, možná to jméno, já jsem úplně nezas...
6: Lili.
2: Lili, a Lili, zdravíme tě. No tak, chceš taky nějakou jednoduchou otázku?
6: Ano.
2: Tak já bych se tě zeptal takové jako číslo v Bibli, jo. Věděla bys, kolik je božích přikázání? Buď jedno, nebo dvě, nebo 10. Tak kolik je božích přikázání?
6: Dvě.
2: Dvě? Ne. Jich trošku víc. I když dalo by se to brát i jako správná, ale to bychom se zeptali, která jsou ta největší přikázání. A ta jsou skutečně dvě. Je to milovat Pána Boha nade všechno a bližního potom jako sám sebe. Ale jinak je jich 10. Ano, ano, ano, tak jo. Dobře, tak jsi taky vyzkoušela to soutěžení. Chceš někoho pozdravit?
6: Jo.
2: Tak do toho.
6: Pavla. Padlenku. Maminku a tátu. Jedu. Pádžu. Mama. Bába.
2: Tak pápa.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
6: Pápa.
0: To byla naše nejmladší volající. Zatím. A my se těšíme, kdo další zavolá sem do Proglasa. A vidím, že už někdo další vytočil naše číslo. Ahoj, tady Joška a Dan.
7: Dobrý den, tady je Editka Kastejar a je mi 13 let.
0: Ahoj Editko, tak pojďme hned na první otázku, jaký okruh si vybereš?
7: Můžete mi zopakovat, prosím?
0: Samozřejmě, máme tu nedělní liturgii, poslední večeři, chléb v Bibli a čísla v Bibli.
7: Za kolik bodů máte nedělní liturgii?
0: Máme za jeden, za dva a za čtyři.
7: Tak za 4, prosím.
0: Otázka zní takto. V prvním čtení Hospodin říkal Izraelcům, že je nesl za A jako ovce mezi vlky, nebo za B jako matka svoje nemluvně, nebo za C na orlých křídlech, nebo za D
7: na orlých křídlech.
0: Správně, na orlých křídlech.
2: Ono, ta čtvrtá možnost byla jako velbloud svoje velbloudě. Tak jenom škoda, aby to nezaznělo. Ale ty jsi to samozřejmě věděla hned správně. Jak se další okruh bude jmenovat, který si vybereš?
7: Tak poslední večer za 3 body, prosím.
2: Dobře. Jak byla popsaná místnost, kde se konala poslední večeře? Byla to za A jídelna, za B komnata, za C horní místnost, anebo za D temnice?
7: Horní místnost?
2: Ano, ano, byla to horní místnost.
0: Za správnou odpověď ti patří body, co s nimi uděláme, uložíme nebo pošleme něco malého.
7: Tak poslat, prosím.
0: Moc rádi pošleme. No a i tebe se zeptáme, jaký máš dnes den, co chystáš.
7: No teď dneska budeme mít asi na oběd kuře.
0: No teda, to bych si taky dal. A potom?
7: A ještě asi budeme oslavovat svátek, protože máme tátu i bráchu Antonia, takže včera měli svátek.
0: Dvojitý svátek, no tak to je krásné.
2: Tak to si teda užijte. No a přejeme krásnou neděli. Chceš taky někoho ještě pozdravit nebo tak?
7: Já bych chtěla pozdravit babičku a dědu do Prostějova, všechny, kdo poslouchají, a vás do Proglasa.
0: Moc děkujeme. Měj se krásně. Ahoj.
2: Ahoj.
7: Naschledanou.
0: Připomenu opět číslo 739-850-345. Za chvilku si dáme další písničku, kterou jste si napsali, ale předtím ještě vezmeme jednoho volajícího. Ahoj, tady Joška a Dan.
8: Tady je Benedikt Loveček.
0: Ahoj Benedikte, prosím, řekni nám, kolik je ti let?
8: 9 let.
0: Tak jaký okruh si vybereš jako první?
8: Nedělní liturgie.
0: A za kolik bodů?
8: A teda 3.
0: Tak to už nemáme. Máme za 1, za 2 nebo za 4?
8: Tak za 4.
0: Otázka zní takto. Kde se odehrávalo dnešní první čtení? Za A v Egyptě, za B u Jordánu, nebo za C na Sinajské poušti?
8: Ne.
0: C?
8: C.
0: Správně, na Sinajské poušti.
2: Tak výborně, 4 bodíky za tebou. Jaký další okruh si vybereš?
8: Prosím opakovat.
2: Jsou tu čísla v Bibli, chléb v Bibli, poslední večeře. Všechno lukrativní témata.
8: Poslední večeře.
2: Mhm. A za kolik bodů, na kolik si troufneš?
8: Máme všechno.
2: Máme všechno.
8: Tak za 2.
2: Tak za 2. Co to bylo za večeři? Co Ježíš s učedníky večeřel? Za A vepřovou šunku, za B brambory na loupačku, za C beránka.
8: Beránek.
2: Ano, byl to beránek.
0: Správně.
2: Tak možná, že vepřová šunka by byla vyloženě trejfe, tedy rituálně nepřijatelná, brambory by nebyly dost slavnostní, beránek byl ten správný symbolický obětní. Jak naložíme s výhrou?
8: Prosím, poslou.
2: Dobrá, pošleme. No a máš také chuť někomu něco pěkného zkázat? Nebo někoho pozdravit jenom?
8: Pavla Hrajna, Madlenku Housičkovou,
9: Mašlíky, paní Bobkovou, všechny, kdo poslouchají, a vás do prohlasa.
2: Dobře,
0: moc děkujeme.
2: Mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj. No a my už si pustíme další písničku, kterou jste si napsali. Je chovatelská a hrají a zpívají Rozinky.

0: Dozněla nám druhá písnička, o kterou jste si napsali, skupina Rozinky a píseň Chovatelská. No a my už čekáme, kdo nám zavolá sem do Proglasa na číslo 739 850 345. Možná je správný čas na to zopakovat si SMS otázku pro dnešní den. Kde se bydlí lépe než se svárlivou ženou? Podle 21. kapitoly knihy Přísloví.
1: Psát můžete na telefonní číslo 775 132 132, případně na živě@proglas.cz.
0: A my už bereme další hovor. Ahoj, tady Joška a Dan.
2: Tady je Bernadeta Lovečková.
0: Ahoj Bernadetko, kolik je ti let? Prosím, zopakuj nám to.
2: 5 let.
0: 5 let. No tak kam se vypravíme, do jakého okruhu? Něco lehkýho? Tak co pak bychom tam mohli dát? A já už to vím. Zeptám se tě, kolikátý den při stvoření světa Bůh odpočíval? Byl to den 7., nebo den 3., nebo den 8.? Správně, 7. den odpočíval.
1: Tak výborně. A já bych se tě zeptal taky na lehčí otázku. Kolik si vybral Pán Ježíš apoštolů? Buď 3, nebo 1, anebo 12?
2: Dvanáct.
1: No je to tak. Takže úspěšně si zodpověděla obě otázky, což je podmínkou pro získání výhry. Jak s tou výhrou naložíme? Pošleme, uložíme?
2: Pošleme.
1: Dobrá, tak se na ní můžeš těšit. Doufám, že někdy z kraje týdne hnedka ji odešleme. No a chceš také někoho pozdravit?
2: Maminku. Všichni, kdo poslouchají, Pavla Hrajina. A do Proglasa.
1: Dobře.
0: Děkujeme. Pa, pa.
1: Tak jsem zvědav, co si ještě vyberete za otázky. My tady máme už z nedělní liturgie jenom za 1 nebo za 2 body. Pak je tu poslední večeře za všechny chléb. Tam jsme zatím chléb v Biblii, tam jsme zatím vybrali pouze jednu otázku, takže tam byste mohli čerpat častěji. A nebo jsou tu čísla v Biblii, kde už máme pouze za 2, 3, 4 a 5 bodů.
0: Vidím, že už nám telefon zvoní. Ahoj, tady Joška a Dan.
2: Dobrý den, tady Adéla Zdráhalová.
0: Ahoj Adélko, kolik je ti let?
2: 8.
0: Voláš poprvé?
2: Po třetí.
1: Po třetí dokonce. Já mám dojem, že jsem se s tebou ještě nepotkal na této soutěži, ale tak nevadí, jakou si vybereš první otázku.
2: Poslední večeře.
0: Za dva body. Ve kterém městě slavili poslední večeři? Za A v Jeruzalémě, nebo za B v Kafarnaum, nebo za C v Káhyře?
2: A.
0: Správně, byl to Jeruzalém.
1: Tak jaký další okruh tě zaujal?
2: Nedělní liturgie, taky za 2 body.
1: Dobře. Ježíš se podíval na zástup a bylo mu ho líto, protože byli skleslí jako co? Za A, jako zvadlá květina, za B, jako ovce bez pastýře, nebo za C, jako děti bez rodičů.
2: Za B.
1: Ano, ano, je to tak. Tak výborně.

0: stránkách proglasových, trošku složitých, ale najdeš to, když si dáš ten, jakou má barvu junior, žlutou, ne? Ne, modrou myslím, nebo nějakou má barvu, tak prostě je tam junior web, na ten, když klikneš, tak tam potom v pravé liště je proglaso, nebo v takové liště je tam proglaso a napravo potom jsou možnosti té otázky písemné soutěže. A když tam s někým třeba vyplníš, tak to může být zase ještě o jednu výhru navíc. No, tak to jen tak a můžeš si třeba, můžeš někoho ještě pozdravit, jestli chceš.
1: Já bych sem chtěla pozdravit všechny, kdo to poslouchají a vás proglasují.
0: Dobře, děkujeme.
2: Moc děkujeme.
1: A babičky, dědečky.
0: Tak,
2: doufám, ti budou mít radost. Tak jo, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Připomínám číslo, můžete volat sem do Proglasa ještě celou čtvrt hodinu 739-850-345 a jako na zavolanou další z vás. Ahoj, tady Joška a Dan.
3: Dobrý den, tady Miriam Kastier a je mi 7 let.
2: Ahoj, vítáme tě v dnešním Proglasu a rovnou se tě zeptám, jaký okruh si vybereš.
3: Nedělní liturgii.
2: Tak tady už máme jenom za jeden nebo za dva body?
3: Za dva.
2: Tak dobře poslouchej. Pán Ježíš dal svým učedníkům moc dělat nějaké věci, co není zmíněno v textu dnešního evangelia.
0: Co není, jo?
2: Co není.
0: Co není, pozor.
2: Za A. Vyhánět nečisté duchy. Za B. Uzdravovat každou nemoc. Nebo za C křtít ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého? Co není zmíněno v textu dnešního evangelia?
3: Ještě jednou.
2: Pán Ježíš dal svým učedníkům moc dělat nějaké věci, co není zmíněno v textu dnešního evangelia. Vyhánět nečisté duchy, nebo uzdravovat každou nemoc, a nebo křtít ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.
3: Křtít?
2: Správně.
0: Výborně. Ony ty otázky, které jsou na to, co tam není, jsou vždycky trošku těžší, že, než ty na to, co tam skutečně je. Dobře, kde se podíváme na další otázku? Je tu poslední večeře, chléb v Bibli.
3: Poslední večeře.
0: Aha. A za kolik bodů?
3: Za 3.
0: Dobře. Tak jakým způsobem pán Ježíš ukázal svým učedníkům, že přišel, aby sloužil? Takže jakým způsobem pán Ježíš ukázal svým učedníkům, že přišel, aby sloužil? Za A. Po večeři umyl nádobí. Za B. Před večeří umyl učedníkům nohy. A nebo za C. Beránka před večeří naporcoval.
3: Umyl učedníkům nohy?
0: Ano. To bylo zajisté velmi silné gesto, protože oni na něj byli zvyklí jako toho, ze kterého třeba tahají různé rozumy, moudrosti, kdo třeba i dělá zázraky a podobně, ale nečekali by, že by se takhle až jako pokořil, udělal takovou věc, že by jim umyl nohy. No, tak to bylo krásné znamení. Jaké ty bys chtěla s výhrou, jak bys chtěla naložit s výhrou? Chceš uložit nebo poslat?
3: Chtěla bych poslat.
0: Dobrá, tak my ti něco malého pošleme. Doufám, že tam máme něco pěkného.
2: A zeptáme se tě, jaký máš dnes den, co chystáš po obědě?
3: Asi si budu po obědě kreslit a chystat se v pondělí do Brna.
0: A co tě čeká v Brně?
3: Pohádka

0: zbali ten pojedeme na pohádku Sněhurka a sedm trpaslíčků.
1: Je. Je, to je skvělé. No tak doufám, že si to moc užijete. No, třeba to někoho taky inspiruje, že se přijde na to podívat. Ty se mě krásně, chceš někoho pozdravit ještě?
0: Babičku a dědu do Prostějova, všechny ze katedrály a všechny ze školy Varšovky kde poslouchají a vás do Proglasa.
2: Moc děkujeme, všechny pozdravy vyřizujeme a ty se měj moc krásně. Ahoj.
1: Naslyšenou.
0: Neschledanou.
2: Několik posledních minut máte možnost zavolat k nám sem do studia Proglasu, do dnešního Proglasa na číslo 739 850 345. Ještě si asi naposledy zopakujeme dnešní SMS otázku, kam také ještě pořád můžete psát. Kde se bydlí lépe než se svárlivou ženou podle 21. kapitoly knihy Přísloví? No a své odpovědi můžete posílat na číslo 775 132 132 nebo na e-mailovou adresu živie@proglas.cz. A vidím, že už nám to tu zvoní. Ahoj, tady Joška a Dan. Kdo se dovolal?
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Poprosím jméno.
3: Anna. Jo.
1: A ještě příjmení?
3: Zemková.
1: Tak, Anna Zemková. A už jsi k nám někdy volala?
3: Jo.
1: Jo. Takže znáš i soutěž, znáš i to, že se často ptáme na začátku na tvůj věk. Tak kolik je ti let?
3: 5 let.
1: Krásně. Dobře.
2: Jaký první okruh si vybereš?
3: Prosím, lehký.
2: Lehký. Tak nějaký lehký. Tak já už to mám. Bude to okruh poslední večeře. Při jaké příležitosti slavil Ježíš s učedníky večeři? Za A. Slavili Vánoce, to znamená Ježíšovy narozeniny. Nebo za B. Byl svátek Pesach, ke kterému patří sváteční večeře. A nebo za C. Sešli se jen tak. Při jaké příležitosti slavil Ježíš s učedníky večeři?
4: Tak zkus říct A, B.
2: Za A slavili Vánoce, to znamená narozeniny, nebo za B byl svátek Pesach, ke kterému patří sváteční večeře, a nebo za C se sešli jenom tak.
3: Za B?
2: Správně, byl to svátek Pesach.
1: Tak výborně, tak ještě jednu věc se zeptám. Kdo a komu řekl toto? V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat. Takže v potu tváře budeš jíst chléb. Kdo to komu řekl? Za A. Bůh Adamovi. Nebo za B. Josef Ježíšovi. Nebo za C. Král Saul Davidovi. Tak za A, za B nebo za C? Kdo řekl, v potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země, z níž si byl vzat? Buď to řekl za A. Bůh Adamovi, za B. Josef Ježíšovi, nebo za C. Král Saul Davidovi. Tak A, B nebo C?
3: A.
1: A to je správně.
2: Co uděláme s výhrou? Uložíme nebo pošleme?
3: Pošleme.
2: Tak jo, posíláme a zeptáme se tě, co chystáte dobrého k obědu.
4: Kuře s bramborem.
3: Kuře s bramborem.
2: No teda, tak to musí být dobrota. Tak ti přejeme dobrou chuť.
1: Měj se krásně, někdy naslyšenou. Ahoj. Ahoj.
2: A před námi je posledních několik minut. Můžete ještě zavolat sem do Proglasa. Dnes pravděpodobně poslední možnost a vidím, že někdo toho využil. Ahoj, tady Joška a Dan.
5: Dobrý den, tady Tony Castiar, je 16 let.
2: Ahoj, Tony. Tak, jaký okruh si vybereš jako první?
5: To máte ještě za 4 body.
2: Za 4 body tu máme poslední večeři, chléb v Bibli a čísla v Bibli.
5: Tak já si vezmu tu poslední večeři, prosím.
2: Takže poslední večeře. Kdy odešel Jidáš zradit pána Ježíše?
1: No, bez nápovědy.
5: Polámání chleba?
1: No. A bylo to něco takového ještě osobnějšího vyloženě k Jidášovi. Ale s tím chlebem to souviselo.
5: Mu podal? Jako...
1: Aha. Výborně, ano. Podal mu omočené sousto chleba. Takže poté vlastně Jidáš odešel pána Ježíše zradit. Tak jo. Tak to jsou první 4 body. A kde by jsi vybral tu druhou otázku? Za 4 máme chléb, anebo čísla v Bibli. Z nedělní liturgie už je tady jenom jednobodová.
5: Tak chléb v Bibli.
1: Za 4, jo? Dobře. Tak pán Ježíš o sobě říká, já jsem chléb, a teď jaký? Za A. No, za B. Ne, za C. Nic, já ti nemůžu dávat nápovědy. Jaký? Já jsem chléb.
5: Života?
1: Je tam to, a je to vyloženě přídavné jméno.
5: Živý?
1: Ano, ano, výborně. Já jsem chléb živý. Tak pošleme, uložíme víru.
5: Uložit, prosím.
1: Dobrá,
2: tak. Ukládáme. Můžeš ještě někoho pozdravit, kdybys chtěl?
5: Jo, tak abyčku s dědou do Prostěva. Dědu do Španělska, co měl včera svátek. Vás do Proglasa, nemocné a všechny do poslouchej.
1: Tak moc děkujeme.
2: Děkujeme. Měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
2: A my už si pouštíme poslední písničku a zatím vyhodnotíme SMS soutěž.

0: Tak my jsme se ptali na SMS otázku, kde se bydlí lépe než se svádlivou ženou podle 21. kapitoly knihy Přísloví, protože z vlastní zkušenosti to asi ještě nevíte, ale tam se dočtete, že lépe je bydlet na střeše v koutku než se svádlivou ženou ve společném domě. Je to 9. verš, no vy jste nám tady odepisovali, my jsme zatím losovali a Evča Skládaná je výherkyně dnešní SMS otázky. Blahopřejeme.
1: A my si teď zadáme písemnou otázku z dnešní neděle. Zadání najdete na internetové adrese junior.proglas.cz/proglaso. První dvě otázky jsou pro všechny, třetí pro 11leté a starší, čtvrtá pro 15leté a starší.
0: Ptáme se, z jaké vesnice pocházel svatý Petr? Z jaké vesnice pocházel svatý Petr?
1: Druhá otázka, jak se jmenoval Petrův bratr? Jak se jmenoval Petrův bratr?
0: Třetí, při jaké příležitosti chtěl jednou Petr stavět stan? Tedy při jaké příležitosti chtěl jednou Petr stavět stan?
1: A čtvrtá otázka, je něco, co tě na postavě svatého Petra zaujalo? Je něco, co tě na postavě svatého Petra zaujalo?
0: Odpovědi můžete poslat i obyčejnou poštou na adresu Proglaso, Radio Proglas, Pelikova 2C, 602 00, Brno.
1: Nebo nám je nejraději odpovězte pomocí formuláře na stránkách junior.proglas.cz/proglaso.
0: A vy, kdo máte narozeniny mezi 15. a 21. červnem, tak se mějte krásně, přejeme všechno nejlepší a pokud správně odpovíte na soutěžní otázky, tak vás automaticky vylosujeme. No a tím se už s vámi dnes také loučíme. Bylo to od hora až dolů všechno úspěšné. Moc nás těšilo s váma soutěžit, tak se loučíme a někdy zase naslyšenou. Ahoj!
1: Ahoj!

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Krátce před 12. hodinou vám nabízíme k poslechu myšlenku na den. Dnes nese téma 12 apoštolů.

Máme tady Matoušovo evangelium, je to liturgický text, který zdánlivě vypadá jako katalog apoštolů, ale my můžeme říci, že nejde jenom o seznam nějakých jmén, ale je to člověk s živým srdcem, je Bohem povolaný a má svůj individuální příběh a každého z nás zasahuje něčím jiným, co je pro nás důležité, abychom zaslechli. První detail je individuální povaha každého apoštola, druhý ždíbeček, druhá část je všichni vytvářejí jednotu. A třetí bychom mohli říci je realismus Ježíše, který povolává, který nás někam zve. Tak nejdříve k tomu prvnímu bodu. Každý ten apoštol má zvláštní zabarvení. Jiný je Ondřej, jiný je Jakub, Petr, Filip a podobně. To je velice důležité, abychom neupadali v našem prožívaném křesťanství do takového paušálního blafání, kdy všecko vidíme v jaksi globálně. My se odkazujeme na papeže Františka, že mluví o těch, kteří jsou na ulici, marginální tam někde na pokraji, řekněme, těch našich běžných dnů, ale nejsme schopni se třeba zastat konkrétního člověka. Retoricky, teoreticky to máme zmáknuté, ale ve skutečnosti, když se máme někoho opravdu nějakým způsobem zastát, stojí nás to námahu, anebo couvneme. A tak papež František navštíví někoho, kdo není v kurzu, kdo je, řekněme, osobou, o které se přívětivě i v mediálně nemluví, ale on jde a statečně řekne, tento můj bratr potřebuje moje pozbuzení, mou návštěvu. A toto je právě to, že musíme vidět ty osobnosti apoštolské v tom každém odlišení a v tom každém specifiku. Potom nám to vytváří obrovskou mozaiku barev a celého křesťanství. Ten druhý bod je ten pohled na to, že všichni, ač jsou odlišně nastavení, vytvoření Bohem, formování, vytvářejí podivuhodnou jednotu. Nebo se jedná o boží dílo a to je pro nás pozbuzení, třeba že i ve farních společenství jsme každý jaksi jinak přednastaveni, přesto Duch Svatý je tentýž a spojuje nás. A toho, co nás spojuje, těch společných množin je více než toho, v čem se odlišujeme, nebo v čem si třeba nevíme rady a máme odlišné postoje. Ten Duch Svatý vytváří podivuhodnou jednotu. A ten realismus Ježíšova, řekněme, přikázání, co máme dělat, kam se ubírat s tím, pokud máme obtisk božích tajemství v sobě a máme trochu i misijní zodpovědnost za krásu křesťanství. Ten realismus Ježíše spočívá v tom, že říká, zatím do žádného samařského města nevcházejte. A tak to je velice důležité, já si musím říci, jako Ondřej, nemohu jít kamkoliv, mám jenom tyto možnosti, tuto dispozici, jako Jakub, nebo ten, kdo je více podobný cholerickému Petru, mám tyto možnosti. Ale pak, když jsem vyformován zejména ve společenství, třeba v našich farních společenstvích, pak vyrůstá uvnitř hlubším půdorysu mého života Boží duch. A když jsem sjednocený také ze zkušenostmi těch ostatních bratří a sester, tak se mohu už pak vydat do celého světa. Čili Ježíš nejdříve realisticky říká, tam choď, tam nechoď, na toto máš, na toto zatím nemáš. A přijde jednou doba, kdy budeme muset opravdu jít kamkoliv nás Ježíš povolá. A tak i ti apoštolové, každý měl jiné dispozice, ale jednoho dne, sice zatím do samařského, řekněme dynamického kraje, kde je minové pole, kde se skutečně našlapuje po špičkách, zatím nemohli, ale jednoho dne byli připraveni jít až na konec světa. Poněvadž věděli, že slouží Bohu, jedinému duchu a nejsou sami, žijí ve společenství.

0: Z Proglasu z Brna přejeme, milí, krásné poledne nedělní a zveme k polední modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Připojíme modlitbu před jídlem.
2: Bože, ty se stále staráš o všechny tvory a dáváš jim potřebný pokrm. Děkujeme ti, že ve společenství kolem stolu můžeme obnovit své tělesné síly a prosíme tě, posiluj nás také svým slovem, aby neustále rostla naše víra. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Sváteční hudební siesta připomene výročí narození barokního a klasicistního skladatele. V druhé části nabídne k poslechu dílo francouzského autora 19. století Hectora Berlioce. Jako první uslyšíme dílo Thomase Albinoniho, od jeho narození 8. června uplynulo 355 let. Thomas Albinoni pocházel z italských Benátek, kde studoval hru na housle a zpíval v chrámovém sboru. Později se věnoval i komponování. Je známo, že v své skladby napsal i pro kardinála Pietra Ottoboniho, který celý život podporoval nadané hudebníky. Ví se také, že působil v kapele mantovského vévody. V Itálii si získal ve své době popularitu především svými barokními operami. Z Albinoniho tvorby si teď poslechneme koncert B-dur pro hoboj a orchestr. Solo přednese Anthony Camden. Doprovází The London Virtuosi. Řídí John George Lias.

Dále je k poslechu připravené barokně laděné Adagio G-moll. Je připisované Tomasi Albinonovi, jehož 355. výročí narození si dnes v hudební siestě připomínáme. Většina muzikologů ale tuto skladbu považuje za dílo Rema Giazotta, který ji zkomponoval v roce 1958. Adagio G-moll je tedy pouze inspirované fragmentem rukopisu Tomase Albinoniho. My si ho teď na Radiu Proglas pustíme z nahrávky České filharmonie pod taktovkou Klause Linkela. Sóla přednesou Zdeněk Adam, hoboj, a Markéta Kohoutová, housle.

Období klasicismu si v červnu připomínáme 265. výročí narození Antonína Vranického. Tento moravský autor, bratr slavnějšího Pavla Vranického, působil ve službách knížete Josefa Maximiliána z Lobkovic. Byl jeho dvorní skladatel, pedagog, koncertní mistr a kapelník. Svým povinnostem se věnoval ve Vídni, v Praze a na panstvích v Roudnici nad Labem, Bílině a Jezeří. Z tvorby Antonína Vranického nyní uslyšíme rondo z kasace pro pět viol. Zazní v podání solistů Jaroslava Motlíka, Karla Špeliny, Karla Řeháka, Vladimíra Kolmana, Františka Pošty, který hraje na basovou violu. Po krátkém rondu uslyšíme ještě od Antonína Vranického Andante z koncertu A-dur pro housle a orchestr. Přednese jej sólista Josef Suk za doprovodu Pražského komorního orchestru s uměleckým vedoucím Liborem Hlaváčkem.

V druhé části koncertu se zaposloucháme do monumentálního orchestrálního díla francouzského novoromantického skladatele Hectora Berlioze. Uslyšíme jeho fantastickou symfonii s podtitulem Epizoda ze života Umělcova. Ke kompozici této programní skladby byl autor inspirován láskou k herčce Henriette Smithsonové. Té patří i samostatná melodie, která se objevuje ve všech větách. Toto charakteristické hudební téma je odborně nazýváno termínem idée fixe. První věta vyjadřuje Berliozovi vzpomínky, ale také okouzlení k milované ženě. Druhá věta zobrazuje vznešenou plesovou atmosféru, ve které se opět objeví autorova láska. Třetí věta vykresluje poklidný čas v krásné venkovské přírodě, který rozptýlí krásná dívka. Další dvě části představují spíše pochmurnou náladu autora. Vyjadřují strach z neopětované lásky k milované osobě. Jednotlivé části Berliozova díla se jmenují Sny a vášně, Na plese, Na venkově, Pochod k popravišti a Sabat čarodějnic. Fantastická symfonie dnes zazní v podání pařížského orchestru s dirigentem Charlesem Minkem.

Před malou chvílí bylo 1:30. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je neděle 14. červen 2026, den dárců krve. Katolický kalendář ukazuje na svatého Anastáze, španělského benediktínského kněze, mučedníka z 9. století, oběti náboženské nesnášenlivosti. Při povstání pohanů před 960 lety v tento den roku 1066 padl kníže lužických Srbů svatý Gottschalk. Právě 90 let nás dělí od úmrtí anglického myslitele, spisovatele a novináře, který svým psaním formoval postoj mnoha křesťanů, Gilberta Kýse Chestertona. Před 85 lety v Estonsku, Litvě a Lotyšsku stalinský režim zahájil masové deportace odpůrců sovětské okupace po Baltí. 75 let by se dožil Petar Introvič, zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel, loni zesnulý frontman pražské kapely Bluesberry. A 90 slaví režisér, herec, dramatik a výtvarník profesor Jan Schmidt, spoluzakladatel, ředitel a umělecký šéf pražského studia Y. Svátek má Roland, jméno z němčiny znamená sláva země anebo slavný hrdina.

0: prosím, pozor, vůz jede přes zastávku rozhlasové městečko. Zastávka je na zavolání.
1: Že jste o městečku nikdy neslyšeli? Jeho brány jsou na Proglasu otevřené pro všechny starší 11 let a můžete si tu oprášit svoje znalosti nejen ze školy. Všetečnými otázkami pokrýváme mnoho oblastí života.
2: Jedním z míst, kam můžete zavítat, je škola. Do níž jsme nově sehnali vyučujícího latiny. Hodiny biologie budou ozvláštněny živými zvířaty, která nás čas od času navštíví. Přes prázdniny došlo také k výstavbě základní umělecké školy, kde můžete navštívit hudební, výtvarný i dramatický obor.
3: Další novinkou je infocentrum. V němž si můžete ověřit znalosti z historie i současnosti městečka i celého Proglasu. A zveme vás samozřejmě na spoustu dalších míst, jako je třeba letiště, kde můžete čekat otázky z letectví a kosmonautiky, nebo kino, kde pro změnu zjistíme, jestli se skutečně orientujete v české a světové kinematografii.
2: Kdo raději holduje hře, pro toho je tu například kasino, kde si můžete zahrát kostky či ruletu. Osvěžující je taky vyrazit na cyklodráhu, či se potopit do přehrady a vylovit z ní ztracený předmět.
1: A nebojte se, 3 z návštěvníků městečka nikdy neodejdou s prázdnou, protože každý úspěch ve hře či správně zodpovězená otázka znamená jediné. Postup do slosování o jednu z rozličných cen.
0: Příští zastávka a rozhlasové městečko. Zastavujeme každou středu v 17 hodin a 10 minut.
4: Tak seberte odvahu, zavolejte a brzy se uslyšíme.
2: 7. ročník akce Archeologické léto dá možnost prohlédnout si pravěká a středověká hradiště, zaniklé vesnice i historické hrady po celé republice. Komentované prohlídky pod vedením odborníků přiblíží práci archeologů i terénní výzkumy. Podrobnosti má Zdenka Filipová z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.
5: Cílem je ukázat Českou republiku jako krajinu, která je bohatá na archeologické památky, a to jak na ty movité, tak nemovité, tedy na archeologické lokality i samotné nálezy. Snažíme se naučit zájemce rozeznávat některé zachované terénní relikty i přímo v krajině, vnímat archeologické památky a archeologické lokality jako nedílnou součást naší kulturní krajiny. Archeologie 20. století dokáže pomoci odhalit informace, které se třeba nedochovali v písemných pramenech nebo v dokumentech, například jak obyčejní lidé skutečně žili během třeba krizových situací, během válek pod různými totalitními režimy, a zkoumáním právě třeba pracovních táborů, bojišť, opuštěných vesnic, tak můžeme pomocí archeologie potvrdit, doplnit nebo někdy i poopravit historické záznamy. A díky tomu vlastně získáváme přesnější obraz života obyčejných lidí. Ty prohlídky jsou určené široké veřejnosti, takže máme prohlídky pro děti, pro starší roční, mladší ročníky, pro rodiny. Účastnit se může kdokoliv, kdo si vytvoří rezervaci. Většina těch prohlídek je zcela zdarma. Některé jsou poplatněné, jedná se třeba o různé vstupy do expozicí nebo na hrady, ale tato informace je u těch lokalit vždycky uvedena. Já bych vypíchla několik lokalit, zejména teda nejzajímavější nebo jedny z nejzajímavějších pro veřejnost jsou probíhající terénní výzkumy, kde se návštěvníci můžou podívat archeologům téměř doslova pod ruce. Se týče nějakých pravěkých lokalit, tak bych pozvala například na lokalitu Chleby na Nymbursku, kde probíhá archeologický výzkum neolitického příkopového ohrazení, nebo na Jižní Moravě u obce Kijovice budeme prezentovat univerzitní výzkum takzvaných dlouhých domů prvních zemědělců, kteří u nás žili na začátku neolitu. Za těch novodobých dějin nebo ještě středověkých návštěvníci budou moci podívat, jak probíhá takzvaná městská archeologie, to znamená složité vrstvení intenzivně osídlených míst.
2: Zhrnula Zdenka Filipová z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

0: Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest koncem srpna v Brně bude prostor, kde stávala velká synagoga vypálená nacisty roku 1939. Archeologové postupně odhalují základy. Festival chce svatyni vrátit do paměti města.
1: V současné době nahráváme audia do poeziomatu, který bude jak v češtině, tak částečně v angličtině. Dokonce jsme nechali tam přeložit unikátní báseň, která byla ve Švabachu od Barucha Plačka, tak jsme ji nechali přeložit do češtiny a také bude obsahovat liturgické nějaké písně. Na tomto místě také bude probíhat festival, bude tady probíhat 4 dny a každý den se tento prostor nějakým způsobem promění.
0: Vysvětlila ředitelka Štetlfestu Eva Jildizová. 5. ročník se uskuteční mezi 26. a 30. srpnem. Program má 130 položek.

0: Kasejovice na Plzeňsku postavili památník botanikovi a cestovateli Václavu Boyerovi, který se proslavil na Mauriciu a Madagaskaru. Dodnes je tam uznáván a je po něm pojmenováno několik druhů rostlin i zvířat. V rodné vlasti i vesnici Řesanice byl Boyer narozený 23. září 1795 téměř zapomenutý. Kasejovice, pod které jeho rodná obec spadá, mu teď zřídili kamenný památník. Botanik zkoumal po desetiletí flóru i faunu na Madagaskaru a Mauriciu, kde se podílal na založení přírodovědné společnosti. Archivář Vladimír Červenka přiblížil Boyerovo mládí.
1: Tady se narodil, ale ten dům už neexistuje. Byl zbořen, byla ovčácká chalupa, čili přímo obydlí pro panskýho ovčáka. Myslím, že 1806 mu zemřel otec a ta rodina se odstěhovala do Černic. Tam chvíli byli, už kvůli tomu, že jeho bratr Jan byl tím zahradníkem v Liblíně na tom zámku, tak se tam patrně dostal i ten Václav a měl se tam vyučit. A pak se odsud dostal do té Vídně, ale nevíme za jakých okolností. A on tam nastoupil do muzea, potom byl zařazený do nějaký expedice, která vedla na ten Mauricius a z toho Mauricius se pak dostal i na ten Madagaskar.
0: Boyerovo nejznámější botanické dílo se věnuje právě Mauriciu, kde v roce 1856 zemřel a je pochován v hlavním městě.

0: Bylo 14 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní už vítám u rozhlasových přijímačů všechny mladší posluchače, protože začíná nedělní pohádka. Pohádkový příběh o dívence, která se narodila v tulipánovém květu a protože byla malinká, každý si myslel, že ho musí poslouchat. Podaří se najít malence místo, kde by byla šťastná?
1: Malenka.

0: Byla jedna paní a ta by byla tuze ráda měla malé děťátko, ale nevěděla, jak si je opatřit. Šla tedy k staré čarodějnici a zeptala se jí.
1: Já bych náramně ráda měla děťátko. Nechtěla bys mi říci, jak si je mohu opatřit?
2: No, však se už najde rada. Tady hle máš ječné zrnko, ale to není takové, jaká se daří na rolníkově poli nebo jakými se krmí slepice. Vlož je do květináče a pak něco uvidíš.
1: Děkuji ti.
0: Řekla paní a dala čarodějnici zlaťák. Potom šla domů a zasadila ječné zrnko. Z toho brzy vyrostla velká, krásná květina. Vypadala docela jako tulipán. Ale její lístky se k sobě tulily, jako by to bylo ještě poupě. No to je krásná květina, myslela si paní a líbala krásné červené a žluté lístky. Ale jak je začala líbat, puklo cosi v květině a květ se náhle rozevřel. Byl to opravdu tulipán, to bylo vidět. Ale uprostřed něho, uvnitř v květu, sedělo na zeleném pestíku malounké děvčátko. Velmi něžné a roztomilé. No, nebylo delší nežli malíček. A proto je paní nazvala Malenkou. Za kolébku dostala nádhernou leskle natřenou skořápku z vlašského ořechu. Modré lístky fialky byly jí žíněnkami a růžový lístek pokrývkou. V této kolébce spala Malenka v noci, ale ve dne si hrála na stole. Tam postavila paní talíř s vodou a okolo něho narovnala věnec květin, jež svými stonky sahaly do vody. Plaval tam také veliký list tulipánu a na tom směla Malenka sedět a plavat z jednoho kraje talíře na druhý. Veslovala dvěma bílými žíněmi, vypadalo to velice roztomilé. Uměla také zpívat, tak jemně a líbezně, že nikdo ještě tak krásný zpěv neslyšel. Jednou v noci, když Malenka ležela ve své krásné postýlce, veskákala do světnice ohyzdná ropucha. Dostala se tam oknem, v němž byla rozbita jedna tabulka. Ropucha byla tůze ošklivá, veliká, vlhká a hned skákala ke stolu, kde ležela Malenka a spala pod červeným plátkem růže.
3: To by byla hezká žena pro mého syna, mamo.
0: Vzala ořechovou skořápku, v níž Malenka spala a skákala s ní pryč odtud k rozbité okenní tabulce a skrze ní do zahrady. Vedle zahrady tekla velká, široká řeka, ale u samého břehu bylo bahno a močál. Tam bydlela ropucha se svým synem. O, ten byl právě tak ohyzdný jako jeho matka. Tak a to bylo tak jediné, co dokázal říci, když spatřil to spanilé děvčátko v ořechové skořápce.
2: Kvák, nemluv tak hlasitě, sice se probudí. Ještě by nám mohla utéct, vždyť je lehká jako labutí peříčko. Vysadíme ji v řece na široký lekninový lupen, to bude pro ní jako nějaký ostrov, když je tak lehká a maličká. Odtamtud nám neuteče, aby zatím postavíme zámek dole v bahně a tam budete spolu přebývat, kvák.
0: V řece rostla spousta leknínů s širokými zelenými lupeny, které vypadaly, jako by plavaly na povrchu vody. Lupen, který sahal nejdále, byl také ze všech největší. A k němu plavala stará ropucha a vysadila na něj ořechovou skořápku s Malenkou. Ubohá holčička, probudila se velmi časně z rána a když viděla, kde je, dala se do žalostného pláče. Vždyť všude kolem velkého zeleného lupenu byla voda a ona se nemohla dostat na zem. Stará ropucha seděla dole v bahně a zdobila svou světnici rákosem a žlutými blatouchy, aby to tu vypadalo pro její novou snachu hodně hezky. Potom plavala se svým ohyzdným synem k lupenu, na němž stála Malenka. Chtěli vzít její hezkou postýlku a postavit ji do svatební komnaty ještě dříve, než ona sama tam přijde. Stará ropucha se před Malenkou potopila hluboko do vody a řekla:
3: Tadyhle se podívej na mého syna. Ten bude tvým mužem a oba budete krásně bydlet dole v bahně.
0: No a to bylo všechno, co syn ze sebe vypravil. Potom vzali její krásnou postýlku a plavali s ní pryč. Malenka seděla docela sama na zeleném lupenu a plakala. Nechtěla bydlit u ošklivé ropuchy a mít jejího syna za muže. Malé rybičky, které plavaly dole ve vodě, viděly ropuchu a slyšely, co povídá, i vystrkovaly hlavy vzhůru, aby se podívali na tu malou holčičku. Jak jí spatřili, hned se jim tuze zalíbila. Bylo jim jí líto, že má jít dolů k ošklivé ropuše.
1: Ne, to se nesmí nikdy stát.
0: Tak prohlásili, pak se shromáždili dole ve vodě okolo zeleného stonku, který držel lupen, a prohlodali jej. A lupen plul dolů po řece i s malenkou daleko pryč, kam se ropucha nemohla dostat. Malenka plula okolo mnoha měst a vesnic a ptáčkové, sedící v křovinách, zpívali, když jí spatřili.
4: To je rozkošná panenka.
0: Ten lupen s ní plul dál a dál. Tak cestovala malenka do ciziny. Krásný bílý motýlek ji obletoval a posléze se posadil na lupen. Zamiloval si malenku a ona byla velmi veselá, neboť k ní teď ropucha již nemohla. A všechno, kudy plula, bylo tak krásné. Slunce ozařovalo vodu, že vypadala jako blištivé zlato. Pak malenka přivázala jeden konec svého pásku na motýla a druhý konec upevnila k lupenu. Ten pak plul mnohem rychleji a ona s ním, neboť stála na lupenu. Náhle přiletěl veliký chroust. Když spatřil malenku, okamžitě otočil svá kusadla okolo jejího útlého tělíčka a letěl s ní na strom. Zelený lupen plul dále po potoce a motýl letěl s ním, neboť byl k lupenu pevně přivázán a nemohl se vyprostit. Pane Bože, jak se polekala ubohá malenka, když s ní chroust letěl na strom. Ještě více však litovala krásného běláska, kterého přivázala k lupenu, neboť když se nyní nemůže vyprostit, nutně zahyne hladem, ale o to se chroust nestaral. Posadil se s ní na nejvyšší zelený lupen stromu, dal jí sladkou šťávu z květů a řekl, že je velmi hezká, třeba se naprosto nepodobala chroustu. A potom k ní přicházeli na návštěvu ostatní chrousti, kteří bydlili na stromě. Prohlíželi si malenku a slečny babky krčily tykadla a říkali:
5: Vždyť ona má jen dvě nohy, chudinka, a také nemá tykadla. Je tak útlá v pasu, fuj, vypadá jako nějaký člověk, to je ale ohyzná.
0: Tak mluvili všechny babky a přece byla malenka tak hezká. To tvrdil také chroust, který ji unesl. Ale když všichni ostatní říkali, že je ošklivá, uvěřil tomu nakonec a nestál už oni. Řekl jí, aby si šla, kam chce. I sletěli s ní chrousti ze stromu a posadili ji na trávník. Tam malenka plakala, že je tak ošklivá, že ji ani chrousti nechtějí. A přece byla nejspanilejší dívenka, jakou si kdo dovede představit. Tak něžná a svěží jako nejkrásnější růžový lupínek. Celé léto žila ubohá malenka docela sama ve velikém lese. Upletla si postýlku ze stébel trávy a pověsila ji pod velký list šťovíku, aby jí do ní nenapršelo. Jedla sladkou šťávu, kterou sála z květin, a pila rosu, která stála každého jitra na lupenech. Tak minulo léto i podzim, ale pak nastávala zima, dlouhá a studená zima. Všichni ptáci, kteří jí dříve tak krásně zpívali, vydali se na cestu na jih. Stromy a květiny vadly, veliký list šťovíku, pod nímž bydlila, se stočil a zbyl z něho jen žlutý, suchý řapík. Ale malenku náramně záblo, neboť měla šaty roztrhané a sama byla tak jemná a droboučká. Ubohá malenka byla by málem zmrzla, Začalo sněžit a každá sněhová vločka, která na ní padla, byla pro Malenku, jako by na nás hodil plnou lopatu sněhu. Neboť my jsme velcí a ona byla jen jako malíček. I zabalila se do zvadlého lupenu, ale ne a ne se zahřát, chvěla se zimou. U samého lesa, do něhož se dostala, rozprostíralo se veliké pole, ale obilí z něho bylo již dávno pryč, jenom holé strniště trčelo ze zmrzlé půdy. Pro Malenku to bylo jako celý les, kterým měla projít, a jen se třásla zimou. Dostala se ke dveřím polní myši, která tu měla malou dírku pod strništěm. Bydlila v teploučku a za větrem, měla světnici plnou zrní a k tomu pěknou kuchyň a spižírnu. Ubohá Malenka se postavila před dveře jako chudé, žebravé děvčátko a prosila o drobátko obilí, poněvadž již 2 dny neměla ani nejmenšího sousta.
1: Ty malá ubožačko, jen pojď dovnitř do mé teplé světničky a najez se se mnou. Chceš-li, jen si u mne zůstaň celou zimu. Ale musíš mou světničku udržovat hezky v čistotě a vypravovat mi pohádky, nebo tě poslouchám velmi ráda.
0: A Malenka dělala, co dobrá stará polní myš žádala a měla se velmi dobře.
1: Dnes snad dostaneme návštěvu. Můj soused mě navštěvuje každý týden. Je na tom ještě lépe nežli já. Má veliké sály a chodí si v překrásném černém sametovém kožiše. Kdybys ho tak dostala za muže, byla bys dobře opatřena. Ale on nevidí. Musíš mu vypravovat nejkrásnější pohádky, které znáš.
0: Ale o to se Malenka nestarala. Nechtěla se provdat za souseda, protože to byl krtek. Přišel na návštěvu ve svém černém sametovém kožichu. Byl velmi bohatý a tůze učený, jak tvrdila polní myš. Jeho obydlí bylo také více než 20x tak veliké jako světnička polní myši a učenosti měl dost a dost. Ale slunce a krásné květy nemohl vidět. Hovořil o nich jen špatně, poněvadž je ještě nikdy nespatřil. Malenka musela zpívat a také zpívala písničky Chrouste, chrouste, lítej krásně a šel pan Páter po lučině. Krtek se do ní zamiloval pro její krásný hlas, ale neřekl nic, neboť byl velmi rozšafný. I vyhrabal si dlouhou chodbu pod zemí ze svého domu k polní myši a dovolil Malence i myši procházet se v ní podle libosti. Ale prosil je, aby se nelekali mrtvého ptáka, který ležel v chodbě. Byl to skutečný pták s peřím a zobákem. Zahynul asi teprve nedávno, když začínala zima, a byl pohřben právě tam, kde krtek udělal svou chodbu. Krtek vzal do úst kousek troudu, poněvadž ten svítí ve tmě jako oheň, i šel napřed a svítil jim v dlouhé tmavé chodbě. Když přicházeli k místu, kde ležel mrtvý pták, zvedl krtek svůj široký nos do výšky a vyrazil hlínu, že tu vznikl veliký otvor, jímž pronikalo světlo. Uprostřed ležela na podlaze mrtvá vlaštovka s krásnými křídly těsně k tělu přitlačenými, nohy a hlavičku zastrčeny pod peří. Ubohý pták, jistě zahynul mrazem. Malence ho bylo líto. Měla velice ráda všechny ptáčky, neboť jí celé léto tak krásně zpívali a cvrlikali. Ale krtek strčil do vlaštovky svou krátkou nohou a řekl.
6: Teď už nebude pípat. Je asi smutné narodit se malým ptáčkem. Bohu dík, že se to žádnému z mých dětí nestalo. Vždyť takový pták nemá kromě toho svého cvrdlikání docela nic a musí v zimě hladem zahynout.
1: Ano, ano, promluvil jste náramně rozumně. Co pak má pták za všechno své cvrdlikání, když přijde zima? Musí hladovět a mrznout a to prosím už něco znamená.
0: Malenka neřekla nic, ale když se oba ostatní k ptákovi obrátili zády, sklonila se, rozhrnula peříčko, jež zakrývala jeho hlavu a políbila jej na zavřená očka. Snad právě on mi tak krásně zpíval v létě, pomyslila si. Co radosti mi způsobil ten drahý, krásný ptáček. Krtek ucpal otvor, jímž pronikalo denní světlo a doprovodil dámy domů. Ale v noci nemohla malenka usnout. I vstala z postýlky a upletla ze sena veliký, krásný koberec. Ten rozprostřela kolem mrtvého ptáka. Potom jej obložila ze všech stran měkkou bavlnkou, kterou našla ve světnici polní myši, no aby se ptáčkovi hezky teple leželo v chladné zemi.
7: Sbohem, krásný ptáčku. Sbohem, a děkuji ti za tvůj krásný zpěv v létě, kdy všechny stromy byly zelené a sluníčko tak teple na nás svítilo.
0: Na to položila svou hlavičku ptáčkovi na hruď. Ale v tom se velmi polekala, neboť jí připadalo, jako by byl někdo uvnitř zaklepal. Bylo to ptáčkovo srdce. Ptáček nebyl mrtev, byl jenom stuhlý a nyní, když se zahřál, opět oživl. Na podzim odlétají všechny vlaštovky do teplých zemí, ale opozdíli se některá, tedy je jí taková zima, že spadne na zem skoro mrtvá, zůstane tam ležet a ukládá se na ní chladný sníh. Malenky se zmocnila veliká hrůza. Polekala se, protože pták byl veliký, alespoň v poměru k ní, no sama byla jen jako malíček, avšak dodala si mysli, nakladla okolo ubohé vlaštovky bavlnku, přinesla mátový lupen, jehož sama užívala za pokrývku a položila jej na ptáčkovu hlavu. Následující noci plížila se k němu opět. Pták již byl docela živý, ale tak mdlý, že mohl sotva na malý okamžik otevřít oči a podívat se na malenku, která tu stála s kusem troudu v ruce, neboť jiného světla neměla.
4: Ach, děkuji ti, spanilé děťátko. Tak hezky jsem se zahřála. A brzy nabudu zase svých sil a budu moci létat venku v teplé záři sluneční.
7: O, venku je veliká zima, chumelí se a mrzne. Jen zůstaň ve své teplé postýlce, však já tě již ošetřím.
0: I přinesla vlaštovce vodu v květinovém lupenu. Vlaštovka pila a vypravovala malence, jak si pochroumala jedno křídlo, otrnový keř, a proto nemohla tak zdatně létat jako ostatní vlaštovky, které právě odlétaly pryč daleko odtud, do teplých krajů. Konečně spadla na zem, ale navíc se nepamatovala a také nevěděla, jak se dostala sem. Celou zimu zůstala zde pod zemí a malenka byla k ní laskavá a měla jí velice ráda. Ani krtek, ani polní myš se o tom nic nedověděli, protože neměli rádi chudáčka ubohou vlaštovku. Jakmile přišlo jaro a slunce zahřívalo zemi, dala vlaštovka s bohem malence, jež otevřela otvor, který krtek nahoře udělal. Slunce na ně svítilo dolů velmi krásně a vlaštovka se malenky tázala, chceli letět s ní, aby si jí sedla na záda, že poletí spolu daleko odtud do zeleného lesa. Ale malenka věděla, že by zarmoutila starou polní myš, kdyby jí tak opustila.
7: Ne, já nemohu.
4: Tak sbohem. Sbohem, dobrá spanilá dívčinko.
0: Zašvitořila vlaštovka a odletěla do slunečního světla. Malenka se za ní dívala a slzy jí stoupaly do očí, neboť měla ubohou vlaštovku velmi ráda. Zpíval pták a letěl do zeleného lesa. Malenka byla velmi smutná. Nebylo jí nikdy dovoleno vyjít do teplého světla slunečního. Obilí, které bylo naseto na poli nad domkem polní myši, vzrostlo vysoko a byl to hotový, hustý les pro ubohé děvčátko, které přece bylo sotva tak veliké jako malíček.
1: V létě si budeš šít výbavu,
0: řekla jí polní myš, neboť soused, nudný krtek v černém sametovém kožichu, požádal o její ruku.
1: Musíš mít prádlo i šaty. Musíš mít všechno, čeho je třeba pro jídelnu i ložnici, když se staneš krtkovou ženou.
0: Malenka musela přijíst a polní myš najala 4 pavouky, aby s ní předli a tkali ve dne v noci. Každého večera přicházel krtek na návštěvu a hovořil neustále o tom, že na podzim nebude slunce svítit tak teple, neboť nyní sežehlo zemi, až je jako kost. Ano, až mine léto, bude mít svatbu s malenkou. Ale ona se ani trochu netěšila, protože neměla ráda nudného krtka. Každého jitra za východu slunce a každého večera, když slunce zapadlo, vyplížila se dveřmi ven. Když vítr rozčechrával obilní klasy, takže mohla vidět modré nebe, myslívala si, jak je tu venku jasno a krásně. A vroucně si přála spatřit opět drahou vlaštovku. Ale ta již nikdy nepřilétla. Odletěla zajisté daleko do krásného zeleného lesa. Když pak nastal podzim, měla Malenka celou výbavu hotovou.
1: Za 4 týdny budeš mít svatbu.
0: Ale Malenka plakala a řekla, že toho nudného krtka nechce.
1: Larifari, jen nedělej drahoty, sice tě kousnu svými bílými zuby. Vždyť dostaneš hezkého muže. Má černý sametový kožich, jaký nemá ani sama královna. Má plnou kuchyň i sklep. Děkuj Bohu za něj.
0: I měli mít svatbu. Krtek si již přišel pro Malenku. Měla bydlit s ním hluboko pod zemí a neměla nikdy vycházet ven na teplé sluníčko, neboť je krtek neměl rád. Ubohé dítě bylo velmi zarmouceno. Mělo se nyní rozloučit i s krásným sluníčkem, na které se u polní myši přece smělo dívat aspoň dveřmi.
7: S Bohem, jasné sluníčko.
0: Řekla Malenka a vztahovala ručky vysoko do vzduchu, vzdalujíc se také kousek cesty od domu polní myši, neboť zde bylo obilí požato a stálo tam jen prázdné strniště.
7: S Bohem, s Bohem.
0: Řekla a ovinula svoje malounké ručky okolo červené květinky, která tu rostla.
7: Pozdravuj ode mne drahou vlaštovku, uvidíš-li ji.
0: Zaznělo v tom nad její hlavou. Vzhlédla a uviděla vlaštovku, která právě tudy letěla. Když spatřila Malenku, velmi se zaradovala. Malenka jí vyprávěla, jak ji nutí k sňatku s nudným krtkem a že má bydlit hluboko pod zemí, kam slunce nikdy nezasvítí. Nemohla se přitom zdržet pláče.
4: Teď nastane studená zima, ale já poletím daleko odtud, do teplých krajin. Chceš letět se mnou? Sedni si mi na záda, jenom se pevně přiváž svým páskem a poletíme pryč od toho nudného krtka a jeho tmavé jizby. Daleko odtud, přes hory, do teplých krajin, kde slunce svítí krásněji nežli zde. Kde je ustavičně léto a nádherné květiny. Jen se mnou léť ty sladká malá, která si mi zachránila život, když jsem ležela zmrzlá v temných podzemních chodbách.
7: Poletím s tebou.
0: Zvolala Malenka a posadila se ptákovi na záda. Nožky mu položila na rozevřená křídla a přivázala se páskem na jedno z nejsilnějších peříček. Potom vlaštovka vzlétla vysoko do vzduchu a letěla přes lesy a moře a přes vysoké hory, na nich leží neustále sníh. Malence bylo zima v chladném vzduchu i zahrabala se do teplého peří ptákova a jen hlavičku vystrkovala, aby viděla všechnu tu krásu pod sebou. Doletěli do teplých krajin. Tam svítilo slunce mnohem jasněji nežli u nás. Nebe bylo dvakrát tak vysoko a na plotech visely překrásné zelené a modré hrozny vína. V lesích rostly citróny a pomeranče, vonilo zde myrtou a mátou a na cestách pobíhaly nejkrásnější děti a hrály si s velkými pestrými motýly. Ale vlaštovka letěla ještě dále. A tam bylo čím dál krásněji. Pod nádhernými zelenými stromy u modrého jezera stál jasný, bílý, mramorový zámek. Byl tady již od dávných časů a révoví ovíjelo jeho vysoké sloupy. Na samém vrcholu bylo mnoho vlaštovčích hnízd a v jednom z nich bydlila vlaštovka, která nesla Malenku.
4: Tady je můj dům. Ale chceš-li si sama vybrat některou z překrásných květin, které rostou dole, posadím tě tam a povede se ti tam rozkošně, jak jen si můžeš přát.
7: Je, to je hezké.
0: Ležel tam velký, bílý, mramorový sloup, který se svalil k zemi a rozlomil se ve 3 kusy. Ale mezi nimi rostly nejhezčí velké bílé květiny. Vlaštovka slétla s Malenkou a posadila ji na široký lupen. Ale jak se podivila, uvnitř květu seděl malý mužíček, bílý a průhledný, jako by byl skleněný. Nejrozkošnější zlatou korunku měl na hlavě a překrásná průsvitná křidélka na ramenou. No sám nebyl větší než Malenka. Byl to princ skřítek květů. V každém květu byl takový mužíček nebo ženuška, ovšem tenhle byl králem všech.
7: Bože, ten je krásný,
0: šeptala malenka vlaštovce. Malý princ se vlaštovky náramně ulekl, neboť to byl úplný ptačí obr proti němu, který byl tak malý a jemný. Ale když spatřil malenku, měl velikou radost. Byla to nejhezčí dívka, kterou kdy spatřil. Potom sňal svou zlatou korunku a posadil jí malence na hlavu a tázal se jí, jak se jmenuje. A chceli se stát jeho manželkou, že by mohla být královnou všech květin. Ano, no tohle přece byl muž docela jiný, nežli syn ropuchy a krtek s černým sametovým kožichem. O, řekla tedy spanilému princi.
7: Ano.
0: Tak, a z každého květu přišla dáma nebo pán a byli tak rozkošní, že bylo radost se na ně podívat. Každý přinesl malence dar. Ale nejlepší ze všeho byla dvojice krásných křídel od veliké bílé mouchy. Upevnili je malence na záda a tak mohla také ona létat z květiny na květinu. No, všichni měli z toho velikou radost a vlaštovka, která seděla nahoře ve svém hnízdě, zpívala, jak nejlépe dovedla. Ale v srdci byla přece zarmoucená, neboť měla malenku velice ráda a byla by se od ní nikdy neodloučila. No a potom skřítek řekl.
8: Nebudeš se již nazývat malenkou, to je ošklivé jméno. A ty přece jsi tak krásná. Budeme tě nazývat Mája.
4: Sbohem! Sbohem!
0: Zavolala vlaštovka a odletěla opět z teplých krajin daleko, daleko pryč, no až k nám. Zde měla hnízdečko nad oknem, kde bydlí muž, který umí vyprávět pohádky. A jemu zpívala.
4: Vivit, vivit.
0: No a od ní máme právě celou tuto pohádku.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

Bylo 14 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je neděle 14. červen 2026, den dárců krve. Katolický kalendář ukazuje na svatého Anastáze, španělského benediktínského kněze, mučedníka z 9. století a oběti náboženské nesnášenlivosti. Svátek má Roland, jméno z němčiny znamená sláva země anebo slavný hrdina. Já už teď na Proglasu otevírám pořad s názvem Blahopřání. To je pořad, ve kterém můžete svým blízkým věnovat hezkou písničku k narozeninám, svátku nebo jiné hezké příležitosti. A ještě než otevřu linku na čísle 739 850 345, tak přečtu blahopřání, které nám přišlo písemně sem do studia. Je pro paní Anešku Broskvovou z Velkých Němčic. Zní takto. Dne 18. června oslaví v plné duševní svěžesti požehnané 85. narozeniny milá paní Aneška Broskvová z Velkých Němčic, která je dlouholetou aktivní členkou Radia Proglas a televize Noé. Milá maminko, ze srdce vám přejeme a v modlitbách vyprošujeme mnoho božího požehnání, stálé zdraví, mocné přímluvy Panny Marie Žarošské a ještě dlouhá léta v radosti ze své rodiny. Za vaši lásku a vychování vám děkuje syn Miroslav a dvě dcery s rodinami. K blahopřání se připojují tetičky z ulice Brodačské, městečko a přeji vám, abyste ještě dlouho navštěvovala krásný němčický kostelíček. My posíláme písničku Madonna a přejem připojujeme se k přání.

0: Dozněla písnička Madonna, kterou jsme věnovali paní Anežce Broskvové z Velkých Němčic k jejím nadcházejícím 85. narozeninám. A já už teď otevírám linku na čísle 739-850-345 pro všechny z vás, kteří chcete svým blízkým věnovat hezkou písničku. A samozřejmě ti z vás, kteří nechtějí volat přímo do vysílání, mohou své přání poslat pomocí SMS na číslo 775-132-132 anebo na e-mailovou adresu živie@proglas.cz. Já už teď pouštím Karla Kryla a píseň Salome.
1: Něžná je proradná, krutá i bezradná, plamen i červánek, ďábel i beránek, cukr i sůl. U vůně hřebíčku, u rytmu střevíčku, císař nesmyslíbil, za tanec přislíbil království

trochu si pobledla, Salome v koutku si usedla, víčka máš šedivá, nikdo se nedívá.

Dozněla nám píseň Hruška, hrála Českomoravská hudební společnost a pro vás je otevřena linka na čísle 739 850 345. Můžete sem zavolat a někomu blízkému věnovat pěknou písničku. Pokud nechcete volat, můžete napsat SMS na číslo 775 132 132 anebo e-mail na adresu živě@proglas.cz. Teď už Jiří Schellinger a Šípková Růženka.

Jiří Schillinger a Šípková růženka, píseň z roku 1976. Hned teď nám bude zpívat Helena Vondráčková, píseň Malovaný džbánku. Já opět připomenu, že v pořadu Blahopřání můžete volat sem do studia a svým blízkým věnovat hezkou písničku k narozeninám, svátku anebo jen tak pro radost. A samozřejmě můžete psát i SMS na číslo 775-132-132 anebo e-mail na adresu živě@proglas.cz.

Následuje píseň Michala Tučného Tam u nebeských bran. Já opět připomínám telefonní číslo 739 850 345. Ještě něco málo přes hodinu můžete volat sem do studia Proglasu a věnovat svým blízkým hezkou písničku. A samozřejmě také můžete psát SMS na číslo 775 132 132 a nebo také e-mail na adresu živě@proglas.cz.

Před malou chvílí bylo 15 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je neděle 14. červen 2026, den dárců krve. Katolický kalendář ukazuje na svatého Anastáze, španělského benediktinského kněze, mučedníka z 9. století a oběti náboženské nesnášenlivosti. Svátek má Roland, jméno z němčiny znamená sláva země anebo slavný hrdina. Já vám opět připomínám telefonní číslo 739-850-345, na které můžete volat sem do studia a svým blízkým věnovat hezkou písničku k narozeninám, svátku anebo jiné hezké příležitosti. A samozřejmě můžete také psát SMS na číslo 775-132-132 anebo zprávy na e-mailovou adresu živě@proglas.cz.

0: To byl Ivan Mládek, píseň Linda a já už na vlnách Pro Glasu vítám naši první volající. Dobrý den.
1: Přeji krásnou neděli. Tady Marie od Přibyslavy. Chtěla bych popřát hodně zdraví, radosti, božího požehnání, lásky a naděje všem zaměstnancům Rádia Pro Glas. Také všem, kteří teď poslouchají toto rádio, hlavně všem nemocným, smutným, osamoceným, všem, kteří leží v nemocnicích, na odděleních následné péče a v hospicích, všem, kteří se o ně starají, a také paní Lidušce Blechové a synovi Pavlíkovi do Doubravice nad Svitavou, Zbýňkovi Švehlovi a jeho mamince k hranicím na Moravě, paní doktorce Dvořáčkové a její rodině do Žďáru nad Sázavou, také klientům Fokusu v Havlíčkově Brodě, Janu Rytířovi a jeho mamince do jižních Čech, Dáše Hybenové a její mamince do Drahelčic, Janě Kupkové a Janě Rybářové do Prahy, paní Evžence, také paní Haničce Jandové do domova důchodců, paní Marušce Chvojkové do domova důchodců, paní Elišce Prchalové do Krásné hory a také všem kněžím a všem, kteří teď poslouchají. Přeji krásné požehnané dny na všechny, myslím, v modlitbě a děkuji za vysílání rádia Pro Glas, které je pomocí pro nemocné a osamocené.
0: Já vám také moc děkuji za zavolání a všechny přání vyřizujeme. Posílám písničku Co dát své lásce od skupiny Greenhorns.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Mám radost, že někteří z vás už využili moji výzvy a poslali SMS nebo e-mail. A teď čtu jedno blahopřání, které nám přišlo právě e-mailem na adresu živě@proglas.cz. Zahrajte písničku Pane můj od Michala Tučného všem, kteří teď blahopřání poslouchají, a vám všem v Proglasu. Moc děkujeme a písničku pouštíme.

Dozněla nám píseň Michala Tučného Pane můj a přišlo nám sem do studia další blahopřání, tentokrát na číslo SMS 775132132. Dobrý den, zahrajte prosím všem osamělým, nemocným a zoufalým pro radost. Hezkou neděli přeje posluchačka z Valašska. Já posílám písničku Balada o polných vtákoch od Miraš Birky.

Tak to byl Miroš Birka, písnička, o kterou jste si napsali, a samozřejmě můžete využít linku na čísle 739 850 345 a zavolat živě přímo sem do studia Proglasu. Ještě máte čas celou 15 minut. A pokud se stydíte třeba volat, můžete zkusit SMS na čísle 775 132 132 nebo e-mailovou adresu živě@proglas.cz. Já už posílám písničku Všechno bude fajn.

0: Dospíval nám Petr Novák a my už vítáme na vlnách Proglasu našeho dalšího volajícího.
1: Mňau, mňau, mňau, mňau, tady David Jelínek ze Zlína a já bych chtěl nechat zajat všem za sebou mysečka, všem do Radia Proglas a chci poděkovat za krásné písničky, za krásné vysílání a těším se až prostě zase někdo zavolá a bude si taky něco přát a taky bych nechal zajat rád když určitě mamince, protože udělala výborný oběd a potom všem, co poslouchají a všem, co jsou nemocní, všem plišákům, všem zvířátkám a všem prostě, kteří mají dobrou náladu a kteří poslouchají.
0: Tak já posílám písničku Naděje a touhy. Děkuji, že jsi zavolal, měj se krásně, ahoj.
1: Taky děkuji, ahoj, ahoj.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo půl čtvrté, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je neděle 14. červen 2026, den dárců krve. Katolický kalendář ukazuje na svatého Anastáze, španělského benediktinského kněze, mučedníka z 9. století, oběti náboženské nesnášenlivosti. Při povstání pohanů před 960 lety, v tento den roku 1066, padl kníže lužických Srbů svatý Gottschalk. Právě 90 let nás dělí od úmrtí anglického myslitele, spisovatele a novináře, který svým psaním formoval postoje mnoha křesťanů, Gilberta Kýse Chestertona. Před 85 lety v Estonsku, Litvě a Lotyšsku stalinský režim zahájil masové deportace odpůrců sovětské okupace po Baltí. Před 75 let by se dožil Petr Introvič, zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel, loni zesnulý frontman pražské kapely Bluesberry. 90. slaví režisér, herec, dramatik a výtvarník profesor Jan Schmidt, spoluzakladatel, ředitel a umělecký šéf pražského studia Ypsilon. Svátek má Roland, jméno z němčiny znamená sláva země anebo slavný hrdina. Na Proglasu pokračuje pořad Blahopřání, a to ještě celou půl hodinu. Máte možnost zavolat sem do studia na číslo 739-850-345 a někomu blízkému věnovat hezkou písničku. Pokud nechcete volat živě, můžete poslat SMS na číslo 775-132-132 anebo zprávu na e-mail živě@proglas.cz.

Zpíval nám Valdemar Matuška píseň Do věží. Já připomínám telefonní číslo 739-850-345. Můžete volat sem do studia a svým blízkým věnovat hezkou písničku. Samozřejmě také můžete využít SMS na čísle 775-132-132 anebo e-mailovou adresu živie@proglas.cz. 55. slaví vedoucí sekretariátu pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, bývalý český velvyslanec u Svatého stolce ve Vatikánu Václav Kolaja.

0: Dozněla nám písnička od Marie Rotrové a já už na vlnách Proglasu vítám další volající. Dobrý den.
1: Dobrý den, chvála Kristu, tady je Alena z Vlachovic. Já bych vás prosila o písničku pro mého švagra, pana Františka Kořenka, který se dnes dožívá 81 let. Milý švagře, s narozeninám ti přejeme vše nejlepší, lásku, pohodu, především hodně zdraví, které tolik potřebuješ, také boží požehnání, ochranu a pomoc Panny Marie Svatohostinské, ke které si tak rád jezdíval a pracoval si jako důvěrný matice Svatohostinské. To ti za celou rodinu přeješ, švagrová Aleno. Děkuji vám, Páne Bohu.
0: Já vám také děkuji s Pánem Bohem a posílám písničku Budiš vděčně velebena.

A máme tu další přání. Prosím o písničku pro všechny dárce krve. Patřím mezi ně k jejich svátku. Hlavně zdravíčko a mnoho úspěšných odběrů. Helča ze Zábřeha, zdravím i Proglas. My zdravíme Helču, těšíme se na městečko a posíláme písničku Jak ten čas letí.

To byl Václav Neckář a píseň Jak ten čas letí. Máme tu další přání o písničku, které nám přišlo formou SMS. Máme zahrát paní Libuši Tesařové z Kunic Pro radost. Moc rádi to splníme. Vybíráme písničku Korunovaná hvězdami od Scholy brněnské mládeže.

0: Dnešní pořad blahopřání pomalu končí. Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek a večerem vás bude provázet kolegyně Alena Rubášová. Pouštím poslední písničku, a to písničku Crazy v podání Neila Younga, originální verzi od Willieho Nelsona.
1: Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted.

Je 16 hodin, od mikrofonu Proglasu vás v tuto chvíli v neděli 17.6. zdraví Alena Rubášová. No a tady jsou písničky z archivu. Začínáme irskou lidovou baladou Sally Gardens. Zahrají Jan Hrubý a Ruda Hálek.

Poslouchali jsme Karla Zicha a Jitku Zelenkovou, doprovázel studiový sbor a orchestr s dirigentem Ondřejem Soukupem. Nahrávka vznikla v roce 1984. O rok mladší je duet Pavla Bobka a Marie Rotrové, původně z repertoáru Kennyho Rogerse. Doprovázejí Plameňáci s dirigentem Vladimírem Figarem.

Dozněla báseň Jiřího Žáčka zhudebněná Michalem Prokopem Blues o spolikaných slovech. Zpívali a hráli Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý. A tahle nahrávka byla z roku 2004. My se teď vydáme hluboko proti proudu času do roku 1960. Nejkrásnější cesta, orchestr Karla Vlacha, solo má Josef Zíma.

To byl duet Petra Spáleného a Miluše Voborníkové. Doprovázel Jan Spálený se svou skupinou a tahle nahrávka vznikla v roce 1972. Na závěr si dáme dvě písně z přelomu tisíciletí. Bude to Žižkovská zeď od OK Bandu a Já bych se v kočárku vozil od kapely Žalman a spol.

Máme 16 hodin a 30 minut, od mikrofonu vás zdraví Alena Rubášová a tady jsou synkopy na kanapy na neděli 14. června. V dnešních synkopách si představíme album Maracanos, které letos vydali dvě výrazné osobnosti brazilské hudby. Pianista, skladatel a producent Ricardo Bacelar a hráč na perkuse Ayrton Moreira. Jde o nahrávku, na které se setkávají současný jazz s brazilskými rytmy, improvizací a zvukovými experimenty. Album vzniklo během společné práce ve studiu v brazilské Fortalece a vedle akustických nástrojů využívá také syntezátory a elektronické textury. Na úvod si poslechneme skladbu Submersivus.

Poslucháme ukázky z alba Maracanos Ricarda Bacellara a Airta Moreiry. Oba hudebníci mají za sebou bohatou mezinárodní kariéru. Moreira spolupracoval mimo jiné s Milesem Davisem, Chickem Corleoneou nebo Carlosem Santanou a patří k nejvlivnějším osobnostem moderní perkusivní hry. Na albu však nejde o předvádění individuálních výkonů, ale především o dialog dvou zkušených hudebníků a o hledání nových zvukových možností. Další skladba se jmenuje Vouda Tardji.

Oh, you.

Představujeme si album Maracanos. V některých skladbách se k oběma protagonistům, Ricardu Bacelarovi a Airtu Moreirovi, připojují hosté. Mezi nimi například zpěvačka Flora Purim, která s Airtem Moreirou spolupracuje již několik desetiletí. Hudba alba volně propojuje jazz, brazilské rytmy i prvky ambientní hudby a často staví spíše na atmosféře než na tradiční písňové formě. Teď uslyšíme skladbu Mestri Novo da Guinea.

Album Maracanos ukazuje, že i po desetiletích na hudební scéně dokážou Ricardo Bacellar a Airtu Moreira přicházet s novými nápady a překvapivými hudebními spojeními. Jejich společná nahrávka působí moderně a zároveň je hluboce zakořeněna v brazilské tradici. Na závěr dnešních Synkop na kanapy si poslechneme ještě dvě skladby z tohoto alba. Tres Minutos de Paz a Pau Rolo. K albu Maracanos se ještě vrátíme v úterý ráno v hudebním kompasu a celou hodinu s brazilskou hudbou chystáme na 27. června do pořadu Slyšte lidé. Dnešní Synkopy na kanapy připravil Milan Tesař.

0: 16 hodin 55 minut. Na Proglasu začíná repríza Charitóku René Kekeliho z roku 2023.
1: Krásný den, je tady další Charitolk, další díl pořadu se zajímavými lidmi z oblasti Charity Česká republika a od mikrofonu vás zdraví René Kekeli. Mým dnešním hostem je inženýr Petr Seidl, který je zástupce ředitele oblastní Charity Kutná Hora, vedoucí centra Maják, sociální pracovník. Petře, krásný den.
2: Já vám taky přeju všem krásný den.
1: Vy máte takovou specialitu, vy se primárně věnujete práci s dětmi, tomu dětskému, nechci říct publiku, ale ono to vlastně někdy tak je. Jaká je práce s dětmi pro vás? Co pro vás znamená?
2: Práce s dětmi není jednoduchá, ale je fajn. Takže to si myslím, že je tak zhruba popsaný, jak ta práce vypadá. A jinak my máme v Charitě v Kutné Hoře 10 středisek, a z toho 5 pracuje s dětmi, takže to není jenom naše středisko, těch středisek je mnohem víc a ta práce je taková komplexnější.
1: Kutná Hora, to není jenom chrám svaté Barbory, to není jenom Koudelníkův syn, to je krásné české město. V tom městě se odehrávají příběhy spousty lidí a vy s těmi dětmi, s kterými pracujete, tak vlastně na jaké bázi? Co to je za děti? Co s nimi děláte?
2: Tak, my máme dvě služby. Jednu službu máme přímo pro rodiny s dětmi a to jsou děti vlastně do 18 let. A druhá služba je přímo zaměřená na práci s dětmi. To jsou nízkoprahové kluby. Ty kluby máme dva. A první klub je, to je klub Majáček, který je pro děti od 6 do 13 let. A pro větší děti je tam klub Kotva a to je pro děti od 13 až do 26 let, pokud to nejsou děti, teda tak už to jsou dospělí.
1: Je to tedy tak, že vlastně vyvíjíte činnost pro to, aby jinými slovy, mimo jiné, se děti takzvaně neflákaly po ulicích, aby je nenapadly nějaké nepravosti, které by je třeba mohly časem dostat do nějaké složité situace?
2: To je jedna stránka naší práce. A další stránka je řešit problémy s těma dětma, který mají, protože přestože si spousta dospělých myslí, že děti neřeší problémy, tak oni ty problémy mají. A vlastně i když je problém v rodině a ta rodina přestane fungovat, ať na bázi sociálního problému nebo existenčního problému, tak ty děti to vnitřně řeší.
1: Děti se nám docela mění, myslím tím povahou a zaměřením, postupem let, tak když to máte možnost srovnat třeba před 10 lety a dnes, tak v čem jsou ty děti jiné?
2: Myslím si, že nynější děti jsou víc závislé na internetu a na těchto poskytovaných službách. A jako by tomu víc věří. Všechno, co se píše tam, oni berou jako, že je fakt. I přesto, že se jim snažíme vysvětlit, že to tak nemusí být, že nevědí, kdo je na druhé straně toho aparátu nebo toho zařízení, tak oni to prostě berou jako, že to, co je na internetu, to je směrodatný.
1: Já říkám, že sociální sítě stejně jako oheň nebo voda jsou dobrý sluha, ale zlý pán.
2: Přesně.
1: Zvlášť pro děti. Musíte často pracovat s tím, že něco vidí na Instagramu, na Facebooku, na jiných sítích a může to začít od nevinné hry až po nějaké sebepoškozování, kriminální činnost, protože tam je opravdu malý krůček. Musíte hodně vysvětlovat a hodně ukazovat, kudy ano a kudy už ne?
2: Musíme, protože děti jsou v tomhle. Oni, jak jsou ještě hraví, tak oni ty výzvy, třeba co jsou teďka na TikToku, tak to je velký problém, protože oni to berou jako hru a vlastně vůbec nechápou, že tam dochází potom k sebepoškozování a že může dojít i prostě jako úplně ty nejfatálnější věci, která může nastat, jako ta smrt, protože teďka běží výzva, která je zaměřená na škrcení.
1: Všichni jsme to viděli a tam by samozřejmě asi měla nastoupit trochu víc, si myslím, policie a hlavně rodiny. Protože bez dětí by nebyly rodiče a bez rodičů děti, tak je to i práce s dospělými, práce s těmi rodiči, případně se sourozenci staršími, protože i přes ty lze ty děti ovlivnit.
2: Určitě, jak jsem říkal, my pracujeme s celými rodinami, protože co si budeme říkat, doba je složitá a i rodiny, které byly zabezpečené, tak se dostávají prostě do situace, kdy se dostávají do finančních problémů a nějakých existenčních problémů. Takže naše práce je vlastně stabilizovat nějakým způsobem tu rodinu a individuálně pracovat s těmi dětmi.
1: Na co vy jste, nejenom jako zástupce ředitele oblastní charity, sociální pracovník, vedoucí centra Maják, ale i držitel ocenění Stříbrný charitní kříž, Pyšný Petře, z toho, co se vám zatím podařilo?
2: Já musím říct, jako, že jsem pyšný na tým, který mám, protože bez toho týmu bych si jako jedinec nic nedokázal. A to je fakt. A jsem pyšný na každý malý úspěch, který se nám podaří. Jako nám, jako kolektivu. Protože těch úspěchů, řekněme si, v určitých oblastech není moc, ale od to z nich máme větší radost.
1: Když do těch vašich projektů ta děcka přijdou, nebo i s těmi, ty rodiny s těmi dětmi, tak jaká je náplň? Co vlastně vy s nimi všechno můžete tvořit? Co je takového, na co se můžou těšit?
2: Tak máme tam nějaký standardní věci, které děláme na klubu, a pak máme projekty, a ty projekty jsou různého charakteru. Máme tam třeba Enviro projekt, máme tam projekt, který se jmenoval Zdravá svačinka, kde těm dětem ukazujeme, jak se správně jíst, jak správně si připravovat něco zdravýho, protože, co si budeme říkat, není to úplně jejich priorita. A v rámci tohoto projektu jsme třeba dělali, že ty děti si vypěstovali vlastní zeleninu a zkoušeli si, jaká to je práce, než z toho semínka vyroste třeba ta řektvička, aby ji potom mohli sníst. No.
1: Baví je to, když tak vymýšlíte tyhle různé věci?
2: Jako jsou věci, které je baví, a protože k nám nemusí chodit povinně, k nám můžou chodit, když chtějí, tak právě s nima komunikujeme, co se jim líbí, a na základě toho vybíráme projekty, které jsou pro ně přitažlivé a něco jim dají.
1: Kolik máte dětí, o které se tak staráte? Zhruba?
2: Tak jako služba má za rok, do těch nízkoprahových klubů chodí za rok zhruba 130 dětí. Mm-hmm.
1: Zapojujete i do nějakých činností projektů charity VIS, třeba Tříkrálová sbírka nebo nějaké další věci? Jsou i ochotny ty děti se do toho zapojit sami, nebo je musíte je trochu nutit?
2: Jako záleží to samozřejmě, samozřejmě na věku dětí a na ochotě, ale zapojují se. Ty menší mnohem raději než ty větší, protože samozřejmě, když už jsou ty děti v pubertě, tak oni to všechno berou tak jako, že je to, jak to mám říct slušně, že je to pruda, ale ty menší děti se zúčastňují rádi, a když s těma dětma i s těma většíma, když jim vysvětlíme ten princip a o co tam všechno jde, tak máme mnohem větší potom zájem z jejich strany. No.
1: Je nějaký cíl, který byste rád dosáhl, nebo s vaším kolektivem, nebo nějaký plán, který byste rádi rozvinuli do budoucích let?
2: Tak teďka se zaměřujeme na terénní službu. Jsme ve fázi, kdy testujeme terénní programy.
1: A to znamená tedy konkrétně?
2: To znamená konkrétně, že kolegyně z těch klubů chodí do města a vytipovávají si místa, kde se nám děcka scházejí, a snaží se jim s nima navázat kontakt a potom začít s nima pracovat. A začali jsme jezdit do terénu autem, protože v rámci Tříkrálové sbírky se nám podařilo koupit, v rámci peněz Tříkrálové sbírky se nám podařilo koupit auto, takže teďka můžeme jezdit i do obcí, které jsou na Kutnohorsku, a můžeme rozšiřovat takhle naše služby.
1: Víme, že za každým člověkem v životě je nějaký příběh, nějaký lidský příběh. Máte vy nebo vaše kolegové nějaký příběh nějakého dítěte nebo teenagera, kterého jste takzvaně zachránili, který by třeba skončil špatně, nebo třeba v rámci rodiny?
2: Jako máme samozřejmě takovýhle příběhy, ale konkrétně vám nemůžu říct, co, protože samozřejmě jako v těch službách mám takový zpovědní tajemství.
1: Spíš tak okrajově, co tak nastalo, aniž bychom zabíhali do detailů, ale třeba, aby to bylo takové jako varování, co všechno se může stát.
2: Může se stát ve své podstatě cokoliv. Máme velkou radost, když děti, který měli velký problémy ve škole, nám udělají až učňák třeba. Že se fakt podaří, že ty děti vydrží na tom učňáku a že udělají závěrečnou zkoušku. Z toho máme obrovskou radost. Potom, když najdou dobrou práci a když prostě se těm dětem začíná dařit, když si najdou partnera, protože my vlastně s nima jsme v kontaktu až do těch 26 a některý k nám chodí i potom, aby ukázali svoje partnery a partnerky a děti, a to nás moc těší, že s náma zůstávají v kontaktu a že o nich víme i dál, jak se jim daří.
1: Docela takovým ožehavým tématem ve společnosti, ono to bylo vždycky, a teď se o tom víc mluví, tak je šikana mezi dětmi. Zažíváte nebo řešíte to i vy? Měli jste nějaký takový problém, kde jste třeba museli zasáhnout? Nemyslím jenom ve vaší skupině, a třeba se někomu pomohli, někdo se svěřil z těch děcek.
2: Takhle u nás řeknu, protože my máme nastavený pravidla v klubech, takže tam k šikaně jako takový nedochází, ale víme, že ve škole jsou takový problémy. Zase spolupracujeme s těma školama, takže víme třeba, kterých dětí se to konkrétně týká a můžeme to potom s nimi rozebrat u nás na klubu a dát zpětnou vazbu do ty školy. Samozřejmě jako za spolúčastí těch dětí, a ty děti vědí, že v tyhle ty problematice jednáme a chceme s tím něco udělat a že to není správný. A tak s nimi potom takhle pracujeme a rozebíráme to.
1: Spolupráce se školami, jak funguje? Jsou školy rády? Máte nějaké dobré vztahy, že vlastně vůbec něco poškolního po tom čase, kdy ty děti odejdou z té školy, myslím v pondělí až pátek, že nejsou na té ulici nebo nejsou jenom sami doma?
2: Tak my máme v našem okolí, co je naše středisko, tak máme dvě školy a musím říct, že s nima máme velice dobrou spolupráci. Vlastně ta spolupráce se moc prohloubila v době covidový, kdy tam děti, které měli distanční výuku, neměli prostředky k tomu, aby se připojovali na tuto distanční výuku. Takže v rámci zase spolupráce s Eduzměnou což je nadace, která u nás působí, tak jsme sehnali i notebooky, které měli na zápůjčku, sehnalo se jim připojení na internet. A děti, které neměli podmínky doma na učení, protože když jich je v jedné místnosti 6, tak samozřejmě ty podmínky jsou velmi, velmi nulový, velmi, velmi mizivý, tak jsme jim poskytli naše prostory a oni mohli se připojovat u nás na majáku. A tím jsme vlastně s těma školama začali takový kontakt, a pokračujeme v tom i teď, takže o některých dětech se nám dostává zpětná vazba ve škole, že se třeba najednou hodně zhoršili a jestli bychom nezjistili, co se stalo, jestli tam není nějaký problém. A tak. Takže to takhle to funguje a tak by to si myslím mělo fungovat.
1: Ta vaše činnost charitní je hrazena samozřejmě z prostředků charity. Sehnat peníze, to je dneska to nejtěžší, nejsložitější a myslím si, že každý, kdo to umí, tak je, nechci říct bůh, ale vlastně dneska trochu ano, berme to trochu z nadsázce. Vedle vás sedí člověk, který nás bedlivě poslouchá, člověk, který přišel s takovým úžasným projektem, který nám dnes představí, a to je Milan Vlasák, je to fundraiser Charity Česká republika. Milane, krásný den.
3: Dobrý den.
1: My tady kromě nás tří v tom studiu, tak máme ještě dva takové tady, jak to říct, takové dvě postavičky. On je teda jeden, ale máme ho tady dvakrát. Je to takový krásný bílo-šedý hnědý plyšák a jmenuje se Daránek. Tak Milane, řekněte mi, proč Daránek a k čemu je vlastně, k čemu je dobrý?
3: Možná by bylo ještě dobré uvést zmínku, že ten plyšáček je ve formě malého beránka. Je to malá ovečka. A proč zrovna Daránek? No, protože to je malá ovečka, která dostala jméno podle darů, které pomáhají dětem. Jak tady říkal můj předřečník, pan kolega Seidl, jenom v Kutné Hoře jich je 100, možná i víc. A představte si ty tisíce po celé České republice. A právě proto na pomoc všem těmto tisícům znevýhodněných dětí v podstatě Daránek vznikl. Tak proč zrovna Daránek, jsem již říkal, a proč zrovna teď na jaře, kdy v období Velikonoc spouští letos již třetí fundraisingovou kampaň na podporu znevýhodněných dětí, proč zrovna na jaře? Jaro je v našem vnímání takovým začátkem lidského života, v podstatě, kdy je velmi rozhodující, jakým způsobem se ten život na tom jaře bude formovat a jaký celý ten život budoucí vlastně bude a jakou na konci života člověk vlastně sklidí sklizeň, co všechno dokáže, kam to dotáhne, jak bude prospěšný pro ostatní lidi a tak dále a tak dále. Čili možná to bylo pár slov jakoby k časování kampaně. Samozřejmě i ten malý beránek je symbolem toho jara, dětství, nevinnosti a tak dál.
1: Každopádně Daránek, Beránek, Velikonoce, je to milá postavička, je to krásný plyšák, který může i někdo spát, když bude chtít. Vlastně, kde se vzal ten nápad? Kdo přišel s tím nápadem zrovna udělat takhle hezkého plyšáka? A kde ho vlastně můžeme získat, sehnat? Bude-li možnost?
3: Ten plyšák, který zrovna teď máme na stole, tak je v podstatě jedním z mnoha možných daránků, který nám zapůjčil pro účely propagace sbírky, focení a tak dále, jeden z našich partnerů, výrobce dětských hraček. Ale Daránek zatím nemá žádnou úplně unifikovanou podobu vizuální. A možná, že je to i dobře zatím. Ale je to hlavně o tom, jak si ho ty děti představují, jak si představují tu konkrétní pomoc. Mm-hmm. Na úvod úplně první kampaně jsme vytvořili Daránkův příběh, který je o čekání party malých dětí na Daránkův příchod. Jsou kdysi v nějakém nejmenovaném zařízení pro znevýhodněné děti a malují pro Daránka obrázky, něco na způsob dopisu Ježíškovi, a špitají si o tom, co by si vlastně od něj přáli. No, na konci příběhu se jim Daránek v podobě reálné, živé ovečky se jim ukáže, děti mají velkou radost a těší se, že jim Daránek přinese to, co si zrovna přáli. Stejně tak my s tou naší sbírkou pevně doufáme, že prostředky, které nám přinese, tak budeme moct použít, nebo respektive kolegové v rámci charity, protože se jedná o celocharitní sbírku, tak kolegové v rámci charity budou moci použít pro konkrétní záměry, které je zrovna pálí, které zrovna mají v plánu pro děti udělat. Tady pan kolega jistě moc dobře ví, že je stále co zlepšovat, že té péče by mohlo být určitě ještě daleko, daleko více. A již letos víme o desítkách konkrétních záměrů, na které budou poskytnuty prostředky ze sbírky Daránek pomáhat dětem. Tak.
1: Charita má tím pádem nejenom tu tříkrálovou sbírku s tím vizuálem těch tří králů, ale teď už i Daránka. Daránek má i své vlastní webovky www.daranek.cz. A tam tedy každý z nás může přispět libovolnou částkou, nebo jak to vlastně funguje?
3: Daránek samozřejmě má svoje webovky jako už opravdu plnotučná a plnohodnotná sebevědomá charitní sbírka a na těch webových stránkách jsou všechny možnosti samozřejmě, jakým způsobem člověk může přispět online, může přispět převodem na účet, má tam možnost zaplatit skrze QR kód a samozřejmě uvažujeme i o tom, že by s Daránkem byly umístěny, nebo pro Daránka byly umístěny kasičky ve vhodně nebo na vhodně vybraných místech a zvolených místech. typu právě hračkářství, místa, kde se děti vyskytují, nebo v prostředí, které jsou tematicky vlastně s dětským světem spojená.
1: Ta komunikační kampaň potrvá od 3. dubna do 20. května. Peníze jdou teda primárně dětem, znevýhodněným dětem, ať už jsou to na různá azylová zařízení, na služby a na projekty, což je velmi bohulibá činnost. Petře Sajdle, co vy na to, že vznikla takovýhle projekt, který už má konkrétního i konkrétní podobu, nebo nechci říct maskota, ale konkrétní osobnost v podstatě, protože to je osobnost, ten beránek. Co vy na to?
2: Já si myslím, že to je skvělá myšlenka a když se dívám na toho maskota, tak je opravdu úplně k pomuchlání.
1: Že jo? No. Myslím, že pro děti i pro dospělé.
2: A musím říct, jako, že my jsme finanční podporu z Daránka už čerpali. Mm-hmm. Ne přímo na našem středisku, ale středisko na Sioně. Mm-hmm. A nakupovali se za to speciální pomůcky pro postižené děti, mm-hmm. protože středisko na Sioně vlastně má tuto cílovou kategorii dětí a jeho působnost je celý Středočeský kraj, takže v rámci své služby nakoupili speciální pomůcky a rozdali je těm rodinám domů a oni můžou s těmi dětmi cvičit, i když tam nejsou naše kolegyně, takže za to moc dík.
1: Víme, že zrovna podobné pomůcky nejsou zrovna levnou záležitostí, že paradoxně ti, kteří to nejvíc potřebují, tak většinou si buď musí připlatit nebo najít nějakou organizaci, jako je Charita Česká republika. Což je fajn, že ta možnost tady dneska je. A je asi fajn, že žijeme v České republice, že žijeme v poměrně vyspělé společnosti, kde jednak pořád ještě jsou prostředky na to, aby se pomáhalo a že vznikají díky vám a díky všem takovéhle projekty. Na co vy dva byste třeba nejvíc zaměřili ten fokus, kdyby se mělo těm dětem nejvíc pomáhat? Já vím, že to spektrum je široké, ale když to tak jako vidíte kolem sebe, nejde, myslím, jenom o handicapované děti, ale celkově, co tak jakoby pálí ta problematika.
3: Já osobně cítím takovou velkou potřebu, aby děti měly možnost co nejlépe rozvíjet svoje přirozené schopnosti a talent. Což bohužel, již někdy na začátku zmíněné technologie, internet, sociální sítě a tak dále, bohužel v dětech hubí. A kdyby z Daránkovy sbírky šla nemalá část prostředků právě pro rozvoj osobností dětí v tom nejlepším slova smyslu, tak bych byl moc rád.
1: Hmm. A vy, Petře?
2: Já to vidím stejně. Mm-hmm. Protože ta střediska, která pracují s dětmi, tak vědí, co zrovna je takové to pálivý téma. A myslím si, že jsou schopni to realizovat, ale samozřejmě bez finančních prostředků je to nemyslitelné. No, takže já nevím, jak bych to řekl, protože já jsem strašně vděčný těm lidem, který dávají jako dary. A když jsem viděl jako na Tříkrálové sbírce prostě to souznění a tu vstřícnost těch lidí, a který dávají ty peníze a v tyhle ty zrovna složitý době, tak mě to prostě, nevím, až dojímá, jo? Protože je to fakt něco, co by člověk nikdy ani nečekal. A bez těchto těch prostředků by jsme ten život a to poskytování služeb měli mnohem složitější.
1: Milane Sajdle, když se podívám na vás jako na fundraisera, který vlastně je člověk, který se tak jako stará o ty penízky, získávání těch penízků. Je to v téhle době nejenom válka na Ukrajině, ale všechno zdražuje poměrně extrémně. Je to velké a milé překvapení, když se opravdu podaří, ať už na to Tříkrálovou sbírku, nebo na Daránka, nebo jiný projekt třeba, získat slušné prostředky, aby se dalo pomáhat druhým. Je to i pro vás překvapení?
3: Pro mě to vlastně není ani takové překvapení, protože já jsem bytostný optimista a myslím si, že toho dobra v těch lidech je strašná spousta a že ho mají stále ještě co odhalovat. A platí taková prazvláštní křivka. Když je velká humanitární katastrofa, tak se najednou vzedme velká vlna solidarity a když ta katastrofa opadne, tak ta křivka se nevrátí na původní úroveň. Ale posune se o kus výš a stane se takovou novou základnou, odkud zase roste. Spoustu lidí se naučí darovat, spoustu lidí zjistí, jak je to skvělý pocit a že bez něj jakoby skoro nemohou žít. Dělá jim to moc dobře a to je moc dobře.
1: To je taková hezká závislost.
3: Je to taková
1: mála závislosti,
3: který... Jedna z pozitivních, opravdu pozitivních závislostí, na které vždycky kývnu.
1: Který bychom měli podporovat, ano. No tak si budeme přát, ať to všechno funguje, ať je spousta pozitivně naladěných dárců, ať je spousta spokojených dětí a rodin a rodičů, ať se vám hlavně podaří získávat ty prostředky na všechny ty činnosti, které máte ve své gesci. No a hlavně daránek, ať se stane opravdu takovým symbolem toho dárcovství, nejenom na tom jaře, že jo. Takže to je symbol, který kromě toho, že je potřebný, tak je i roztomilý.
3: Možná bych ho v podstatě ještě toho daránka nějakým způsobem představil jednou krátkou větou, která je vlastně jakoby esencí celého jeho poslání. Daránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. A tím bych zakončil možná svoje povídání o něm.
1: No tak já děkuji Milanu Vlasákovi, fundraiserovi Charity Česká republika, duchovnímu otci kampaně Daránek, www.daranek.cz, tam se dozvíte víc, a taky inženýru Petru Seidlovi, který je zástupcem ředitele oblastní Charity Kutná Hora a vedoucím centra Maják. Pánové, moc děkuji za milé povídání, za přínosné povídání a vám oběma, vám všem, vašim rodinám hezké Velikonoce a krásné jaro.
3: Děkujeme za pozvání a přeji všem totéž.
2: Já taky moc děkuju a připojuju se k přání a přeju taky krásné a nádherné prostě Velikonoce, ať to všichni užijí.
1: No od mikrofonu se s vámi loučí a na další Charitalk se těší René Kekely. Točím se, točím.

Točím se, točíš se, sukní tvou točím. Kolotoč, toč kolem, oslepli oči.

točí se, kouzlo se točí, dokola prokola, mám jí zlé oči.

Točím se, točíš se, kéž se čas točí, kolotoč, toč kolem,

Máme 17 hodin a 25 minut a na Proglasu je s vámi v neděli 14. června Alena Rubášová. Plujeme odpoledním proudem písní a zpráv. Vstříc myšlence na den patera Michala Altrichtera, docenta na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od 18 hodin následují křesťanské písně, po nich v 18.15 týdenní zpravodajský přehled slovenského vysílání Radia Vatikán a modlitba růžence, tentokrát se členy Národního centra pro rodinu. Bude to od 18 hodin a 25 minut. Zůstaňte s Proglasem a zachovejte nám přízeň.

0: dospívala Veronika Hajníková. A blíží se další ročník multižánrového festivalu pro celou rodinu Kefas Fest. Příští víkend se odehraje v areálu kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích na Brněnsku. Více o festivalu sdělí organizátorka a pastorační asistentka diecézního centra pro mládež Ludmila Kuchyňková.
1: Jednotící téma je téma Find the Way, překladu to znamená najdi cestu, protože festival je takový bohatý, že si tam lidé můžou najít nový styl hudby nebo nějakou svoji novou cestu, kterou pak můžou jít. Takže toto je téma vždycky Kefas Festu, najdi svoji cestu. Tento ročník se můžou těšit v pátek na koncert pekaře Pavla Čatka nebo kapelu A tak, která to umí vždycky pořádně roztočit, a v sobotu pak můžou posluchači slyšet Pavla Helana nebo koncert kapely Way to Go či kapely Kamis. A v neděli, kdy je program už zdarma pro všechny, vystoupí cymbálová muzika Modruša a po ní vlastně kapela Kefír, která vznikla na Kefas Festu. Festival je pro všechny věkové kategorie, takže od nejmladších po nejstarší bych určitě pozvala. Pro ty nejmladší tam máme připravené různé skákací hry, různé dráhy pro děti nebo jednokolky. Pro ty starší tak tam jsou připravené třeba taková chillzóna nebo kavárna. Festival je na principu toho, že spíte ve svém stanu právě v areálu toho bývalého kláštera. Je to takový přírodní festival. Podmínky jsou náročnější, ale myslím si, že to zvládne každý. Kdo si třeba netroufne na stan, tak tam máme i kulturní dům, ve kterém se dá přespávat. Nejlepší zpětná vazba je to, že se účastníci na ten festival vracejí. Už to mají třeba jako takovou tradici. Vždycky je hodně chválené jídlo a občerstvení a celkově ta atmosféra toho festivalu.
0: Uzavírá za organizátory Kefas Festu Ludmila Kuchyňková. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji i na místě.

0: Láska.
1: Láska, řekli na Proglasu žamboši. Dárců krve v Česku ubývá. Není dost lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí transfuzní centra postupně vyřazovat kvůli věku. Upozorňuje na to Ministerstvo zdravotnictví, které pro získání nových dárců nedávno spustilo kampaň První kapka. Podle primářky transfuzního centra v Liberci Renaty Procházkové je důvodem úbytku dárců fakt, že v populaci celkově ubývá mladých lidí a naopak přibývá seniorů. Její pracoviště má aktuálně v databázi zhruba 6 000 dárců. Nových sice ročně získá mezi 300 až 350, vyřazených ale bývá 400 až 450.
2: Takže se dostáváme do nějakého drobného deficitu v řádu desítek dárců ročně, což v tuhle chvíli nepředstavuje žádný zásadní problém, protože potřeby našich pacientů jsme schopni vždycky pokrýt. Ale je to otázka, co bude prostě do budoucna, až přijdou opravdu ty demograficky slabší ročníky.
1: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfúzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří lidí.

0: Jana Černá pro Glasu za pořadatelky upřesnila.
1: Jedná se o tradiční rekolekci, kterou ženy zejména z naší plzeňské diecéze už léta znají. Podstatnou částí toho času stráveného na Perninku je to, že tvoříme společenství. Jde o spolubytí v pohostinném a vlídném prostředí bývalé fary, teď je to rekolekční dům, školící centrum. V tvorbě toho vlídného prostředí se nějak spolupodílí úplně každý přítomný člověk. Ten čas, který tam strávíme, má být místem přijetí každého tak, jak to každý potřebuje. To znamená, že tam máme dostatek času na spánek i na odpočinek jako podmínka nutná pro to, abychom mohli pracovat nějakým způsobem na našich duších. Máme tam dostatek času pro modlitbu, čas společně trávíme taky při vítečném jídle, které připravuje jedna z žen, která se k tomu tam vždycky uvolí.
0: Dále bude příležitost k soukromé noční adoraci a ke svátosti smíření. Součástí programu jsou i procházky v přírodě v rámci osobního volna.
1: Ten společný čas je významně doplněný taky těmi impulzy k přemýšlení a k modlitbě, které pro nás připravuje páter Petr Dombek. To je oblát Panny Marie Neposkvrněné, žije v komunitě v Dolní Bělé na severním Plzeňsku. Je to velmi sympatický mladý kněz, je hodně zcestovalý, mluví mnoha jazyky. A co je pro mě třeba osobně důležité, je, že to opravdu není žádný suchar. Jeho lkavý humor je z mého pohledu jazyk, kterému rozumí snad úplně každý. Po celou dobu té rekolekce snažíme dodržovat silencium. To je skvělá ambice, je to někdy docela dřina, ne vždycky se nám to úplně povede, ale nějaké úsilí tam je. S tím, že ale taky dbáme na to, protože jsme ženy a potřebujeme mnoho věcí dílet, abychom měli i prostor společně mluvit. Je tam i příležitost mluvit třeba ve skupinkách nebo potom na konci při reflexi se můžeme rozpovídat.
0: Na co se podle Jany Černé zaměří příští víkend pro ženy v Perninku?
1: To téma letošního roku je z Janova evangelia, věta našeho Pána. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. To slovo samo o sobě je silné a myslím, že by bylo k velkým úvahám i soukromým. Nicméně na přípravné schůzce jsem pochopila, že se tohoto tématu dotkneme nejenom očima, ušima a srdcem, ale také rukama. A to bych nerada vyzrazovala, co to bude přesně znamenat, nicméně je to nějak v kontextu s tím, že páter Petr Dombek je velmi kreativní člověk, takže vždycky pro nás má připraveno něco, co zavnímáme ještě jinak, než jenom, že bychom vyslechli nějakou přednášku.
0: Zájemkyně o rekolekci pro ženy v Perninku od příštího pátku do neděle se mají hlásit u Martiny Podlipné. Kontakt a úplné informace najdou na portálu biskupství plzeňského bib.cz.

0: Hrala nám třebíčská skupina Lucky Mary. Okresní soud v Olomouci tento týden rozhodl o rehabilitaci Josefa Karla Matochy, někdejšího arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského. Od Velikonoc 1950 až do jeho smrti roku 1961 byl uvězněn v rezidenci arcibiskupství a pod stálým dohledem státní bezpečnosti. Po desítkách let tak soud oficiálně uznal nezákonnost jeho dlouholeté internace a napravil křivdu spáchanou komunistickým režimem.
1: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem. Že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci a když ho 11 let internovali, tak prostě takhle se s občany zacházet nemá.
0: Komentuje rozhodnutí soudu Lubomír Miller, advokát, který zpracovával podklady k řízení. Iniciativa k tomuto kroku však vzešla od Jana Kratochvila, ředitele Muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století. Mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka dodává.
2: Tento člověk už podobných případů inicioval víc. Kdybych měl shrnout jaksi tu jeho motivaci, tak jak jsem o tom s ním mluvil, tak mu jde prostě o to, aby se nezapomínalo na případy těch duchovních, kteří ze strany komunistického režimu zažili velký útlak, ale nebyli nikdy jaksi postaveni před soud, nebyli odsouzeni. To znamená, že ta jejich rehabilitace vlastně dřív narážela na to, že nebylo proti čemu se vymezit nebo na základě čeho rehabilitovat, když nebyli odsouzeni nikdy tou komunistickou mocí. Bavíme se například o kardinálu Beranovi, který byl také internován tak jako arcibiskup Matocha. Bavíme se například o patru Josefu Toufarovi, který by byl býval postaven před soud, tak jak byl ten záměr justice, ale zemřel ve vězení a tím pádem k jeho odsouzení vlastně nikdy nedošlo. A všechny tyhle případy mají společné to, co jsem říkal. Není tam vlastně žádný právní základ toho jejich odsouzení, ale zároveň ten jejich život dost těžce poznamenala perzekuce ze strany režimu. A iniciátor pan Kratochvil se snaží dosáhnout rehabilitace i těchto případů na základě toho, že soud uzná, že to, čím ty lidé prošli, tak bylo natolik závažné, že se to dá postavit na roveň nějakému soudnímu odsouzení tím komunistickým režimem. Dělá to z důvodu toho, že je přesvědčený, že je potřeba si tyhle ty případy mučedníků nebo hrdinů minulé doby stále připomínat.
0: Josef Karel Matocha, rodák z Pitína nedaleko Luhačovic, byl uznávaným profesorem křesťanské filozofie se dvěma doktoráty z římských studií. Poté, co její papež Pius XII. V roce 1948 nečekaně jmenoval olomouckým arcibiskupem, překvapil veřejnost mimořádným pastoračním nasazením při vizitacích diecéze. Více Jiří Gračka.
2: To znamená, zrovna v té době, kdy se společnost v naší zemi dost zásadně měnila, moci se chopili komunisté a začali poměrně záhy uplatňovat ty své představy, ve kterých církev neměla hrát moc velkou roli. To znamená, že arcibiskup Matocha, přestože byl plný odhodlání, tak od počátku své služby zároveň byl vystaven tomu vědomí, že situace v naší zemi jsou pro církev velice nepříznivé. A už dva roky poté se to potvrdilo třeba tím, že ho internovali v tom jeho paláci, v těch honosných prostorách, ale pro něj to fakticky bylo vězení. Mohl tady v těch několika málo místnostech, kde mu dovolili se pohybovat, tak byl vlastně 11 let až do své smrti uzavřený do trýznivých podmínek, odpírání lékařské péče, odpírání duchovní péče zpovědníka, zakázán pohyb vlastně mimo budovu až na pár výjimek, absolutně žádný styk s veřejností, noviny, telefon, rádio, nic takového neměl k dispozici. Čili tady v těchto podmínkách potom vlastně 11 let neměl možnost fakticky vést diecézy, úplně od této možnosti odstřihnout.
0: Uzavírá na Proglasu Jiří Gračka, mluvčí olomouckého arcibiskupství.
3: Jaký to bylo štěstí?

Roj hvězd, prach časů prší, generál tam hrdě stál a mír všem při popravě v jeho duši. A z nás ten soudce kat, kdo obrátku mu dal. Bůh lesa s ním jsme tiší vrazi, vrávorá na tribuně.

0: To byl Václav Bartoš a třebíčská kapela Kuchařsky. Letos si připomínáme 800 let od smrti svatého Františka z Assisi. U této příležitosti jste zváni na exercicie do domu sestry Elišky v Hoješíně u Seče. Setkání v areálu kláštera školských sester svatého Františka bude od neděle 21. června do pátku 26. června a více redaktor Martin Weisbauer.
1: Exercicie povede otec Bernardin Schmidt. Tématem bude modlitba. Přednášky budou například o tom, co je a co není modlitba, partner v modlitbě, kdy a kde se modlit, druhy modlitby, úvod do kontemplace a mnoho dalších. Ubytování i stravování po celou dobu exercicí je zajištěno. Hlaste se na telefonu sestry Grácie 733 755 824 anebo na e-mailu sestragratia@seznam.cz.

0: Je tu 17. hodina a 56. minuta a s ní i myšlenka na den patera Michala Altrichtera s názvem 12 apoštolů.
1: Máme tady Matoušovo evangelium, je to liturgický text, který zdánlivě vypadá jako katalog apoštolů, ale my můžeme říci, že nejde jenom o seznam nějakých jmén, ale je to člověk s živým srdcem, je Bohem povolaný a má svůj individuální příběh a každého z nás zasahuje něčím jiným, co je pro nás důležité, abychom zaslechli. První detail je individuální povaha každého apoštola, druhý ždíbeček, druhá část je všichni vytvářejí jednotu. A třetí bychom mohli říci, je realismus Ježíše, který povolává, který nás někam zve. Tak nejdříve k tomu prvnímu bodu. Každý ten apoštol má zvláštní zabarvení. Jiný je Ondřej, jiný je Jakub, Petr, Filip a podobně. To je velice důležité, abychom neupadali v našem prožívaném křesťanství do takového paušálního blafání, kdy všecko vidíme v jaksi globálně. My se odkazujeme na papeže Františka, že mluví o těch, kteří jsou na ulici, marginální tam někde na pokraji, řekněme, těch našich běžných dnů, ale nejsme schopni se třeba zastat konkrétního člověka. Retoricky, teoreticky to máme zmáknuté, ale ve skutečnosti, když se máme někoho opravdu nějakým způsobem zastát, stojí nás to námahu, anebo couvneme. A tak papež František navštíví někoho, kdo není v kurzu, kdo je, řekněme, osobou, o které se přívětivě i v mediálně nemluví, ale on jde a statečně řekne, tento můj bratr potřebuje moje pozbuzení, mou návštěvu. A toto je právě to, že musíme vidět ty osobnosti apoštolské v tom každém odlišení a v tom každém specifiku. Potom nám to vytváří obrovskou mozaiku barev a celého křesťanství. Ten druhý bod je ten pohled na to, že všichni, ač jsou odlišně nastavení, vytvoření Bohem, formování, vytvářejí podivuhodnou jednotu. Nebo se jedná o boží dílo a to je pro nás pozbuzení, třeba že i ve farních společenství jsme každý jaksi jinak přednastaveni, přesto Duch Svatý je ten týž a spojuje nás. A toho, co nás spojuje, těch společných množin je více, než toho, v čem se odlišujeme, nebo v čem si třeba nevíme rady a máme odlišné postoje. Ten Duch Svatý vytváří podivuhodnou jednotu. A ten realismus Ježíšova, řekněme, přikázání, co máme dělat, kam se ubírat s tím, pokud máme obtisk božích tajemství v sobě a máme trochu i misijní zodpovědnost za krásu křesťanství. Ten realismus Ježíše spočívá v tom, že říká, zatím do žádného samařského města nevcházejte. A tak to je velice důležité, já si musím říci, jako Ondřej, nemohu jít kamkoliv, mám jenom tyto možnosti, tuto dispozici, jako Jakub, nebo ten, kdo je více podobný cholerickému Petru, mám tyto možnosti. Ale pak, když jsem vyformován zejména ve společenství, třeba v našich farních společenstvích, pak vyrůstá uvnitř hlubším půdorysu mého života Boží duch. A když jsem sjednocený také ze zkušenostmi těch ostatních bratří a sester, tak se mohu už pak vydat do celého světa. Čili Ježíš nejdříve realisticky říká, tam choď, tam nechoď, na toto máš, na toto zatím nemáš. Přijde jednou doba, kdy budeme muset opravit kamkoliv nás Ježíš povolá. A tak i ti apoštolové, každý měl jiné dispozice, ale jednoho dne, sice zatím do samařského, řekněme dynamického kraje, kde je minové pole, kde se skutečně našlapuje po špičkách, zatím nemohli, ale jednoho dne byli připraveni jít až na konec světa, poněvadž věděli, že slouží Bohu, jedinému duchu a nejsou sami, žijí ve společenství.

0: Poslouchali jsme baladu o milosrdných, hrála Poetika muzika. Festival Hudební léto v Heřmanově Městci probíhá každoročně od června do srpna v tamním kostele svatého Bartoloměje. Návštěvníci 22. ročníku akce se mohou těšit na pestrý program v podání předních interpretů klasické i duchovní hudby. A právě v tuto chvíli proběhl první z celkem 6 festivalových koncertů. Já už mám na telefonu Jiřího Kabáta, uměleckého ředitele akce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám všem posluchačům.
0: Tak podtitul letošního hudebního léta je Per musicam orantem ad deum. Co se pod tím skrývá?
1: Tak v první řadě je to vlastně životní heslo mého velkého přítele a v mnohem i duchovního rádce toho času vikáře Vlašimského, pátra Jaroslava Konečného, a vlastně jakoby hovoří to o tom, že i přímo hudba jako taková může vlastně být formou modlitby, může sama o sobě vlastně fungovat jako modlitba, nikoliv, že nás pouze přibližuje k Bohu, ale že tou modlitbou sama o sobě může být. A vzhledem k tomu, že celý vlastně tento ročník je koncipován a zaměřen právě na duchovní hudbu, tak mi to přišlo takové případné toto heslo si od něho jeho svolení vypůjčit.
0: Vy jste mě před naším vstupem sdělil, že právě skončil ten první koncert. Mohl byste ho popsat, co vlastně zaznělo právě dnes?
1: První koncert byl vlastně úvodník celé liturgické duchovní hudby, takže jsme se věnovali gregoriánským chorám a zpívala skola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. A koncert to byl krásný, velmi specifický, protože samozřejmě v dnešní uspěchané době se takhle zastavit a zameditovat si hodinu s gregoriánským chorálem je něco velmi, velmi neobvyklého, ale podle návštěvnosti musím říct, že se to asi lidem líbilo, takže mám z toho radost, bylo to moc krásné.
0: Co další koncerty, na co nás pozvete dále?
1: Za 14 dní v neděli už máme takovou tradici, je to už 22. ročník, takže tradice se nemění. Máme externí koncert v zámeckém parku a vystoupí Radu za Strijem, což samozřejmě možná někomu nepřijde jako přímo duchovní hudba, ale ona se vymyká také tomu běžnému písničkářství a ty její texty se duchovním věcem poměrně silně věnují. Takže to je další, co nás čeká. No a pak prázdninové komorní koncerty určitě dvůch na Josefa Špačka s Tomášem Jemníkem. To jsou interpreti a zároveň moji dobří přátelé, s nimi jsme v kalendáře ladili několik let, takže máme radost, že konečně nám to vyšlo. A bude pokračovat Janečkovo kvarteto z Brna. To jsou mladý soubor, který jsem měl tu radost slyšet poprvé na kurze, kde jsem učil, a tak jsme si padli do noty, tak jsem je pozval se speciálním programem vlastně 7 slov od Josefa Haydna, což je také vlastně specifická hudba, meditativní. No a pak ještě bude vlastně zpívat Jolana Slavíková, zpěvačka za doprovodu harfy, různé árie a části z oratorií, a na závěr bude slavnostní hymna Komorní filharmonie Pardubice se sborem a solisty. A tak to bude taková třešnička, takové vrcholení slavnosti 23.8.
0: Zmínil jste umělce, kteří často představují světovou špičku. Jak se vám je daří dostat právě do Heřmanova Městce?
1: Tak je to kombinace asi dvou faktorů. Za prvé, ten festival už si za těch 22 roků vydobil určité postavení. A já mám to štěstí, že jsem jako aktivní interpret s mnohými z nich napřímo spolupracovat. Byli jsme kolegové, hráli jsme spolu v komorních skupiních a podobně. Já v tuhle chvíli jsem se trošičku sklidnil v tom jezdění a koncertování, protože mám velkou rodinu a také se chci věnovat jí. Nicméně ta přátelství a ty kontakty mi zbyly. A proto se toho snažím využít, abych právě i místním vlastně v Heřmanově Městci poskytl šanci slyšet ty nejlepší interprety, které mohu sehnat.
0: A součástí závěrečného koncertu, o kterém jste mluvil, bude také světová premiéra kantáty Sedm slov, jejímž jste autorem. Můžete přiblížit její vznik? Proč jste zvolil tohle téma?
1: Tak tohle téma je samozřejmě náročné a těžké, ale vlastně už od mojí absolventské skladby symfonie Tédeum jsem chtěl vlastně dlouhodobě se mu věnovat, nějak mě silně oslovilo, právě také proto, že jsem několikrát interpretoval těch zmíněných Haydnových sedm slov a přijde mi to, že to je vlastně nevyčerpatelný zdroj inspirace a ten tvar se nějakým způsobem vyvíjel, původně to mělo být pro jiný festival napsáno v takové jako větším komorním obsazení, ale nakonec po různých peripetích nabídla tato příležitost a já jsem za to moc vděčný a mám z toho samozřejmě trošičku nervy, ale zároveň se na to moc těším, protože interpreti jsou skvělí a věřím, že to bude krásný koncert.
0: Také na Proglasu jsme slyšeli Jiřího Kabáta, uměleckého ředitele festivalu Hudební léto v Heřmanově Městci. Děkuji vám za rozhovor a za celý Proglas přeju, ať se vám akce dobře vyvede. Naslyšenou.
1: Moc krát děkujeme, mějte si krásné léto, nashledanou.

0: Dobrý podvečer. Zdraví vás Radomíra Charvátová a Jaroslava Otradovcová. Blíží se konec školního roku. Čas vysvědčení, loučení, poděkování i očekávání prázdnin. Mnohé rodiny se těší na společně strávený čas, dovolené, tábory či návštěvy blízkých. Zároveň víme, že ne každá rodina prožívá toto období stejně. Pro některé je časem radosti, pro jiné naopak obdobím starostí, nejistoty či osamělosti. Přinášejme dnes proto Bohu prosby za všechny rodiny, rodiče, děti, prarodiče i ty, kteří po rodině touží. Prosme za bezpečné prázdniny, dobrý odpočinek, pokojné vztahy a za to, aby společně strávený čas přinášel nové povzbuzení a vzájemnou blízkost. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věku. Amen.

0: prvním desátku, chceme prosit za všechny děti, studenty, učitele i rodiče na konci školního roku. Děkujeme za vše dobré, co mohli během uplynulých měsíců prožít a prosíme za ty, pro které byl tento rok náročný, aby našli povzbuzení a novou sílu. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: v druhém desátku budeme prosit za rodiny, které se chystají na dovolené, výlety, tábory nebo návštěvy svých blízkých. Prosíme o bezpečné cesty, ochranu před neštěstím a radost ze společně stráveného času. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Ve třetím desátku budeme prosit za rodiče, aby dokázali vedle pracovních povinností nacházet čas pro své děti, naslouchat jim a budovat s nimi vztahy, které obstojí i v období dospívání a životních změn. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

0: Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, nyní až na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přivěď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Ve čtvrtém desátku budeme myslet na rodiny, které letos nemohou prožívat bezstarostné prázdniny kvůli nemoci, finančním obtížím, osamělosti nebo jiným starostem. Ať zakusí blízkost dobrých lidí a pomoc, kterou právě potřebují. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, nyní i vždycky až na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. V pátém desátku prosíme za všechny rodiny v naší zemi, aby byly místem lásky, přijetí, odpočinku a předávání víry. Ať v nich děti nacházejí bezpečí, mladí lidé naději a starší generace úctu a vděčnost. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno

0: tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, klkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukož, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, U syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Amen. Děkujeme za celé Národní centrum pro rodinu za společnou modlitbu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

znowu poranil. Kolikrát si mění darem získané za pozlátka vyměnil. Kolikrát

Ahoj holky a kluci. Kdo se válí za pecí a nadává, že nemá štěstí, ten se ničeho nedočká. Je třeba přiložit ruku k dílu. Čiň se člověče, pán Bůh ti požehná, pak se i to štěstí objeví. Tak o tom bude dnešní pohádka.

0: Od řeky k řece rozkvetly sady, od hory k hoře zelenají se pastviny. A na těch pastvinách se pestří daleká stáda krav a býků, ovcí a koziček a v těch sadech hučí na tisíce včel, aby se stromy obtížily plody, až přijde jejich čas. Sady jsou jako nevěsty. Jehňat a kůzlat na lukách přibývá, jako by je jaro z nůše vysypalo. A všechno to patří jedinému člověku, dobrému a přičinlivému hospodáři. Jednou si ten hospodář vyšel vyhlédnout slunečnou stráň s půdou, na jaké by se nejlépe dařilo hroznům, protože chtěl založit vinohrad. A našel takovou, která se mu líbila, s potěšením drolil hrudku hlíny mezi prsty. Tady budeš vínečko zrát do sladkosti, už se tě dočkat nemohu, chválil. Tu si všiml, jak tam v příkopě u cesty kdosi leží. Ruce má složené pod hlavou, na sobě spíš cáry než šaty a mžourá po něm ospalýma očima. Byl to známý lenoch, který měl už oba boky otlačené od povalování. Raději snášel hlad, než by si poctivou prací ruce mozolil. A jenom na osud naříkal, s kým se potkal, tomu si žaloval. Ach já nebožák, hladu zkusím i zimy kolikrát, zatímco druzí nevědí, co s penězi. Truhlice doma nedovřou, masem krmí i své psy. Jak já k tomu přijdu? Hej, příteli, nechceš si polepšit? Zavolal na něho náš dobrý hospodář. Rád bych tady na té stráni založil vinohrad. Pomoz mi s tím, pojď ke mně na rok, na dva do služby. Dám ti za to pěknou krávu s bíčkem, kus pole a začneš si pak hospodařit po svém. Vždyť ani já jsem nezačínal jinak. Lenoch se v příkopě zvolna posadil a mrzutě svraštil čelo. Rád by se měl tak dobře, rád by dobře jedl a pil, pod svou vlastní střechou spával, jenom kdyby to nedalo žádnou námahu. No, ještě o tom podumám, hospodáři, pověděl, ale přitom už si myslí. Chlap jeden, neví co s majetkem a já ještě abych na něj dělal. To tak, to se raději povleču dál. Laskavý hospodář se usmál. Tak podumej a přijď. Však já tě neošidím. Když zmizel za ohybem cesty, vydrápal se tulák z příkopu a šel, kam ho líné nohy nesly. Od řeky k řece kvetou sady, od hory k hoře zelenají se pastviny dobrého hospodáře a na nich se pestří stáda. U každé druhé ovce jehňátko telat, jako když naháže červeného kvítí. Všechno se to pase nahoru dolů po úbočích. Ale podivno. Žádný pasáček tady píšťalku neotlouká, žádný pastýř na koni stáda neobjíždí. Tuláka hned napadlo, že když tu nikdo není, snadno si nadojí trochu mléka. I jehňátko k večeři by se panečku sešlo. Sotva se však lenoch přiblížil k první krávě, jako by se rozeznělo tisíce rolniček. Snad se rozklinkaly všechny modré hořce, všechny zvonky, co jich voní po lukách. A zvířata se dala na útěk. Ze všech stran se hrnula k jedinému místu, mačkala se na sebe. Co tam bylo? Kdo to tam stál uprostřed nich? Lenochovi zvědavost nedala, i protlačil se stádem doprostřed. A co nevidí? Človíček, jaký si tam stojí, oči modré jako ty zvonky, vlasy jako pampelišky, celý jenom září. A pohlazuje bíčky i kravky, ovce i kozy, které k němu natahují hlavy, popleskává je po šijích. Hned mu některé zvíře olízne ruku, hned zase tvář. Oddaně na něho hledí kaštonovýma očima. Odkud se tady vzal? Žádného jsem tu přece neviděl. Kdo vlastně jsi? Podivoval se lenoch.
1: Jsem štěstí hospodáře, kterému stádo patří, odpověděl človíček. Střežím a opatruji tato zvířata. Žádnému z nich nedám ublížit.
0: Lenoch se rozdurdil. Jaká je tohle spravedlnost?
2: proč jeden má všechno a jeho štěstí hospodaří s ním a druhý nemá nic, štěstí žádné.
0: Každý je má, usmál se človíček. A kde najdu to své? Ptá se dychtivě tulák.
1: Zářivý človíček mu poradil. Tam a tam se toulá mezi horami. Proti proudu řeky jdi až k prameni.
0: Šel tedy.
2: Dlouho šel, dlouho se trmácel. Už byl u pramene řeky, octl se v horách pustých a nehostinných. Mezi kamením jen bledá tráva živoří, jen nízká kosodřevina se hrbí. A nikde nikoho nevidět. Unavený lenoch se mrzutě svalil do neduživé trávy.
3: To jsem se zase nechal napálit, pomyslel si hořce.
2: Žádné štěstí nemám na tom světě, žádné. I usnul a spal a spal. Však to bylo také jediné, co dosud uměl a nadmíru dobře. Když si pak konečně promnul oči, slunce už mizelo za horou. Co ho to vlastně probudilo? Bylo to jakési sténání a vzdychání. Lenoch se rozhlédne a vidá.
1: Tamhle za kamenem kdo si leží. Opírá se o špičatý loket, skormouceně protahuje obličej se schlí na křížalu. Je v cárech jenom kost a kůže a bijeduje a naříká.
2: Hej, ty, kdo jsi a co tu děláš? Proč se tu válíš jako pytel vzdechu? Podivil se tulák.
4: Já jsem tvé štěstí,
1: zakňouralo to zbědované stvoření.
2: Lenochovi hněvem vzkypila krev a rozkřikl se. Ty povaleči, ty lajdáku, to jsem se dočkal. Proč nepracuješ, proč se nesnažíš, proč se nestaráš, jako se stará štěstí toho hospodáře, kterému všechno jenom kvete pod rukama?
1: Ale podivný tvor se jenom lenivě překulil na druhý bok a odvětil uvzdychaným hlasem.
2: Dobrý člověče, nač ten hněv? Ty si boky ležením otlačuješ, i já si je tedy otlačuji. Tobě práce nevoní ani mně, ne. Běduješ ty, běduju já. Běž, dej se do práce a já taky budu pro tebe pracovat. Jak ty, tak já, příteli.
1: Lenoch se zamyslel. Smutný byl pohled na jeho štěstí, přesmutný. Jenom jeho vinou tady v kamení skomíralo.
2: Však já tě proženu, lajdáku, umínil si nakonec.
1: A vrátil se dolů z hor a přijal službu u dobrého hospodáře. Začal poctivě pracovat, začal se snažit a hle, i jeho štěstí přestalo zahálet. Brzy měl po nouzi. I oženit se mohl. Do pěkného domku s krávou a bíčkem ve stáji a s kouskem pole za humny přivedl svou ženu. A dařilo se jim rok od roku lépe. Dětí i majetku jim utěšeně přibývalo, jejich pole se rozrůstala a zahrady rozkvétaly a o jejich stáda pečovalo štěstí.

0: Pohádku Zuzany Novákové z knihy Strom plný papoušků vám četla Adriana Růžičková a po pohádce vám teď, děti, posílám písničku Rybičky.
1: Rybičky jsou v akvárku, papoušek je za mříží, příbory jsou v šuplíku, rakvičky jsou dobré, konipas je na střeše, kočička zas v komoře, myška v její tlamičce a pejsek se dívá. Maliny jsou v jogurtu, brambora je ve hlíně, babička je v koupelně, dědeček už umřel. Maminka je v obchodě, bratříček šel nevím kam, tatínek je v továrně, sestřička tu nemám. Vánoce jsou v prosinci, bábovka je na stole, milenci jsou v ložnici, listopad je chladný, slina teče po bradě.

0: ty taky.
1: Všechno je tak, jak má být.
0: Všechno je tak, jak má být.
2: Tak snad je i u vás, děti, všechno, jak má být. Po trochu zvláštní písničce se pojďme společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že se s tebou smím setkávat, že tě znám a mohu se s tebou dělit o všechny radosti i starosti. Děkuji ti za chvíle volna, které smím prožívat, i za práci, kterou mohu dělat. Amen. Jsme na konci dnešního zíváčku. Já vám, děti, přeji, aby váš příští pracovní školní týden byl krásný a úspěšný. Užijte si hezké dny. Budu se těšit zase naslyšenou. Dávejte na sebe pozor a dobrou noc.

Na Proglasu začíná hitparáda s pořadovým číslem 1526. U jejího poslechu vás vítá Milan Tesař. Ani dnes nebudou chybět pozvánky na koncerty, informace o nově vydaných albech, o našich hudebních pořadech nebo anketa a samozřejmě písničky. Těch bude jako obvykle 12. První tři jsou nově nasazené a ostatní postoupily díky vašim hlasům z minulého kola. Připomenu, že z námi nabízených písní vybíráte tři, které jsou vám nejsympatičtější a udělujete 3, 2 a 1 bod. Uzávěrka je ve středu v poledne. Začínáme na 12. místě se slovenskou zpěvačkou Ivanou Mer a jejím duchovně laděným albem Coração, což portugalsky znamená srdce. Posloucháme skladbu Raj srdca.

Každá ze tří nových písní bude dnes v jiném jazyce. Začali jsme se slovenskou zpěvačkou Ivanou Mer a s písní Raj srdca. Moře dní je skupina z Ostravy. V těchto dnech vydává nové album Barevná továrna, které obsahuje 9 nových písní. My si poslechneme 10. Skladba Ořechová čarodějnice totiž na albu nebude. Vyšla jako takzvaná B-strana singlu Alžběto, což je úvodní píseň z alba. Takže místo 11. Moře dní a Ořechová čarodějnice.

Z novinek na hudebním trhu vás upozorním na společné album italského akordeonisty Riccarda Tesiho a flétnisty Paola Zampiniho nazvané Game Rock. Folkroková skupina Vaby Vod ze západních Čech vydala album Na mapách. Skupina Lucky Mary Střebíče má novinku Kind of Mind a skupina Něco Něco vydala nové album s názvem Majonéza. My budeme na 10. místě poslouchat Céline Bossu, francouzskou zpěvačku usazenou na Valašsku. Po delší době vydala nové album s názvem Ma vie en chanson, můj život v písních. Skladba, kterou nasazují na 10. místo, se jmenuje Que revienne l'été, ať se vrátí léto.

0: partager le souvenir.
1: Poslouchali jsme tři nové písně dnešního kola hitparády na Proglasu. Ivanu Mer ve skladbě Ráj srdca, skupinu Moře dní a její ořechovou čarodějnici a Selin Bossy a skladbu Kervien Lité, Ať se vrátí léto. Naše anketa se minulý týden týkala názvu fiktivní básnické sbírky. Za chvíli se k ní dostaneme, ale já teď vyhlásím novou anketu, také takovou hypotetickou. Představte si, že organizujete hudební festival podle svého gusta. Jak by se jmenoval a jaká hudba by na něm zněla? Případně uveďte jakékoliv další podrobnosti. 9. místo Petr Linhart a Železniční most.

Představte si, že byste teď dopsali básnickou sbírku. Jak by se jmenovala? Na to jsem se vás ptal před týdnem. Posluchačka Tereza napsala: přemýšlela jsem o anketní otázce, ale moc nápadů jsem neměla. Alespoň jsem vzpomínala na básnické sbírky, které znám a nějak mě zaujaly. Nakonec jsem si řekla, že kdybych někdy dokončila svou vlastní sbírku, pojmenovala bych ji Raní svět, a určitě proto, že jsem raní typ. Ráno jsem schopná vidět a vnímat zdaleka nejlíp a snad i nejintenzivněji prožít věci, které bych možná snad mohla převést do básní. Je to ovšem teorie. Spíš mě napadají příběhy, ale tam by se ten název dal použít také. Před námi je teď skupina Hrdza ze slovenského Prešova. Po 6 kolech jí měníme píseň. A tak dnes z alba Čo mi je, to mi je, poprvé zazní píseň Vretienko.

0: Zvu vás na koncerty. Festival Oberfest bude probíhat v pátek 12. a v sobotu 13. června v Brně Obřanech. Vystoupí na něm například Severní nástupiště, Dan Vertigo, Duo Kyšperský Háblova, Petrovsky a další. Dobročinný koncert Petra Lipy se koná 14. června v baru Jasmine v Brně, Holandská 12. Vstupné poputuje na dětský hospic Dům pro Julii. V pondělí 15. června od 16 hodin se v Brně na Moravském náměstí u jezdecké sochy Jošta Lucemburského koná happening Maratonu hudby Brno. Spolu s dalšími organizátory představíme program festivalu, který se uskuteční od 6. do 9. srpna na různých místech v Brně. Na happeningu zahrají kapely Kumbalu a The Petersons. V divadle Husa na provázku v Brně představí v pondělí 15. června své nové album jazzová skupina Sakoby. Jednodenní festival jazzové nádvoří se koná v úterý 16. června od 15.30 na nádvoří divadla Husa na provázku v Brně. Zahrají mimo jiné Jan Přibyl ansámbl, Pavel Zlámal ansámbl, Matuš Jakabčic Undestet a další. V klubu Jazz Dog v Praze má 16. a 17. června dva koncerty Michal Pavlíček. Dále zde 5. července vystoupí Sisa Feher se skupinou Mamatus a 15. července americká skupina The Bad Plus. Festival Valašský špalíček bude probíhat od 17. do 20. června ve Valašském Meziříčí. Letos na něm vystoupí například Michal Pavlíček, Robert Křesťan a trapeři, Vladimír Merta, Trojka Zuzany Homolové, Dáša Voňková, Jiří Dědeček, Milan Kašuba nebo Glenn Hansard. Duo Kale a Jakub Šimanský mají společný koncert 18. června na venkovní scéně brněnské Kafary. Skupina Poutníci zahraje 18. června v Pozlovicích u Luhačovic. Vlasta Redl má 19. června koncert v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Skupina Lucky Mary představí své nové album v divadle Husa na provázku v Brně 19. června. Pavel Čadek má koncert 25. června v letním kině v Brně na Špilberku. Písničkář Jan Řepka vystoupí 26. června v Praze v Balbínově poetické hospůdce. Festival Okolo Třeboně bude probíhat od 26. června do 6. července. V Třeboni letos vystoupí například Ališi, Nezmaři, Mňau Mňau Band, Luboš Pospíšil, Blondýna, Ivo Jahelka, The Folks, Jana P.S., Marien, Spolektiv, Asonance, Marie Tilšarová a mnoho dalších. Místo 7. Mňau Mňau Band a blues o orientačním běhu.
1: Permanentně v pěsti tisklu vsteky skřehlý dlaně, laju tiše Mirkovi a spílám zprostě daně. U 9. kontroly pak vybavím si maně, čímže mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu a to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu. Prej, pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda, s buzelou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda. Zkrátka fůra legrace a samý skopičiny, jo a taky Erbenovic Jáňu to prej vcuclo do bažiny.
2: Hola hej,
1: Vánice se blíží,
2: mapník dobře schej,
1: noce kradmo půj.

Zvu vás k poslechu našich dalších pořadů. V pátek 12. června bude hostem pořadu Jak se vám líbí písničkář a adventistický farář Roman Hampacher. Rozhovor se sopranistkou Sašou Polárčik uvedeme v sobotu po 15. hodině. Je to pořad o tvorbě svaté Hildegardy z Bingenu, ale také o životě s rakovinou a o umírání. V pondělí 15. června nám své nové album představí skupina Lucky Mary, bude to v 19.15. V úterý v tutéž hodinu budeme hovořit s folkovou skupinou The Folks, ve středu si představíme kapelu Nerost a ve čtvrtek 18. června bude naším hostem Zdeněk Vřešťál. V pořadu Slyšte lidé vás budeme v sobotu 13. června zvát na 60. ročník festivalu Porta do Řevnic u Prahy. Do finále Porty se letos dostala i skupina Mňau Mňau Band, kterou jsme před chvílí poslouchali. Šestí jsou v naší dnešní hitparádě Žamboši a píseň Teorie něhy.

0: pozdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Začíná období festivalů a i já budu příští dva týdny dělit svou práci mezi kancelář v Brně a hudební akce, v tomto případě ve Slezsku. Konkrétně příští týden byste mě mohli potkat na Slunovratu v Opavě a v dalším týdnu pak v Ostravě Porubě na Czech Music Crossroads. I proto příští dvě hitparády bude připravovat kolega Josef Javůrek. Teď jsme se dostali na páté místo hitparády Sylvie Krobová a Veronika na text Michala Horáčka.

Mám tu další pozvánky. Jihoafrický bluesový kytarista Gerald Clark má koncert v pátek 12. června ve Volini. Benefiční koncert skupiny Majerovy brzdové tabulky se koná 13. června ve Znojmě v Altánském paláci. Koncert podpoří nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Festival Slunovrat se koná od 18. do 20. června v Opavě. Letos na něm vystoupí například Glenn Hansard, Mňaga Ašdorp, Půlup z Estonska, Hardo z Polska, Bratři Orfové, Dorota Barová, Anna Vaverková, Dorota Nuotová, Šádreš, Obyvatelé Cihlového domu nebo Karolína Kamberská s programem Vzpomínka na sestry Štajnovy. V sobotu 20. června ožije Lesopark Pintovka v Táboře akcí Po čertech velký potlach, která připomene legendární koncert století bratří Nedvědů na Strahově. Součástí večera bude trampský průvod městem a koncert táborských muzikantů, kteří věrně nastudovali tehdejší program, včetně známých písní, hostů i atmosféry velkého folkového setkání. Venezuelský hudebník, virtuózní hráč na maracas Manuel Rangel představí v úterý 14. července v pražské expozici Neviditelná výstava svůj projekt Maraca Fusion, který propojuje tradiční venezuelskou hudbu s moderními zvuky a obrazovou projekcí. Koncert proběhne po tmě, takže posluchači budou moci naplno vnímat jedinečný zvuk maraca i hudební příběhy inspirované Venezuelou. Jak už jsme si řekli, festival Maraton hudby Brno bude probíhat od 6. do 9. srpna. Vystoupí na něm například francouzský kytarista Nguyen Le se třemi různými programy, rumunská dechovka Fanfare Čokerlia, slovenská zpěvačka Julia Kozáková, italský hudebník Stefano Saletti, kolektivní halucinace, páni času, sardinský trumpetista Paolo Frézu, Danza z Okultaž z Portugalska, Band of Hejsek a mnoho dalších. Čtvrté místo hitparády, zlínská skupina Tají ledy a píseň Kaktusy.

Posluchač Mirek se naší ankety zúčastnil s touto odpovědí. Po dokončení své básnické sbírky odhlédnu od psaní a první, co mě zaujme, je, jak po našem bytě létá moucha. Tak jsem se rozhodl, že svoji básnickou sbírku nazvu Moucha v bytě. Já děkuji a posílám odměnu. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Milenu Šelemberkovou z Dolního Bousova. Gratuluji. Třetí je skupina Za koncem a píseň Beskydy.

0: Pokud se o prázdninách nebo kdykoliv jindy ocitnete v centru Brna, například na Zelném trhu nebo na Dominikánském náměstí, pak vězte, že k nám do Proglasu je to už jen nějakých 5 minut pěšky. Klidně se zastavte, rádi vám to tady u nás ukážeme. Adresa je Pelikova 2C. Na druhém místě máme Romana Dostála s Ditou Zangeovou Holou a píseň Samota.
1: Samota plíživá,

Dnes se v Hitparádě loučíme s písničkáři Romanem Hampacherem a Vladimírem Mertou a dostatek bodů nenazbírala ani skupina Na boso. Vítězkou 15. 26. kola Hitparády Na Proglasu se stává Markéta Irglová a píseň Nameless Children.

A to je z dnešní hitparády na Proglasu téměř vše. Hlasujte pro 3 písně a vybírat můžete z následujících skladeb. Místo toho tvorím náruč plnuje. 12. místo zpěvačka Ivana Mér, píseň Ráj srdca. A i vůň

0: aby nic nestratili, to až potom, to až potom.
1: 11, skupina Moře dní a Ořechová čarodějnice.

0: třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním.
1: Sedmička Mňau Mňau Band a blues o orientačním běhu.

0: na určito. Vnitru je spousta puklin k spravení. Bez tebe srdcím nic nepřijde líto. Kde zahálíš
1: teorie něhy, žamboši, šesté místo.
0: Mám plus, že dějiny se v kruzích vinou.

0: kazatele.
1: Pětka Sylvie Krobová, píseň Veronika.
0: Ti přátelé se vytratili a nevleče kříž a ztrácí síly, jen Byřic křikl důležitě, tvůj otec v nebi ochrání.
2: Tady tě nechám, mám malán šočí.

Psát nám můžete na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada. Tam si celý pořad nebo jen rekapitulaci můžete kdykoliv poslechnout. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

0: Vážení posluchači, od mikrofonu ve studiu Proglasu vás zdraví redaktor Ladislav Pohl. Připravil jsem vám ve spolupráci se zvukaři cyklus pořadů Lev jméno mé. V něm se podíváme trochu na život i dílo předchůdců papežova 14., kteří si zvolili totéž jméno. Začneme tedy logicky od Lva prvního velikého, který se narodil okolo roku 400 v Toskánsku. Na Petrově stolci byl od roku 440 a zemřel v úřadu 10. listopadu 461 v Římě. Já tady vítám u mikrofonu profesora Petra Kubína z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžete mi nějak představit na začátek osobnost svatého Lva prvního velikého, co vlastně předcházelo tomu, než byl zvolen na stolec?
1: Tak my to o něm toho víme poměrně málo. To, co víme, je hlavně z doby papežství, ale to, co je zajímavé a co jistě posluchače zaujme, je skutečnost, že na papežský stolec byl zvolen jako pouhý jáhen. A nebylo to nic výjimečného, bylo to naopak docela běžné, až řekněme někdy do 9. století, protože ta volba biskupů probíhala ve starověku a ještě v raném středověku tak, že se volil vždycky příslušník té dané obce a nikoliv biskup z nějaké jiné obce. Dokonce první Nikajský koncil z roku 325 stanovil, že pokud je někdo už někde biskupem, tak už nesmí být zvolen jinde biskupem. A to se skutečně dodržovalo až do toho 9. století. Takže to znamená, že když on byl zvolen, měl pouze jáhenské svěcení a potom byl vysvěcen, ale teď pozor, my jsme čekali, že bude vysvěcen na kněze a to oni prostě ve starověku přeskočili a rovnou ho vysvětili na biskupa. A zase to byla docela běžná situace. Dneska to samozřejmě církevní právo už nedovoluje, ale tehdy se to takhle dělalo. A ještě k té volbě, on sám si dobře uvědomoval, jak je vlastně důležité, aby ta obec křesťanů, ve které bude působit, aby ho znala a chtěl, aby v církvi byla demokracie. To bych teď chtěl podtrhnout v tom smyslu, že on říkal, ten, kdo má vládnout všem, má být zvolen všemi. Jo? To znamená úplně jiná praxe, než je v současné době, kdy se o volbě biskupů vlastně nedozvídáme nic, jenom nám je tedy oznámeno vždycky jmenování z Říma, zatímco tehdy to volila přímo ta obec, tedy v jeho případě samozřejmě římská, ale to ve všech městech a ve všech obcích, tedy si to každá obec zařizovala sama. A opravdu vlastně všichni měli volit. A tento papež to ještě prosazoval, tak to bych chtěl zdůraznit. Jinak víme, že pocházel od někud z Toskány. Toskána to je krásná oblast, kterou jistě všichni znají, aspoň z doslechu severně od Říma, taková hornata, kde žili kdysi dávno Etruskové, takže žil vlastně v prostoru střední Itálie. A ještě jednu věc bych chtěl říct k jeho životu důležitou, že žil vlastně v době posledního století Římského impéria, tedy kdy se měnil svět, kdy to impérium, které vládlo světu po mnoho staletí a vládlo vlastně, jak oni to chápali, celému světu, tak začínalo velice rychle upadat. Je to doba, kdy už barbaři vstupují dovnitř impéria a kdy římská centrální moc už není schopna řídit tak veliký stát a dokonce sami císařové už nevládnou z Říma, ale v době Lva Velikého sídlí na severu Itálie v Ravině.
0: A s čím se třeba musel potýkat nějak po tom zvolení?
1: Tak já bych řekl možná nejdříve, proč mu vlastně říkáme veliký. Totiž jsou jenom dva papežové z té dlouhatánské řady, kteří mají to přímý veliký, on a Řehoř první. A je to asi tak ze dvou důvodů. Jeden je ten, že oni vlastně oba dva převedli církev ze starověku do středověku. Prostě když se zhroutilo západní impérium, tak se hroutí vlastně celá civilizace. Ta civilizace se vrací o několik století zpátky. A jedinou kontinuitu tady drží právě církev. A nebýt papežství a nebýt Lva Velikého a Řehoře Velikého, tak by z Říma asi možná byly ruiny, jenom prostě to město by zaniklo tak jako jiné velké velkoměsta dávných civilizací, třeba Babylon nebo Veset, tedy Téby a tak dále. Ale protože on vlastně přijal tu myšlenku toho věčného Říma, kterou převedl do křesťanského chápání, tedy christianizoval tu myšlenku věčného Říma, tak díky tomu ten Řím nadále hrál a hraje pořád hlavní roli, alespoň teda v naší římskokatolické církvi. To je jedna věc. A druhá věc je to, že vlastně díky němu zvítězila západní teologie v křesťanství v tak důležité věci, jako je christologické dogma. To, prosadil to vlastně na Chalkedonském koncilu v roce 451, kde si četl tedy jeho dogmatický list, a sice to je učení o dvou přirozenostech v Kristu, čili docela opravdu zásadní učení křesťanství. To znamená, že církevní otcové nebo biskupové na tom koncilu odsouhlasili dogma, že v Ježíši Kristu jsou dvě přirozenosti, božská a lidská, a že ty přirozenosti jsou sice nesmíšené, ale současně jsou nerozdělené. To znamená, je to jedna osoba Ježíše Krista, který je současně pravým Bohem a současně je pravým člověkem. A to bylo vlastně v kontextu tehdejších teologických bojů, to bylo velké vítězství západní teologie, protože to byla to nauka papežova, tedy římského biskupa. Ne všichni přijali, ti, kteří nepřijali, jsou takzvaní monofyzité, kteří od té doby jsou vlastně odloučeni od jednoty, ale jinak vlastně ta východní církev, to znamená církev ortodoxní nebo pravoslavná, jak říkáme, tak toto učení přijala. Čili to jsou asi dva takové hlavní body, proč vlastně Lvovi prvnímu říkáme Lev Veliký, a vlastně z té dlouhé řady těch 14 papežů je opravdu největší. A teda samozřejmě uvidíme, jak se bude dařit Lvu 14.
0: A vlastně měl tam i politické problémy, protože v roce 452 vpadl do Itálie kmen Hunů. Jak to třeba se s tímto potýkal?
1: Ano, to je jeden z těch kmenů, tentokrát asijský, který vpadl do Evropy a dostal se vlastně až daleko na západ a na jih. Jejich čele byl král Attila, kterému říkali bič boží, a tomu papež vlastně vyjel v ústrety až na sever Itálie do pátské nížiny k městu Mantova. Tam se s ním setkal a odvrátil ho od útoku na Řím. Je k tomu ovšem ještě jedna krásná legenda, kterou zobrazil asi v roce 1512 v Apoštolském paláci v Římě Rafael Santi. A sice je to scéna, která zobrazuje příjezd Attily v čele Hunů k Římu, a v ústrety mu vyjíždí právě papež Lev Veliký, který tady ovšem nese rysy tehdejšího papeže Lva X. A ten Attila před ním jakoby takřka padá z koně, prostě je vidět, že se blížícího papeže bojí, ačkoliv papež vlastně jde úplně poklidně na koni, jen tak zvedá pravici v takovém žehnajícím gestu, a teprve se divák podívá o něco výš nad postavu papeže Lva, tak vidí, že se nad ním vznáší apoštolové Říma, tedy Petr a Pavel, a oba dva mají v ruce obnažené meče, to znamená, jsou připraveni k boji. A že ten Attila vlastně v tom okamžiku vidí ty apoštoly Říma připravené k boji. Čili nebojuje sám papež, ale bojují za něho apoštolové, tedy Petr a Pavel. A tím se dostávám k dalšímu, proč je ten papež takhle významný, protože za něho se dostupuje prvního vrcholu a jakoby se zhmotňuje myšlenka, že papež nejedná sám o sobě, ale že jedná jménem svatého Petra, respektive je jakousi v uvozovkách reinkarnací svatého Petra, že vlastně jeho jménem bojuje sám svatý Petr. Tak to řekli taky otcové na koncilu v Chalkedonu 451, že když se přečetl ten dogmatický závěr, o kterém jsem mluvil před chvílí, tak řekli ústy lvovými promluvil Petr. Tedy vlastně Petr jedná tedy vždycky prostřednictvím svého nástupce na stolci a to je myšlenka, která se prosadila právě za papeže Lva prvního.
0: A on se pak ještě potýkal s dalším problémem v roce 455?
1: Ano. V tom roce 452, abych to tady dořekl, se mu podařilo Attilu přesvědčit, aby odjel od Říma. Vlastně ani na Řím nezaútočil. V roce 455, to znamená o 3 roky později, to bylo mnohem horší. Opravdu mnohem, mnohem horší, protože do Říma dorazilo vojsko Vandalů a uslyšíme to jméno. Prostě to byla katastrofa. Oni měli své království v severní Africe už tehdy. Byl to germánský kmen. A ten si počínal nelítostně. Vjel i do Říma a vlastně papežovi se nepodařilo zabránit vojenskému vstupu, vyplenění Říma. Snad jen tedy, že nebyl Řím spálen a že byly částečně ušetřeny životy jeho obyvatel, ale pro Řím to byla samozřejmě katastrofa velikého rázu, první takhle veliká, nebylo to první dobytí bylo 410, ale toto vandalské bylo tak strašné, že od té doby jméno toho kmene znamená to, co znamená.
0: A co dalšího třeba prožíval jako papež, čím třeba se tak nějak víc proslavil ještě?
1: Tak to jsou asi hlavní momenty, to, co jsem řekl. On byl papežem poměrně dlouho, vlastně 21 let, od roku 440 do roku 461, zemřel 10. listopadu. A to je den, kdy slavíme jeho svátek v kalendáři. A pokud se nepletu, tak myslím, že to byl první papež, který byl pohřben u svatého Petra. Rozumí se bazilice svatého Petra ve Vatikánu a od té doby tam pak byli pohřbíváni papežové až do 10. století a pak se někdy tedy ty hroby různily, samozřejmě byli pohřbíváni i jinde. Za něho se také začala stavět taková možná menší věc, ale pro Řím důležitá, se začala stavět bazilika na kopci, který se jmenuje Celius v Římě, Montecelio italsky. A to je je to rotunda vlastně, ale veliká, centrální kostel svatého Štěpána, San Stefano Rotondo se to jmenuje, který pak byl posvěcen, myslím, přesně roku 476, kdy vlastně byl zavražděn poslední římský císař Romulus Augustulus a tím se od té doby se počítá, že tedy konec starověku dokonce a začátek středověku. Takže byl to papež, který žil vlastně na samém konci římského impéria a nebýt jeho, tak by Řím nikdy neznamenal to, co znamená teď. Pak ještě jedna drobnost, začal používat také titul Pontifex Maximus, pokud se nepletu, to znamená vlastně nejvyšší velekněz, což byl původně titul, který patřil představitelům pohanského kněžstva a v této době, když už bylo impérium křesťanské více než 100 let, tak vlastně byl převeden na ty římské biskupy a ti ho od té doby používají. V Římě vidíme na těch velkých stavbách, na kostelích všude zkrátku P.M., což znamená Pontifex Maximus, tedy nejvyšší velekněz.
0: A třeba zachoval se nějaký jeho list nebo nějaké kázání?
1: Ano, to se zachovalo. Máme jeho díla. Tady bych zmínil jedno. On v jednom svém dopise, teď si nespomínám, kterému biskupovi, myslím benátskému, jestli se nepletu, tak píše o tom, že zase znovu o papežství, vlastně, že papežství má, a on poprvé v dějinách používá tento výraz, tak latinsky takzvanou plenitudo potestatis, to znamená veškerou plnost moci, což je termín, který se pak dostal do církevního práva, samozřejmě až mnohem později, když církevní právo vzniklo, což je až záležitost vrcholného středověku. A vlastně dodnes papež má tu plnost moci, to znamená, má ji i dneska už ji má dokonce i dogmaticky od 19. století, to znamená, že může vlastně rozhodovat o čemkoliv v celé církvi bezprostředně. Vlastně papež dneska řídí celou církev. Ale tehdy v tom 5. století za toho Lva Velikého se tento termín vlastně poprvé použije v souvislosti s papežstvím. No a tehdejší císař, to byl Valencián III., řekl k tomu, že skutečně v církvi se nemá odehrát nic důležitého bez schválení papežského.
0: A Lev I. byl také prohlášen za učitele církve. Co třeba k tomu vedlo toho jeho nástupce jednoho Benedikta XIV.?
1: Benedikt XIV. To je doba 18. století. To je jeden z takzvaných, řekli bychom, osvícených papežů. Velmi zasloužilý papež, který ze zvláštní důsledností pořádal mimo jiné kulty svatých. A to, že prohlásil právě Lva, tak je odkazem na tu jeho roli, kterou měl právě při formulování dogmatu o dvojí přirozenosti Kristově. On opravdu tímto velmi výrazně vstoupil do dějin dogmatiky a k formulaci toho, čemu věříme. Čili to je zcela oprávněné a pochopitelné a vůbec se nedivím, že to udělal právě ten Benedikt XIV., který vlastně tak rád systematizoval to, co se odehrálo v dějinách církve, napsal o tom velké knihy. Sám jsem to svého času studoval.
0: A vlastně zapomněl jsem se ještě zeptat, třeba svatořečený byl kdy Lev I.? Jsou nějaké doklady, nebo se to spíš bylo takovou nějakou už jako kdyby tradicí a ne úplně nějak vyhlášeno?
1: Ano, to je to správná otázka, na kterou není jednoduchá odpověď, protože institut takzvaných kanonizací máme až od roku 993 a ještě nějakou dobu trvalo, než se ty kanonizace prosadily. To znamená takzvaná papežská svatořečení. Předtím jsme měli biskupská svatořečení. To znamená, že vlastně místní biskup na základě nějakého liturgického úkonu prohlásil konkrétní osobu za svatou. To znamená, že jeho tělo nebo její tělo vyzvedl z hrobu a uložil ho do oltáře a to byl ten akt toho svatořečení. U takhle staré osoby, jako je Lev, to znamená z 5. století, takovýhle doklad nemáme, aspoň pokud je mi známo, ale vzhledem k tomu, že jednak v té době většina těch římských biskupů byla považována za svaté a jednak k tomu, že tento papež, který zemřel ve veliké úctě, která na něho padala především díky tomu dogmatickému prohlášení chalkedonskému, tak byl brzy považován za svatého a celkem jaksi nespochybnitelně. Takže je takovýchto osob ze starověku, které jsou považovány za svaté a neměli kanonizační proces, je celá řada.
0: Chtěl byste ještě něco doplnit teda k Lvovi Prvnímu, co jsme nezmínili?
1: Tak protože mluvím v cyklu, který se věnuje papežům lvům, tak bych chtěl říci obecně, že to jméno Lev je jedno z nejčastějších v dějinách papežství, vlastně víc než 13 nebo 14 mužů stejného jména, to je jenom opravdu několik jednotek a U nás to zní, teda jako pro Čechy to zní možná trochu zvláštně, že se jmenuje stejně jako zvíře, zatímco v jiných jazycích to takhle nezní, že jo, protože anglicky, že jo, to je Leo třeba, nebo Leo, což my máme taky Leoše, ale nikdo z našich spolu občanů se nemenuje Lev, a takže nám to prostě jakoby zní trošku zvláštně, ale chtěl bych říci, že to je vlastně docela hezké, je to taková tradice, protože my všechny ty předchozí papeže a naposled toho Leva 13., který zemřel 1903, jsme pojmenovávali Lev. A teď, kdyby jsme tomu novému, který měli říkat jenom Leo, tak je to po latinsku Leo, tak by to bylo vlastně zvláštní. Tak konec konců Lev je král zvířat, je to tedy jméno hezké, jistě symbolické a nezbývá, než si přát, aby Lev 14. byl hoden tohoto jména ve všem pozitivním smyslu.
0: Loučím se s profesorem Petrem Kubínem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a třeba zase někdy u něčeho naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Vítám tady docenta Drahomíra Suchánka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jako druhý papež, který nás víceméně zajímá v tomto díle, tak je svatý Lev II., který se narodil někdy v roce 611 na Sicílii či Kalábrii. Zvolený byl papežem 17. srpna 682, zemřel 28. června 683 v Římě, takže na papežském stolce nebyl tak dlouho. Nicméně můžete nám teda, pane docente, říct něco více o něm, v jaké době vlastně se ocitl?
2: Tak ti papežové, kteří nesou jméno Lev, jsou v tom období, vlastně jsou spojení v té první fázi, která nás zajímá, mezi Levem II., Levem IX., vlastně pouze se středověkem, jsou to středověcí papežové. A některý z nich výrazně zanechal stopu v dějinách a nelze ho přehlédnout. U jiných bychom asi mohli hovořit, že jsou hodně marginální nebo nějak zásadně se nezapsali. Ale zase možná ten jejich životní příběh do značné míry ilustruje tu dobu, možnosti, které držitel papežského úřadu vlastně měl, a v mnoha ohledech právě to, že třeba strávili na tom svatopeterském stolci rok, maximálně třeba 3 roky nebo další věci, a často neměli svobodný prostor k tomu, aby prosadili své cíle. My o velké části z nich vlastně vůbec nic nevíme. Je to nějaká tradice, která se utvářela až spíš později. Tak to svědčí o tom, že ta doba prostě nebyla třeba jednoduchá, museli se s tím nějak vyrovnávat. Lev II., první papež, který nás tady zajímá, je postavou možná zase typicky spojenou s dobou, o které lze hovořit. Je to doba, kdy papežství je v úzkých kontaktech s císařstvím. Je to ještě doba provázání s římskou kulturou, civilizací, ale i politickou správou, s nějakou základní parametry těch vazeb nastavil už v první polovině 6. století císař Justinián. A do značné míry i možnosti, jak vlastně řídit římskou církev, popřípadě jak vůbec vstupovat do nějakých širších interakcí s ostatními církevními jednotkami, jak na západě, tak na východě, byla hodně limitovaná tím, jak ten papež dokázal dobře nastavit ty vztahy právě s císařstvím. A Lev, který se ujal římského stolce v roce 682, tuším, tak byl přesně tím mužem, který do značné míry se musel vyrovnávat s řadou problémů, do kterých ho v úzovkách dostali jeho předchůdci. A současně se naplno ukázaly ty limity, které vlastně každý papež v tomhle období měl. Císař minimálně dokázal, což je jakoby naprosto základní úroveň, kontrolovat to, co se tam děje a jaké on má představy ohledně výkonu správy té římské církve, na tom, že schvaloval každou volbu. Je to věc, která by nás dnes asi úplně nenapadla, ale třeba právě u toho Leva II. Je to více než signifikantní, protože se čekalo více než rok, než on vyjádřil souhlas s tím, že ta daná osoba může být vysvěcena a ujmout se teda papežského úřadu. A evidentně to odráželo nějaká jednání, která my nemáme úplně k dispozici, ale která se stahují s velkou událostí, která se odehrála vlastně necelý rok před nástupem Lva, a to je konání 3. Konstantinopolského koncilu v roce 680-681, kde se řešil problém, který se opravdu táhnul velmi dlouho, vlastně už od roku 451, od Chalkedonského koncilu. A to je záležitost tzv. Monofysitu.

0: i lva a velké části tedy těch západních křesťanů. Ale současně se trošku odrazilo v tom jeho nástupu a v tom, co musel řešit, to, že někteří papežové se bohužel nechali vtáhnout do sporu východních teologů a nějaké císařské zprávy. A do značné míry potom se to propisovalo do toho, jak se na ty papeže pohlíželo, aniž bychom se nutně museli domnívat, že jakoby upadli do hereze. To asi ne. Ale řekněme, podcenili ten problém. On totiž na západě, v rámci té západní církve, zas tak moc nerezonoval. To je prostě především problém východních teologů. A do značné míry to podcenění se potom ovšem pro nás, jakoby dostává do často negativního pohledu na řadu předchůdců Leva II. To se týkalo jednak papeže třeba Pelagia, Vigília, ale pro nás je asi klíčová postava papeže Honoria, kterého ten koncil v Konstantinopoli formálně vlastně označil za toho, který zklamal. A dokonce jeden z jeho dopisů tam byl veřejně spálen. A asi tohle byl ten problém, který ten lev musel nějak řešit, protože víme, že jak vydával, dochoval se nám dopis, kde on jakoby vlastně vůči tomu svému předchůdci také má výhrady a musí souhlasit tedy, že to jeho jednání nebylo úplně v pořádku. Ale pro něho samotného, pro papežský úřad, to bylo evidentně velmi pokořující, protože dosud ta základní teze, s kterou oni pracovali, a do značné míry to dávalo převahu těm římským biskupům proti jejich tedy kolegům na východě, bylo přesvědčení, že římská církev se nikdy nemýlila, respektive, že se vlastně nemůže mýlit. Protože pokud uchovává památku apoštola Petra a svatopetrskou tradici, tak vlastně je v mnoha ohledech, minimálně co se týká nauky, neomylná. Tak to je věc, která do značné míry ten jeho pontifikát limitovala, ale my zase, jak říkám, na něm krásně můžeme ilustrovat poměr vztahu. Prostě jsme v situaci, kdy papežové museli, ať chtěli nebo nechtěli, ten císařský dohled nějak snášet. A navíc to je v době, kdy samotná Itálie je vystavena řadě problematických věcí. Především na severu jsou Langobardi, to je germánská skupina, která měla tendenci expandovat dále a dále do Itálie. Takže pro toho papeže vlastně nebyla jiná možnost, než vyjít císaři vstříc a nějak tu svou podřízenou pozici přijmout.
1: A on, Lev II., byl svatořečen. Dá se třeba říct, proč?
0: No, u řady z těchto papežů, byť o nich vlastně z těch pramenů nemáme skoro nic, se uchovala právě jasně doložená tradice, že je třeba na ně pohlížet jako na svaté. Co to zapříčinilo, nebo jestli to lze vždycky spojit s nějakým jasně vymezeným konáním, to potvrdit nejsme, ale ta tradice byla a v mnoha ohledech, pokud ten daný papež se nedopustil nějakého fatálního selhání, nebo, jako jsem hovořil předtím, na něm teda mohl padnout na něj stín té hereze, byť o tom dneska nemusíme to brát samozřejmě nějak přísně, tak vlastně si nějakým způsobem vždycky snažili ten proces, nebo ne proces kanonizační, ale prostě tu pověst svatosti potvrdit a tomu papeži tu pozici takhle jakoby potvrdit, že správně vedl tu římskou církev.
1: A třeba dochoval si nějaký dokument takhle jako papeže Leva II.?
0: Dochovaly se nám spíše zprávy o něm a samozřejmě dopisy. Máme nějaké dopisy, což zase souvisí s tím, že v té době už vlastně funguje poměrně spolehlivá, sofistikovaná papežská kancelář, z které se část těch listin dochovalo v rámci různých sbírek papežských dokumentů, takže v tomhle ohledu ano. Ale že bychom měli

0: k dispozici nějaký jeho slavný spis nebo něco takového, tak to ne, to ne.
1: Takže tímto se rozloučím s vámi, děkuji vám za rozhovor, mějte se pěkně a zase třeba někdy příště u něčeho.
0: Taky děkuji za pozvání, mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: moderátorce Aleně se připojuje otec Martin. Ty texty budou z 11. neděle v mezidobí, to znamená třetí týden žaltáře. V papírovém vydání novějším je to strana 1158, kde začínáme hymnem. 1158 texty následují. Mariánská antifona je na straně 790. 790. Kdo má ten starší vydání, to starší vydání, tak je to strana 1039, hymnus 1039. A Mariánská antifona je na straně 700. 700. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci,
0: sláva Otci
1: i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky,
1: a na věky věků.
0: Amen.
1: Aleluja.
0: Stvořiteli světa Bože, nebe, země, také moře, ty jenž věrné osvěcuješ, Duchem Svatým zapaluješ, rač nás dnes osvítit světlem své božské milosti.
1: Ty, který jsi nazval světlo dnem s přicházejícím večerem, nauč nás tebe chváliti, tvou dobrotu velebiti, noční hrůzy zažeň od nás, když se modlíme, uslyš nás.
0: By duše naše nebyly nepravostmi obtíženy, ani zlobou naplněny, a tak života zbaveny, myslíce na věci časné, bychom nepřišli o věčné.
1: Dej nám tvou vůli hledati, věcí nebeských žádati a varovati se všeho, co je duši škodlivého. Dej po tvých cestách choditi a tak života dojíti.
0: Žádáme si tvé pomoci, Bože Otče všemohoucí, ty i se svým milým Synem, spolu také Svatým Duchem, si naším jediným Pánem, až na věky věků. Amen.
1: Hospodin řekl mému Pánu, seď po mé pravici. Aleluja.
0: Dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu. Panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici. Potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin řekl mému Pánu, seď po mé pravici. Aleluja.
1: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Aleluja.
0: Oslavím Hospodina celým srdcem, ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.
1: Veliká jsou Hospodinova díla, ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.
0: Velebnost a vznešenost je jeho dílo a jeho spravedlnost zůstává na věky.
1: Památku ustanovil na své divy, Hospodin je milosrdný a dobrotivý.
0: Dal pokrm těm, kdo se ho bojí, neustále bude pamatovat na svou smlouvu.
1: Své mocné činy ukázal svému lidu, když jim dal majetek pohanů.
0: Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, spolehlivé jsou všechny jeho příkazy.
1: Pevné na věky, navždy. Provedené v pravdě a právu.
0: Vykoupení seslal svému lidu, zjednal navěky svou smlouvu. Svaté a velebné je jméno jeho.
1: Počátek moudrosti je bát se Hospodina. Moudře jednají všichni, kdo tak činí. Jeho chvála zůstává navždy.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Aleluja.
1: Pán, náš Bůh všemohoucí, se ujal království. Aleluja.
0: Aleluja. Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja. Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
1: Aleluja, neboť nadešla Beránkova svatba. Jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pán, náš Bůh všemohoucí, se ujal království. Aleluja. Z prvního listu Petrova, z první kapitoly. Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže z mrtvých stáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi. Protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době.

0: Požehnaný jsi, Hospodine, na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky.
1: Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky.
0: Požehnané je tvé slavné svaté jméno.
1: Jsi velebený a plný slávy na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes. Jsi velebený a plný slávy na věky. Jděte a hlásejte evangelium o Božím království. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Jděte a hlásejte evangelium o Božím království. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Bůh obrodil všechno stvoření vykoupením a láskou ho stále obnovuje. Vzívejme ho s radostným srdcem.
1: Bože, prokazuj nám stále svou lásku. Díky tobě, Bože, za to, že zjevuješ svou moc ve všem stvoření.
0: A na běhu světa ukazuješ svou prozřetelnost.
1: Skrze svého Syna, hlasatele pokoje a vítěze na kříži.
0: Vysvoboď nás od zbytečného strachu a zoufalství.
1: Dej všem, kdo milují spravedlnost a snaží se o ní,
0: ať poctivě spolupracují na budování světa v pravém míru.
1: Ujmi se utlačovaných, vysvoboď zajaté, potěš ubohé, dej chléb hladovějícím, posilni slabé.
0: Na všech učiň zjevným vítězství kříže.
1: Svého Syna, mrtvého a pohřbeného, jsi podivuhodně vzkřísil ke slávě.
0: Dej, ať i naši zemřelí přejdou s ním do věčného života. A prosíme za politiky a státníky, aby svoji roli brali jako službu, nikoli jako své vlastní ego. A zároveň prosíme za všechny obyvatele zemí, které jsou trápeny válkou.
1: Bože, prokazuj nám stále svou lásku.
0: A připojíme modlitbu, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, sílo všech, kdo v Tebe doufají, bez Tebe lidská slabost nic nezmůže. Vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili Tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle Tvé vůle. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za společnou modlitbu. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně.
2: Bohu díky.

Bylo 21 hodin a 15 minut. Sváteční koncert klasické hudby nabídne dnes k poslechu Bachovu velkou mši H-moll. Johann Sebastian Bach komponoval především protestantskou chrámovou hudbu. Velkou mši H-moll ale napsal pro saský katolický dvůr v Drážďanech. Vytvořil tak rozsáhlé, zhruba dvouhodinové, monumentální dílo na latinský liturgický text, určené pro čtyři sóla, sbor, orchestr a varhany. Dodnes patří mezi nejúspěšnější barokní duchovní skladby. Radio Proglas nyní uvede Bachovu velkou mši H-moll v kompletní délce. Zazní z nahrávky souboru Collegium Vocale s uměleckým vedoucím Filipem Hervé. Sóla zpívají sopranistky Johannette Sommer a Veronique Jens, altistka Andreas Scholz, tenorista Christoph Pregedien a basisté Petr Koy a Hanno Miller-Brachmann.

Dozněla velká mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha. Zazněla z nahrávky souboru Collegium Vocale s uměleckým vedoucím Filipem Herve. Sóla zpívali sopranistky Johannette Sommer a Veronique Jens, altistka Andreas Scholl, tenorista Christoph Pregedien a basisté Petr Koy a Hanno Miller Brachmann. Po duchovní hudbě nyní uslyšíme dvě čembalové sonáty Karla Filipa Emanuela Bacha. Tento skladatel byl druhým nejstarším synem slavného Johanna Sebastiana. Jeho tvorba vychází z mistrovské školy otce, představuje ale už umělecký sloh klasicismu. Karl Filip Emanuel Bach působil ve službách pruského krále Fridricha II. Velikého, byl jeho dvorním skladatelem a čembalistou v Postupimi. Později se stal hudebním ředitelem 5 chrámů v Hamburku. Jeho württembergské sonáty číslo 1 A-moll a číslo 6 H-moll nyní přednese Hugo Steurer.

Dozněly Württembergské sonáty číslo 1 A-mol a číslo 6 H-mol Karla Filipa Emanuela Bacha. Přednesl je Hugo Steurer. Na úplný závěr koncertu vážné a duchovní hudby si pustíme slavné adagio z klavírní sonáty Měsíční svit, kterou zkomponoval Ludwig van Beethoven. Adagio přednese Wilhelm Kempff.

Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že krátkou svíci mám, že šance nemám žádné a bez přátel jsem sám. A také říkaj o mně, že naivní jsem byl, že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi do bréku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme. Těžko nás

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní část má název Církev, první polovina úvahy. Otázka církve zajímá v poslední době teology víc a víc. Uvědomují si, že tajemství církve, jak tomu říkají, je jakýmsi souhrnem a základem všeho, v co věříme. Asketičtí autoři naopak o církvi hovoří málo. Pravidla o církevním smýšlení, která se čtou v exercicích svatého Ignáce z Loyoly, se zdají být jakousi čestnou výjimkou. Je však zajímavé pozorovat, jak se v životě svědců projevuje obyčejně postupné přibližování k viditelné církvi. Bývají ochotní zanechat i toho, o co celý život usilovali, a dát se do služeb církve, je-li toho potřeba. I otec všech poustevníků, svatý Antonín Veliký, byl ochoten opustit poušť, když hrozilo církvi pronásledování a nebezpečí bludu. Ruští duchovní spisovatelé 19. století razili zvláštní heslo – cerkovnost. Je to slovo těžko přeložitelné, znamená církevní smýšlení, ale v jakémsi hlubším smyslu. Je to vědomí, že všechno posvěcení přichází skrze církev. K Bohu máme přístup jedině v Kristu a s tím jsme pak spojeni jenom v jeho mystickém těle. Mimo církev není spásy. Duch svatý je jakoby její duší. Podle svatého Řehoře Niského není církev nějakým umělým zřízením. Kristus tu obnovuje ponenáhlu to, co bylo na počátku, když Bůh řekl, Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Výraz člověk tu znamená celé lidstvo, všech věků a na všech místech. Jednotlivec je sice také obrazem Boha, ale velmi částečným. V celém lidství se Bůh odráží dokonalej. Církev je pak obrazem Boží jednoty a trojice. Jsou tu dokonalé a různé osobnosti, spojené v jednotě víry, v jednotě lásky, mají mít jedno srdce a jednu mysl tak, jako první křesťané v Jeruzalémě. Jen v církvi se vyřeší rozpor mezi zastánci života samotářského a obhájci společenské povahy člověka. Svatý Arzenius byl pevně přesvědčen, že nemůže být současně s Bohem a s lidmi. Svatý Bazil naopak věří, že to je možné a dokonce nutné, ale jen tehdy obnoví-li se lidská společnost tak, že bude jedno tělo s jednou hlavou Kristem. Protože je to úkol dlouhý a pomalý, založil klášterní bratrství, která by byla prozatím jakoby církev v malém měřítku, vzorem všem ostatním. Právem nazývají církev poutem jednoty. V jednom těle Kristově se tu spojuje blízké i vzdálené, minulé, přítomné i budoucí, všechny jazyky, kultury, osobní vlohy tu dostávají své místo, svůj smysl, své povolání. Proto už svatý Pavel upozorňuje Korinťany, aby si byli dobře vědomi toho, že jednotlivá charismata a schopnosti přirozené i nadpřirozené dává Bůh k budování těla Kristova. Smysl pro církev tedy znamená lásku k jednotě. Církev však nežádá vždy uniformovanost. V dnešní době se naopak hledí od ní víc a víc osvobozovat. Usiluje o jednotu v různosti, respektuje zvláštnosti národů, zvyků a osobních požadavků. Vždycky tu však je jedna podmínka. Tak, aby se nevydávala v nebezpečí pravá vnitřní jednota ve víře a v lásce v Duchu svatém.

0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. Když slyšíme slovo skanzen, tak si zpravidla vybavíme Valašsko a Rožnov pod Radhoštěm, případně expozici na Veselém kopci u Hlinska v Čechách. Skanzen však nalezneme také v Bolaticích na Hlučínsku, a to skanzen lidových tradic a řemesel. A já mám velkou radost, že u mikrofonu mohu přivítat starostu obce Bolatice, pana Herberta Paveru. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: A také průvodce expozicemi pana Dominika Tojera. Dobrý den.
2: Dobrý den vám taky přeji.
0: Pane starosto, domnívám se, že spousta posluchačů teď zpozornila, protože jméno Herbert Pavera je neodmyslitelně spjato tak nějak se senátem. Jste to vy, ten senátor?
1: Ano, jsem to já. Byl jsem v letech 2018 až 2024 senátorem a v roce 2013 až 2017 jsem byl poslancem parlamentu České republiky.
0: Já mohu ještě prozradit, že jste dlouholetým starostou obce Bolatice. To už je kolik let?
1: Je to 28 let od roku 1998, v zastupitelstvu jsem od roku 90, mezi tím jsem byl i řadový zastupitel, radní, místostarosta, takže 36 let pracuji v zastupitelstvu obce Bolatice.
0: Bolatice mají velice bohatou historii. Já vím, že v loni jste slavili nějaké výročí.
1: V loni jsme si připomínali již 775 let od první písemné zmínky a v dopise papeže Inocenta IV. Společně i s obcí Háď, Darkovice, Chlebičov a podobně. A tak jsme si tu významnou událost připomínali a samozřejmě jsme vzpomínali i na ty, kteří se zasloužili o ten rozvoj Bolatic. To byli cisterciáci z Velehradu, poté také bratři Henové, knížata, které mimo jiné založili i naši osadu Borovou, dříve Hené, a samozřejmě i knížecí rod Lichnovských, který mimochodem vlastnil i zámek Hradci nad Moravicí, Chuchelnou, Albertovec, ale také více jak 100 let vlastnil i Bolatice. A všichni se významně podepsali na krásě naší vesnice a na tom, že Bolatice dneska mají nakročeno k tomu, aby byly takovou tou výstavnou vesnicí, moderní vesnicí.
0: Moderní vesnice a přitom skanzen lidových řemesel, tradic, ten naopak zachází hodně do historie. Kdo na to přišel vybudovat tady skanzen?
1: No, my jsme v 90. letech samozřejmě uvažovali o tom, jak udělat obnovu venkova na naší vesnici, abychom ty tradice oživili. Vlastně pan Dominik, který je dneska průvodcem tady na skanzenu, tak byl u toho, když jsme začínali tady v Bolaticích oživovat rozloučení s masopustem, stavení májky, kácení máje, dožínky. Takže on byl u toho společně samozřejmě s dalšími, kteří se zasloužili o ty tradice. No a to, že tady vznikl skanzen, byla trošku náhoda, protože původně jsme mysleli, že uděláme nějaké takové prostory v rekonstruovaném zámku, kde je obecní úřad v prostorách na půdě, ale nakonec jsme zjistili, že tady jsou volné prostory a pán, který byl součástí zastupitelů i který také byl součástí té komise pro rozvoj obnovy venkova, pan Jiří Burian, vlastník této nemovitosti, ve které dneska se nacházíme na tom skanzenu, navrhnul, že bychom mohli využít pro ukázku takového dobového bydlení a žití právě jeho nemovitosti, které jsou vlastně 200 let staré. A já jsem za to strašně vděčný, že se nám to podařilo.
0: Vhodné nemovitosti byly k dispozici, kde se nazbírali tolik exponátů. My si je potom s panem Tojerem půjdeme prohlédnout, ale tak přece jenom, to není jen tak.
1: No, když jsme v roce 2000 začali uvažovat o tom, že by tady mohl vzniknout ten skanzen a v roce 2002 jsme ho začali budovat i díky dotaci z Evropské unie, tak jsme samozřejmě vyzvali všechny naše občany, jestli mají doma ještě něco na půdě, někde ve stodole a podobně, tak samozřejmě za 5 minut 12 se nám to podařilo, protože jsme sebrali spoustu věcí, ale musím pochválit pana Buriana, který měl tady v těch nemovitostech hodně věcí a většinou většina z nich je právě od paní Burianové, jeho maminky, a od celé té rodiny Burianovi, kteří tady vlastně v minulosti žili a provozovali vlastně statek.
0: Tento skanzen už zanedlouho oslaví 25 let a už se považuje za uzavřené všechno. Už žádné další exponáty už nechcete, kdyby někdo něco našel ještě.
1: Kdyby to bylo něco, co ještě nemáme, tak samozřejmě to rádi přivítáme, ale dostáváme nabídky na další věci, které, ať už se to týká praní, ať se to týká mlácení slámy a podobně, péče o dobytek, kdyby někdo přinesl nějaký speciální mlýnek nebo nějakou formičku nebo něco jiného zajímavého, šicí stroj, i když ten tady taky máme, tak určitě bychom něco přivítali a budeme za to moc rádi jsme rádi, když nás někdo osloví. Nikdy nikoho neodmítneme, buď slušně poděkujeme, anebo řekneme ano, rádi to vezmeme a vystavíme.
0: Na Proglasu posloucháte Radioreport o skanzenu lidových tradic a řemesel v Bolaticích na Hlučínsku. Hovořím s průvodcem expozicí panem Dominikem Tojerem. Pan starosta už se musel vrátit zpět do obecního úřadu a já tedy využiju přítomnosti pana Dominika Tojera. Kolik expozic tady nalezneme v tomto skanzenu?
2: No, původně to byla vlastně zemědělská usedlost, která se skládala z té obytné části a potom z té části, kde byla zvířata. Obytná část, to bylo vždycky na tom statku jenom jedna kuchyň a jedna izba. Izba to bylo u nás i obyvák, i ložnice dohromady, že? No a tady vlastně vyrostlo 6 dětí plus rodiče a ještě prarodiče. Všichni se museli vměstnat tady do těch dvou místností. Tenkrát se žilo skromně samozřejmě. Děti neměly dětský pokoj, tak jak to je dneska. Že a všichni tak nějak žili spíš pohromadě.
0: Úvod tohoto pořadu natáčíme asi v té obytné místnosti, která sloužila, jak říkáte, obývák, ložnice. Jsou tady dvě úžasné postele, kachlová kamna, nějaké ukázky oblečení. Tak tady tedy žila ta rodina se 6 dětmi.
2: Ano, je to tak. Poslední majitelkou byla paní Burianová, která byla taková znalkyně toho hlučínského folkloru, znala písně, povídky, tance. No a podle ní máme dětský folklorní soubor Burianky. To je podle paní Burianové, že? No potom tady máme ještě v Bolaticích dvě skupiny seniorek, seniorky mladší, seniorky starší, seniorky mladší tancují a seniorky starší už jenom zpívají. No a paní Burianová byla taky výborná kuchařka, vařila na svatbách, na pohřbech. Kdo tady přišel, tak vždycky každého pohostila. Už tu byla nachystána bábovka, bílá káva, no a ona byla taková milá hospodyně.
0: Tady na zdi vidíme svatební fotografii, tak to je ona.
2: Ano, to je paní Burianová. Ona se vdávala v 17 letech, manžel byl policajt u finanční stráže a pocházel od někud z Hané. Byl o 12 let starší než paní Burianová.
0: Tak manželské postele už jsem vzpomínal, ale tady je kolébka. Ale tak se nekolébá. Kolébá?
2: Nekolébá se, to byla původně kolébka, jenomže už nám uhnil ten spodek, takže jsme z toho udělali takové lůžko malé jenom. No a protože tady bylo 6 dětí, tak v jedné posteli spali rodiče, ano. A v druhé posteli spala 4 děcka nohama proti sobě. Tak se to tenkrát provozovalo. Potom ti dva nejstarší už spali o poschodí výš, tam je taky jedna světnička, tam se ale bohužel v zimě netopilo. Jenomže my tady na vesnici jsme otužili, takže nám to nevadilo. No a ještě tady vidíme takové oblečení, to je oblečení těch babiček, tak to chodili v neděli do kostela. A tady uprostřed je oblek mého tatínka, v kterém se ženil v roku 1929.
0: Úžasné. Přecházíme do kuchyně, tak takovou kuchyň, no trošku podobnou pamatuji u mojí babičky, která žila na Karvinsku, ale tak můžem posluchačům popsat, co tady v té kuchyni se tak všechno uchovalo.
2: Zhromaždili jsme tady věci, které se kdysi v té domácnosti používaly. Tu jsou například mlýnky na kávu, mlýnek na mák, mlýnek na strouhánku. No a protože v Bolaticích byla elektřina až v roku 1931, tak do té doby se svítilo petrolejkou. Aha. Tady petrolejka byla tady v té zdi a to právě osvětlovalo obě dvě ty místnosti, jak kuchyň, tak tu izbu. No a v kamnech, protože nebyla elektrika, nebyly žádné varné konvice ani vařiče, tak v kamnech se topilo celý den. Muselo se vařit snídaně, oběd, večer, že? Takže se vlastně topilo celý den. No a my jsme tady zhromaždili ty věci, jednak které tady byly, no a jednak věci, které nám tady lidé přinesli.
0: Já vidím tady ty mlýnky, toto je,
2: jo, to je
0: bych mlínek, řekl, mlýnek na mák.
2: To je mlýnek na mák, ano. A vedle je mlýnek na strouhánku.
0: Na strouhánku. No smažili tady se řízky už v té době?
2: Jo, taky se smažili, určitě. Jenomže ty řízky nebyly tak často, jenom na velké svátky, že? No a tady vidíme formy na maslo, protože ano, doma se tlouklo maslo, vyrábělo se maslo, my tomu říkáme, že se maslo tlouklo, ano, no a potom se dávalo do těch forem. Ty formy jsou vyřezávané z měkkého dřeva, z lipového a každý ten majitel měl svůj ornament, takže podle toho už se poznalo, či aha, to je to maslo. Byly to většinou osmíky nebo čtvrtky, čtvrtkilové masla.
0: No, dvě formy na vánočky tady jsou, ale tak ty jsou opravdu hodně velké vánočky. To byla jedna vánočka pro 8 lidí.
2: Jo, tenkrát byly ty vánočky trošku větší, protože rodiny byly taky větší, že? Takže se muselo víc jídla vařit. A tady toto je takzvaný umyvací stůl, no, který má dvě takové nádoby. Do jedné se teda, nebo mísy.
0: Ano.
2: Do jedné se, v jedné té míse se umylo toho nádoby a v druhé se opláchlo v čisté vodě.
0: Aha, takový tak dvojdřez se teď dvojdřez, tomu říká, úžasné.
2: No, no a protože nebyla kdysi ani koupelka, tak oni se koupali v létě v takzvané prádelce, po našemu je to Vaškuchňa z němčiny.
0: Taky se tam můžeme podívat.
2: Můžeme se tam podívat.
0: Aha.
2: Tady neměli vůbec studnu, tak oni museli veškerou vodu jak pro sebe, tak pro dobytek nosit tady do toho kopce, protože voda byla vzácná. Tak všechna děcka se koupala v jedné vodě, nakonec v té vodě se ještě okoupali rodiče a voda se ještě použila na podlahu. Voda byla vzácná, že? Protože se musela nosit až od druhého souseda.
0: Aha. No tak říkalo se tomu taky Vaštroky?
2: No taky se tomu říkalo, ale u nás spíš jenom Vanka.
0: Vanka. No a jsou tady pračky, no já můžu zahrkat, jaké pračky tady jsou. To je Valcha.
2: To vlastně Valchov, no. A u nás jsem tomu říká Rumpel.
0: No a tady vidím nějaká kamna, tady jo, se zřejmě ta voda ohřívala.
2: Tady se v té peci se ohřívala voda, nebo pokud byla zabíjačka zase, že se zabíjelo prase, tak se v tom vařili jelita, jitrnice, ovary, takže to bylo na to. Teďka procházíme do konírny, protože koně to bylo pro toho sedláka, dá se říct, výrobní prostředek, tak ty koně měl hned vedle obytné části. Protože než vyjel s těma koňma, tak je musel hodinu a půl předtím nakrmit, očistit a teprve potom mohl s nima vyjet. Protože se říkalo, kdo má hezčí koně, ten je lepší sedlák. Do žlábu se jim dával oves, voda, do žebřin se dávalo seno. Že? Měli tady tři koně, protože tady už bylo asi 11 hektarů pole, tak potřebovali tři koně a vždycky bylo jedno hřibátko. A teďka, protože tady máme na tom skanzenu hodně takových těch slavností různých, tak tady míváme vyčep. Ty chlevy byly kdysi průchozí, aby nemusel v zimě chodit moc po venku. Že? No a my jsme tady v té konírně zhromaždili takové věci, které se používaly pro ty koně. Jednak tady jsou kovařské kleště, protože když se kova kůň, tak ty podkovy jsou horké až žhavé, tak se musí pomocí kleští přidržet k tomu kopitu, potom se přibije. No a jinak to je to, ty postroje pro koně, že poduška, chomout, postraňky, váhy, které se připojí za vůz a tak se ten vůz stáhne.
0: Nádhera. Tak, teď s panem Tojerem přecházíme k jakési další části domu.
2: Tu bydlela služka. My jsme tady na Hlučínsku, nebo konkrétně v Bolaticích, měli na každém statku služku nebo pacholka. A tady u paní Burianové byla služka paní Marie Švěršeková z polského Bojanova. Ona jim hlídala děti, když děti odrostly, tak pomáhala na poli. Ona byla víceméně už takový člen té rodiny. S něma se stravovala, žila s nima, akorát se šla na noc vyspat do svojí světničky. Aha. No co potřebovala? Jenom jedno lůžko, skříň na oblečení a trůlici na povlečení. Půjdeme se tam podívat.
0: Mm-hmm. Tak opravdu skromná světnička.
2: No a tady právě na jednom tom obrázku je ta paní Marie Švěrčeková. Ona se dožila 90 let, zůstala svobodná. Dokud paní Burianova žila, tak ona tu taky ještě s ní bydlela.
0: Do pokojičku se vlezl i šicí stroj a toto to bude?
2: To je mandl, no. Ten jsme tu dali jenom tak, protože jsme ho neměli kam dát, že? Jinak on tady určitě nebyl původně. Lůžko bylo vždycky tenkrát kratší, protože ti lidé byli i menší a oni spíš odpočívali tak v polosedě, v pololeže. No a jinak tady máme hodně těch svatých obrázků, protože Bolatice jsou asi ještě dneska z 95% římskokatolického vyznání. Tak proto bylo hodně těch svatých obrázků, těch svatých sošek.
0: Já. Na Proglasu posloucháte radioreport o skanzenu lidových tradic a řemesel v Bolaticích na Hlučínsku. Hovořím s průvodcem expozicí panem Dominikem Tojerem. Skanzen se nachází v těsné blízkosti farního kostela svatého Stanislava. Tady na dvorku přímo pod kostelní zdí je expozice zemědělských strojů.
2: To je pluh na hlubokou orbu.
0: Aha, pluh.
2: To je pravý, levý, na kterou stranu on házel tu hlínu, že?
0: Aha.
2: To byl pravý, levý. A toto je takzvaný, po našemu je to šelak, to je na podmítku jenom.
0: Aha.
2: Požník se nejprv podmítne, taková malá vrstva, 10 cm, a potom se teprve dělá hluboká orba.
0: Aha.
2: Tak ten podmítač, nebo jak by se to dalo česky říct, tak u nás se tomu říká šelak. A to už museli tahat dva koně, protože to bylo těžké, kdežto ten normální obyčejný pluh stačil jeden kůň tahat.
0: Aha.
2: A tady kousek dál vidíme.
0: Tak já si tipnu, jo, můžu?
2: Prosím.
0: Obraceč na seno?
2: Ano, dalo by se to tak říct. My tomu říkáme převraceč na seno. A zatím jsou zase hrábě na seno. Ty zahrabovali to seno do takových řad a potom se to bralo vlastně vidlema a nahazovalo se to na vůz.
0: Na vůz a uskladnilo, aby v zimě bylo čím krmit.
2: Na patro. Ve stodole na patro.
0: No jo, tady stojíme před stodolou. No a tady to je nějaký rozhrnovač?
2: Ne, to je takzvaný čert a je to vyoravač brambor.
0: Vyoravač brambor,
2: ano.
0: Aha, tak to bych neuhodl.
2: A vedle je secí stroj. No a tady vidíme kousek dál, vidíme žací stroje.
0: Předtím se sekalo
2: nejprv srpem, při kterém se muselo klečet, a potom už byly ty kosy, že ty větší, to se kosilo.
0: No a když se hospodařilo na těch hektarech, tak to asi jeden, dva nepokosili.
2: Ne, to už v dědině už byli takzvaní kosníci, kteří nedělali nic jiného, jenom kosili. A dočetl jsem se ve starých knihách, že jeden ten kosník během těch žní musel za den pokosit asi takovou velikost, jak je půlka fotbalového hřiště.
0: Za den.
2: Za den. No a musel celý 14 dní třeba zkosit, že?
0: A ono se taky musel. Nedalo kosit celý den, ne? No, počkalo ne. Se, až rosa uschne.
2: No, muselo se nejspíš v 9 hodin, no. Spíš jsme nikdy taky nevyježdili do poli. No já jako mladý, protože já taky pocházím ze zemědělské usedlosti, my jsme ale měli jenom 5 hektarů pole a byl jsem jedináček, tak mě tatínek posadil tady. Měl jsem asi 7-8 let a už jsem musel ovládat koně. No. Abych nespadnul, tak mě přivázal řemenem, protože jsem nedošáhnul nohama na ty šlapky, že?
0: A na ty stupačky.
2: No, na ty stupačky, no.
0: Tak říkáte, od 7 let jste tady s tímto jezdil.
2: Už jsem musel držet koně. No.
0: A koně vás poslouchali?
2: No, poslouchali. Někdy i ne. Někdy zašli i do obilí, jenomže tatínek seděl vedle, že odhazoval to obilí, tak vždycky potáhnul za ti opratě. Já jsem byl tenkrát takový slabý, že jsem to nemohl tak ovládat. No ale celé prázdniny jsem vlastně trávil na poli. A to byly krásné časy. Potom požních, jak už se sklidilo, tak jsme chodili past husy, no a tam jsme na polích jsme běhali, postavili jsme si doskočiště na dálku, na výšku a tam jsme tak nějak sportovali už.
0: Kobzole jste nepekli?
2: No, možná trošku jo, ale to už jsme potom vlastně chodili do školy, že tak už nebyl ani čas.
0: Pan Tojer podemyká stodolu, která má úžasné zasouvací dveře. Teď se to zase stává módou v poslední době. No tak tady je teda věci.
2: Tady máme hodně věcí, zatím to nemáme ani pořádně uspořádané, protože co kdo někdy přijel, tak přinesl do skanzenu, tak jsme to hodili do stoly s tím, že později to uklidíme, no ale vždycky to nevyjde, že?
0: No, tak možná ještě není později. Pojďme.
2: Tady vidíme takový vozík, s kterým vždycky jezdíme na ty naše dožinky. Dožinky to je u nás v Bolaticích naše největší slavnost. Začíná to mši svatou v kostele, potom je průvod přes celou dědinu, dechovka, mažoretky a to hlavní se potom odehrává na fotbalovém hřišti. No a my jedeme ještě, pokud zeženeme koně, protože koní už teďka ubývá, tak vezeme velký vůz a pokud už nesou koně, tak jezdíme jenom s takovým to malým vozíkem.
0: A tady vidím, to je trakař.
2: Ano, to je trakař, na kterém se vozilo vlastně kdysi obilí z pole do stodoly, že?
0: Ty snopy.
2: Snopy, ano.
0: Se vozili.
2: Když se pokosí obilí, tak se postaví do panáku, 14 dní to musí schnout a potom se to teprve veze do stodoly. Ve stodole se to mlátilo, nejprve se mlátilo cepem a potom, když už byly mlátičky, tam je vidíme v rohu, tak už se potom mlátilo mlátičkou. Že?
0: No a tady já to přečtu, to je burdák.
2: Burdák, ano. Co to je? To je vlastně na čištění obilí, protože když se obilí seje zase na podzim do země, tak musí být čisté, musí být zbaveno toho plevele. Aha. Tak to se zbavuje v takzvaném burdáku. Jinak to je čistič obilí, dalo by se říct česky. Půjdeme se podívat ještě na jeden.
0: Aha, musí se nasadit řemen.
2: Nahoře se nasypalo obilí, které se potom pomalu pouštělo. Jo. A jeden musel točit klikou, vytvářel vlastně vzduch. To obilí se pomalu sypalo, to zdravé obilí padalo do první přihrádky, protože bylo nejtěžší. Jo. Ty plevy, ty osiny padaly do druhé, zrovna to je ten burdak jeden. No.
0: No a teď jsme přišli, no já nevím, je to nějaká šroubovice, zase se tam něco sypalo do toho?
2: Ano, nahoře se sypalo hrách nebo fazole, a tím samospadem, protože ty zdravé jádra jsou těžší, tak se pohybovaly po odstředivou silou po obvodu a ty plevy, ty zbytky se sypaly středem jenom. Takže to je tež taková čistička obily, dá se říct. Jenom to bylo spíš na luštěniny, na takové kulaté věci. Já sám jsem to vlastně nikdy neviděl v provozu, takže nemůžu říct, jak to fungovalo. No a máme tady takové ty cedulky, jestli pak víte, co to vlastně je.
0: Já přečtu. Tak na jedné je napsáno Viktor Kolarčík, Bolatic.
2: To je okres Ratibor, kraj z Ratibor.
0: Kraj z Ratibor.
2: Kraj z Ratibor. My jsme byli kdysi, no, od roku 1938 byli Bolatice pod Velkou německou říši a my jsme byli okres, čili kraj z Ratibor. Každý ten sedlak musel na svém voze, tak jak je dneska SPZka na autech, tak každý sedlak musel mít na svém voze tu cedulku, aby se v případě nějaké nehody, aby se vědělo, komu ten vůz vlastně patří.
0: To bychom mohli dát posluchačům hádat, co to byl za zvuk, pane Tojere.
2: Byl to zvuk brusky. Každý ten zemědělec musel mít doma brusku, protože si musel brusit kosy, nože nějaké, že, srpy, takže v každé ze zemědělské usedlosti byla taky bruska. Některé brusky byly ponořené, ty brusné kotouče byly ponořené ve vodě. No, my jsme slyšeli vlastně ten zvuk.
0: No a to byly bolatické zvony, právě odbyly tři čtvrtě.
2: Jo. Máme tady tři nové zvony od roku 1970.
0: Tak, pane Tojere, nemá cenu všechny exponáty teď prozrazovat, co tady všechno je, a co posluchači přijedou do Bolatic podívat. Jak máte otevřeno?
2: Ano, to by bylo nejlepší, kdybyste nás přišli navštívit. Máme tady otevřeno v létě červen, červenec, srpen, září, každou neděli od 2 do 4 hodin. Jinak tady provázím na telefonní zavolání, na bráně je moje telefonní číslo, tak kdykoliv přijde a budu doma, tak jsem ochotný tady přijít a provést vás.
0: No, kontaktní údaje jsou také na webových stránkách, Skanzen má své webové stránky. Posluchači, když už budou vážit cestu sem na polskou hranici na severní Moravě, tak není tady jenom skanzen, je tady více věcí k vidění.
2: Máme nádherný kostel, který je z roku 1703, je zasvěcený polskému svědci svatému Stanislavu. Přijďte se tady někdy podívat, skutečně to stojí za to. Máme obnovené fresky, vymalované.
0: Expozici by měli vidět také děti, školou povinné, protože toto už se asi nikde jinde neuvidí.
2: Já vám děkuji, no a jinak vám přeji hezký den a nashledanou a těším se na vás, že někdy se přijdete do těch Bolatic podívat.
0: Expozicí skanzenu lidových tradic a řemesel v Bolaticích na Hlučínsku nás provedl pan Dominik Tojer. Od mikrofonu se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Velký úspěch oslavil 13-letý paravoltyžák Míra Coufal z Velkého Meziříčí. Na celostátním gala večeru České jezdecké federace získal prestižní ocenění jezdec roku 2025 v disciplíně paravoltyž. Za jeho úspěchem stojí nejen vlastní píle a odhodlání, ale také podpora rodiny, trenérky Magdy Jelinkové a týmu ze sdružení Ambra z Černé na Žďársku. O tom, jak dlouhá byla cesta ke zmíněnému úspěchu, si budeme povídat s Michaelou Burdovou ze sdružení Ambra. Vítejte u mikrofonu Rádia Proglas.
1: Dobrý den.
0: Pořadem vás bude provázet Iva Horká a o zvuk se postará Roman Kabelka. Paní Burdová, já přejdu hned k první otázce. Pokud byste mohla představit posluchačům, co to vlastně paravoltyž je?
1: Paravoltyž je spojení koně, gymnastiky na koni a určitých někdy i baletních prvků. Vychází i pravidly z sportovní voltyže, kde ovšem ty cvičenci cvičí ve cvalu. Paravoltyž se cvičí v kroku a stejně jako u jiných parajezdeckých nebo i paradisciplín jsou rozděleni cvičenci podle kategorií typu postižení. A cvičí se na koni, který je postrojen madly a dekou a chodí do kruhu na lonži. Je to parajezdecká disciplína, uznaná jako oficiální disciplína v rámci České jezdecké federace. Původně, protože už to začalo někdy v roce 1994-1998, vzala pod křídla paravoltyž Česká hyporehabilitační společnost a začaly se prostě připravovat a pravidla a tak dále. Takže od roku 2007 jsou závody a i mistrovství republiky v této disciplíně.
0: Vaše sdružení se dlouhodobě věnuje hyporehabilitaci a paravoltyži. A já bych se vás ráda zeptala, jakou cestu u vás urazil právě zmíněný Mirek od prvních tréninků až k ocenění jezdec roku 2025?
1: U Míry to bylo takový typický v tom, že ty děti se specifickými potřebami začínají v hypoterapii nebo v hyporehabilitaci v pedagogické sociální praxi podle toho, co je potřeba. A v okamžiku, kdy už ta rehabilitace dosáhla toho maximu, co může udělat pro toho klienta, tak se nabízí další rozvoj pomocí vlastně parajezdecké disciplíny, která má obrovský vliv, co se týče sociálních dovedností, koordinace, pohybu, prostě ježdění po závodech i určitý odpovědnosti, vztahu k tomu koni. A takže po všech stránkách my to vidíme, jakým způsobem se ty děti rozvíjí.
0: A jak se k vám vůbec Míra dostal? Byla to iniciativa ze strany třeba jeho rodiny, maminky, anebo vaše?
1: Míra k nám přišel poprvé s střediskem rané péče, pro které my už x let poskytujeme hyporehabilitaci. Tak, jak oni seznamují rodiče s různými možnostmi rehabilitací. A takže začal jezdit na naše pravidelné odpoledne v hyporehabilitaci. No a postupně, jak jsme tady začali s paravoltyží, tak se postupně do toho začlenil. Vlastně to bylo takové pozvolné. A pak začali jsme zkoušet, jestli ty cviky dokáže, jak bude ochotný si je zapamatovat, dělat je tak, jak má. Je to náročný. V podstatě i na tu koordinaci, to nejde jenom, že na tom koni něco udělá, ale jak to udělá, jak má napnutý nohy, jak prostě je to gymnastika. Takže je to dlouhodobý a ty pokroky jsou pomalý, ale jsou. Takže je to velmi motivační jak pro ty cvičence, protože na těch závodech je dekorovan každý, kdo odcvičí, tak dostane prostě tu mašli a zazní jeho jméno. Takže obrovský to má vliv na, na. Myslím si, že i ty rodiny tím žijou, jo, že jedou na, ten, na ty závody. Ne, že by to bylo bez nervů a tak dále. Víme, co je, kdo sportuje s jakýmikoliv dětmi, tak co to všecko obnáší. A tím chci vlastně i říct, že bez té spoluúčasti těch rodičů by to nebylo možné. Ano, máme koně, trenéra, toho člověka u koní, ale ten rodič prostě je ten, který vozí na tréninky, ten, který cvičí s těma dětma doma. Většinou mají doma tyhle ty trenažéry taky, takže cvičí. Kdo necvičí doma, tak se to nezachrání v podstatě už potom jenom na tom tréninku. Takže je to taková opravdu, ten tým je vlastně široký. A celá ta komunita paravoltižní, když jsme na těch závodech, je tady, já nevím, asi 10 oddílů, nějakých 60-70 cvičenců, je velmi otevřená a byla bych ráda, aby takhle fungovaly jakýkoliv prostě organizace a komunity, jako otevřený, přátelský, podporující prostě.
0: Když si vzpomenete na ty začátky, je třeba někdy situace, můžete říct i obecně, anebo konkrétně u Mirka, jestli se třeba děti ze začátku toho koně bojí a jak to dlouho trvalo Mirkovi od těch úplně prvních krůčků až tedy po to, jak převzal to ocenění, kolik to bylo třeba let?
1: Já si myslím, že ho tady máme tak nějak od jeho 6 let, jako to bylo s tou ranou péčí a on postupně, on se nebál, jo, takže ono to přichází, o tom jsou nějaký ty krize, které potom nastanou, protože třeba v té paravoltiži se může stát, že ten kůň prostě prudce frkne nebo se božene trošku pomouše, když zrovna dělá nějaký cvik, jo, a maličko ho to vyhodí z rovnováhy. Takže to je může třeba aj odradit, že další tréninky jsou na tom znát, že toho koně jako on se snaží i slovně usměrňovat a soustředí se na něj a míň na sebe. Pořád je to prostě zvíře a člověk. A když začali jsme s ním cvičit, nejprve cvičíte na tom barelu, kde musí získat ty pohybové stereotypy, jak se co dělá, aby se to neučil rovnou na koni. Je to i z hlediska ohledu plnosti ke koni, aby se do něj nedrcalo, neryly špičky tam, kde nemají a tak, že by to dlouho asi nevydržel. A bylo to pomalinký, protože on je takový samostatný a rád si cvičí i jako sám. Jeho to hrozně baví, takže nám zacvičí občas něco jiného, než my chceme. A takže neustálou, v podstatě takovou disciplínou, i to je jako důležitý, že ty cvičenci se naučí, že teď se cvičí povinná sestava, jo, teď se cvičí volná sestava, kde už je to volnější, ale prostě u té povinné sestavy opravdu nemůže si tam dělat svoje nějaké cviky. Ale všechno to zvládnul, byl dokonce velmi precizní. Teď trošku povyrost, takže se malinko to vrátilo zpátky, protože ty děti najednou prudce vyrostou, mají ty nohy a ruce delší, takže to třeba bude chvilku trvat, než se nám tam zase porovná. Jako, jo? Ale cvičí rád. Myslím si, že všechny cvičenci, který tady jsou, tak se na to těší. Mm-hmm. Jako, jo? I když je to hrozná dřina v podstatě, drill. Jo, oni musí ty nohy mít narovnaný, nesmí to dělat rychle. To znamená, neustále se musí ovládat nejenom svý tělo, ale tím pádem musí ovládat sami sebe. Jo? A tohleto, když dělá dvakrát, někdy třikrát v týdnu, tak je to potom znát. Jako. A on docílil, my jsme loni nacvičili i dvojici, tady s Lidkou Kujalovou, a takže se kvalifikovali na mistrovství republiky. Byli pátí, samozřejmě cesta je ještě dlouhá k tomu, aby to bylo tak, jak si představuje i trenérka a my, ale zvládli to. Zvládli to.
0: Takže vy jste říkala, že by měl cvičit doma, tak denně, nebo jak často asi tak cvičí doma a potom tady u vás, kolikrát týdně jezdí sem za vámi do Černé? Protože Míra je z Velkého Meziříčí, no. Takže Velké Meziříčí je od Černé, tak dejme tomu 10-12 kilometrů.
1: Jezdí 2x až 3x týdně. Někdy jsme měli až tak intenzivní týden, že přijel i 4x. Ale běžně cvičíme prostě pátky, neděle. a čtvrtky. Já tady mám stacionář dopoledne, takže hned po tom stacíku, když někdo dojede, tak si i zacvičí. A doma zrovna třeba Míra mají, nechali si udělat trenažer, ten sud nebo barel se tomu říká, protože i ty závody začínají většinou na barelu, aby zvládli to závodní prostředí a tak dále. Není to jako tak snadný pro každého. A takže on má doma barel a cvičí třeba pětkrát týdně, nevím, řekne maminka, ale je vidět, že cvičí. Je to na něm znát. No. A když není počasí tady na náš trénink, tak oni fakt jako cvičí doma, takže ty děti z toho nevypadnou, co mají doma barel.

0: Několik věcí musí si být na tom, nesmí se bát. My po něm nemůžeme chtít něco, na co ještě není připravený. To znamená, že klekne si na koně, musí se tam cítit dobře, takže se může třeba ze začátku jednou rukou držet. Jo, nebo se nechce pustit. A nebo nám i stoupnou na toho koně a třeba ze začátku se drží. Někdo je takový odvážný, že si stoupne a je mu jedno, jestli tam má rovnováhu nebo ne. A takže je to otázka toho trenéra i toho koně, aby to všecko jako pasovalo do sebe. To znamená, ten kůň nesmí hnout uchem, musí jít tak, jak je potřeba. Tak a je tam i ta důvěra k tomu koni. Ty děcka musí tomu koni věřit. Jo? Měli jsme třeba půjčenýho koně na závody. Lonžerka si nebyla tak úplně jistá, jak to ten koník zvládne, ale pak říkala, byl naprosto skvělý, protože je vidět, jak oni mu věří. Jo, takže tam je to takový vzájemný, protože ten cvičenec, když nevěří, bojí se, stuhne na tom koni. A ten kůň ne, že by to nějak řešil a řekl si, je, já budu, nepůjdu, protože se bojím, že se bojí, ale je to lepší. A pak je, záleží, jak to mají nacvičený na tom barelu, aby na tom koni už jako ten pohyb byl automatizovaný a on si může tím pádem částečně řešit, jak jde ten kůň, ale ta noha už mu jde tak, jak to má nacvičený, jo? Tím se to zjednodušuje. Takže ten barel je to prostě trenažér, ale musí to mít na tom barelu jako nacvičený dobře. I dvojice, když cvičí, tak to musí na tom barelu mít secvičený. Pak to zkusí na koni a zjistí třeba, že některé cviky můžou dělat na barelu, ale na koni už to nezvládnou. Takže je to pořád takový balancování. A když říkám balancování, je to o té rovnováze. A tu už mají třeba ty děti z té hyporehabilitace. Většinou, který jezdí roky, tak prostě s tím dokážou jít s tím pohybem koně. Takže to už vlastně nemusíme řešit ani. Mm-hmm. Jo.
1: Když se vrátíme zpátky k Mirkovi, tak je u vás tedy tak těch 7 let zhruba. Jaký hlavní benefit tady ten výcvik a vůbec ta jízda na tom koni má pro toho Mirka, konkrétně třeba u něho?
0: Já si myslím, že tam vám to spíš konkrétnějš prostě řekne maminka, jo, protože já tady jsem za to, aby ten kůň bezpečně teda sloužil, trenérka, aby dělali tak, jak se to má dělat, ale myslím si, že ten jeho rozvoj jako určitě pozitivně ta paravoltiž jak si poznamenala v tom dobrým slova smyslu, protože spolupracuje, ono není ani jednoduché na těch závodech, kdy jsou tam ty cvičenci seřazení a teď prostě vyvolají to jejich jméno, musí jít tam odcvičit a zase si stoupnout, zůstat tam, že jo, nepobíhat nikde. A to jsou věci, které se řešily ze začátku nejenom u Míry, jako jo, a aby za sebou hezky běžely naše nástupy, jsme nacvičovali dlouho a to všechno už je v pořádku.
1: Při té vaší práci, už jste to zmínila, jsou důležití koně. A mám takový dojem, že Míra cvičí na koni jménem Patron. Čím je výjimečný nebo jakou roli sehrál v úspěších právě tady při tom ocenění?
0: Patron je od začátku vlastně byl pořízen pro paravoltiž. Hledali jsme koně vhodného a dostali jsme takový tip i doporučení z Brna od paní Vandy Caskové, velmi velké osobnosti české hyporehabilitace i paravoltiže, na chladnokrevníky. Ona s nima má skvělou zkušenost, jsou to jedny z nejlepších koní paravoltižních tady u nás. A takže jsme taky sáhli po Slezském Norikovi. Bylo mu 7, když jsme ho pořizovali. Byl to takový vymazlený rodinný kůň, velmi charakterní. A velmi rychle se naučil, že se na něm dějou věci. A s tím jsme neměli problém, začal jezdit po závodech. Má trošku handicap, že tím, že v mládí nějak nesportoval a nezažil změny prostředí, tak nemá moc rád krytý jízdárny. Ale věříme, že to zlomíme, že ho to naučíme. Teď bude startovat na statku Olšany, kde ho teda zase vytáhneme. Co se týče tréninku doma, tak nebo ho bereme na soustředění.

0: dění paravoltižní a hyporehabilitační, který pořádají Brňáci EPONA, tak tam slouží od rána do večera do roztrhání těla. Je opravdu výjimečně charakterní kůň. To, že v těch halách zatím není úplně doma, je jedna věc, která záleží na nás, jak je schopen to zvládnout. Mm-hmm. A díky tomu, že na něm můžou opravdu intenzivně cvičit, že je tady k dispozici, tak díky tomu vlastně vůbec můžou jezdit na závody a můžeme získat nějaké úspěchy.
1: Co takový kuň, který je vhodný pro paravoltižní ježdění, nesmí mít? Jakou vlastnost?
0: No, koně jsou v zásadě naprosto dobromyslná zvířata, která se dají zkazit velmi rychle. A musel by to být kuň zkažený. Zkažený, který by nevěřil lidem, ale jsou případy i, já už nevím, jak se jmenovalo, kdysi dávno, byl to voltižní kuň, který začal voltiž v 19. Pořídili ho jako naprosto jako agresivního koně a bylo vidět, že byl jenom zkažený, protože dožil se 26 a byla to klisna, myslím, a účastnila se z mezinárodních závodů. Takže ten kůň je obraz toho člověka, který s ním pracuje, zrcadlem lidí, kteří jsou okolo něj, a patron je opravdu výjimečný a musí se s tím koněm mu nastavit i ten jeho management. To znamená, že to nesmí být kůň, který je zavřený prostě ve stáji a vytáhne se ven na hodinu denně. Patron má rád svoji pastvinu, má rád výjížďky, má svoji kamarádku, jezdkyni, která ho jezdí. A je to takový konzervativec, ale pokud má všecko tohleto, tak je to v pořádku. Pokud není na pastvě, na hliněném výběhu a přijde do kolbiště, kde je tráva, tak dbáme na to, aby tady byl dostatečně dlouho, aby v té cukrárně se trošku jako si to užil a je mnohem ochotnější potom. Jo? Takže ono přivíc ho z hliněného výběhu na trávu a říct tak a teď hned budeš pracovat, tak on to sice udělá, ale já vidím, že není, že je nespokojený. Jako, takže že to v něm trošičku jakoby vře. Takže i to jsou takové drobnosti, že to je taková mozaika okolo těch koní, jak to poskládat, aby potom ten výstup byl tak, jak my potřebujeme a on pracoval aj rád.
1: Paní Burdová, ještě se vás zeptám, co pro celé sdružení znamená, že právě váš svěřenec získal tak prestižní ocenění jezdec roku 2025 v paravoltiži?
0: Tak je to prestižní i pro nás, že máme takovýhle úspěch v tom nejširším okruhu jezdeckého sportu, ale my jsme hodně nohama na zemi, my víme, že ten úspěch se může zítra proměnit v neúspěch, takže je to takový výstup té cesty. Jo? Já vždycky u koní říkám, cesta je cíl, to znamená, nekoukáme na to, jestli jsme první, ale jak ty děti cvičí, kolik mají bodů, jak nás to baví všechny a pokud se to odrazí v něčem takhle prestižním, tak je to pro nás motivační, ale třeba pro mě je to úžasný, ale vidím tu cestu dál. Vidím, že ano, zase zítra je trénink, budeme dělat tohle a tohle, musíme připravit koně na závody a je to takový ten nekonečný běh, kde vždycky aspoň tohle jako potěší nebo medaile na mistrovství republiky a tak. Ale u těch koní se člověk naučí, že vidět jenom ty výsledky a ty medaile a chtít k ním rychle jako dojít nejde. Že to je prostě to, co se na té cestě se nám podaří utrhnout. Jako. Asi tak. No.
1: A na závěr otázka, jaké máte cíle nebo sny třeba pro letošní sezónu nebo do budoucna? Co byste si tak přála?
0: Já bych si přála, aby se nezměnilo to, co tady u nás je takový ten týmový duch a tady to naše setkávání, který není jenom o té dříně, ale myslím si, že je nám tady všem dobře, cvičencům i dobrý vztah s rodiči. A přála bych si, aby patron startoval na mistrovství republiky, aby měli svýho koně. To je takový můj sen, co se týče jako paravoltiže. A aby Ambra, prostě, která je tady od roku 2002 na Vysočině, tak aby jsme tu káru ještě jako dokázali táhnout dál. Jestli vejš, to je ta cesta. To já vlastně nevím. Vy nevíte nikdy, kde jsou ty hranice. Takže já, když si tady Lidka Kujelová stoupla na koně, já říkám, no jo, a teď jsme ji tam nemohli ani dostat na toho koně. I když ona je koňačka, ona má ráda koně a u ní je ten vztah takový prioritní oproti těm výsledkům třeba. Jo. No a těch snů je spoustu. No. Aby nám ještě vydrželi ty naše dědoušci, máme tady dva starý koně, který jsme vyřadili už z hyporehabilitace po 17 letech. Takže ta velká péče teď nás čeká, aby ten jejich důchod byl důstojný a vypadali dobře.
1: Tak to byla Michaela Burdová ze sdružení Ambra z obce Černá na Vysočině. Já vám moc krát děkuji, paní Burdová. No a my se teď tedy půjdeme zeptat maminky Mirka, paní Čermákové. Tak děkuji vám moc krát.
0: Těšilo mě.
1: A po Michaele Burdové mám u mikrofonu maminku Mirka Coufala Janu Čermákovou. Jak moc to bylo pro vás těžké? Jak vy to pozorujete? Jaký benefit pro něho tady to cvičení na tom koni má během těch 7 let?
2: No, on jezdí paravoltiž třetí rok, teprve třetí sezonu, jakoby závodně, jo. A jako musím říct, že tím, že je downík, tak má jako povolený svaly. A zpevňuje se mu střed těla. I na logopedii mě říkala paní, že je to zásadní i jakoby vlastně posílit střed těla i kvůli mluvení, polikání, kvůli všemu. Mám kamarádku, která vlastně hypoterapii jezdí, že jí holka slinta, taky downička. A vlastně, když potom 2 měsíce bylo pauza v prázdninách, tak ta holka zase začala slintat. Takže tím, že zpevněný střed těla, tak to je zásadní pro běžně, pro každýho, jako jo. Kor, vlastně oni, když mají jakoby povolený to svalstvo a vlastně naučí se týmový spolupráci, spolupracovat jak s koněm, s člověkem, jako jeden s druhým a vlastně ty cviky se jakoby skládají z toho, že neustále ukazujete propni špičky, propni ruce, narovnej záda, hlavu nahoru a vlastně každý ten cvik musí být dobře provedený, takže samo o sobě i nechá, naučí se, že se s ním pracuje.
1: Mm-hmm. A určitě to dá, je to vidět i na té fyzické stránce,
2: to že? Jo, to je pravda. To nám říkali teďka vlastně, když jsem byla na SPCčku, na psychologickém posudku, tak mě říkala, že je neskutečně, má držení dobrý těla, jakože že vlastně je to neskutečně, jak to držení těla se jakoby zlepšilo. Jo.
1: Co je pro vás, nebo bylo během té doby, co cvičí tu paravoltiž, nejtěžší?
2: No, nejtěžší. Nejtěžší je ta pravidelnost a vlastně my fakt jezdíme 3x do týdne, když teďka vlastně je sezóna. Jezdím i třeba, když není trénink, tak se snažím třeba aspoň přijet na ty půl hoďky, aby set na toho koně. Někdy jsme jeli i 4x týdně, jo. Takže vlastně zvednout se a jít, protože to máte 4x do týdne fakt jako tréninky, jo. A tam je třeba trénink je pátek a neděle. A vy se nedostanete nikam na víkend, že byste si jela na dovolenou. Nebo jako můžete, můžete, pak teda ale nepůjde trénovat. A zase, když to budete vynechávat, tak to nemá smysl.
1: Tak hodnotíte to jako velký pozitivum pro něho, no, že jste se do toho dala?
2: Určitě to bych to jako nedělala, jo. Tak jako by bylo dobře, protože Mireček má rád hudbu, že jo. Brácha hraje, no tak jako bychom jezdili, já tomu říkám tour de koncert, tak prostě bychom vyráželi a Mira to miluje, ale to cvičení je prostě opravdu strašně důležitý. Jak psychicky, fyzicky, já nejsem odborník, já to hodnotím jako máma a jako laik, to by vám řekla asi líp Míša, ale já si myslím, že je toho spousta ještě ani nevypátranýho, protože teďka jsem od Míši slyšela, že říkala, že už je vědecky potvrzený, že už to není jedna paní povídala, že je vědecky potvrzený, že vlastně ta hypoterapie má obrovský vliv, nebo teda vůbec kůň má obrovský benefit a vliv na lidi jakoby autisty. Jo, to už je tam potvrzený, že už to je jakoby... Takže si myslím, že jako toho hodně se ještě jako objevuje.
1: Co byste si přála ještě pro svého syna tady v této oblasti, aby dokázal nebo aby se vám splnilo nějaký přání?
2: No, splnilo. Aby cvičil. Protože jezdíme na závody, je to super. Jo, i pro nás rodiče je to kolikrát jako takový těžký, když vidíte, že to dítě se snaží, ono teda skončí někde vzadu. Ale nakonec vidíte, co je tam strašně moc šikovnej děcek a Mírovi je to jedno, jestli je vzadu, vpředu. On si to užívá i tak, chce na závody. A pro mě je důležitý fakt ty tréninky pravidelný. Ty závody, to už je ta třešnička a je fakt, že Česká jezdecká federace teďka jako údajně minulý rok, já to zase nevím jako přesně, ale rozhodli, že budou i mezinárodní závody, tak bychom se tam rádi podívali. Já nevím, samozřejmě tam se asi bude muset propracovat, taky nevím, jestli se tam propracuje, každopádně už to, že cvičí a může cvičit, je známka toho, že je zdravej. A to je pro mě to nejdůležitější. Jako jo.
1: Tak já vám přeju, paní Čermáková, aby se Mírovi dařilo i vám, hlavně abyste byli v rámci možností zdraví, vy abyste to všechno ustála, protože to fakt není jednoduché. Děkuji vám moc krát za rozhovor.
2: Děkuji moc, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Iva Horká a budu se, milí posluchači, na vás těšit zase někdy příště. Naslyšenou.

Je okolo 1 hodiny ráno, pondělí, 15. červen 2026. Na Proglasu začíná blok komorní hudby. Zahájí jej smyčcový kvartet S-dur a smyčcový kvartet C-dur Josefa Haydna. Zahraje Kodájovo kvarteto. Příjemný poslech.

Dozněly smyčcové kvartety S-dur a C-dur Josefa Haydna v podání Kodájova kvarteta. V závěru bloku komorní hudby na Proglasu uslyšíme sonátu A-dur pro violončelo a čembalo Luigiho Boccheriniho. Zahrají violončelista Mikael Eriksson a čembalista Jaroslav Tůma.